když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Připomeneme si ji dnes i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořadu Na cestě, který je věnovaný právě country, bluegrassu, folku i tramské písničce. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

den po maturitě kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, Meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžků financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 10 let. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát měl jsem naložený přívěs, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty a sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu. A dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já ji šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda, to je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. No. Byla těch celý tu... A jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A oni říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, a jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9x30, jich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, umejte si, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl 11 a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No, uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo, víte, co dokážou vejce, jo. No, hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex, béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Takže jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a já toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoupli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl, jo. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedničkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby jí ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, a myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
4: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vidět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Bčko a zdravím paní Martinu Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečkovou a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920, může se tak koho tam dublovala?
5: No nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostla jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Tak něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám tak historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. Ne. Se to dalo nazvat, no? Jo? To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo? Měl zlikvidovat prakticky, že jo? No takže jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on pojde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka. mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak, co jsem si užil, tak jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam objev, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze, čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení, teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech? To je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný. Byl to no. Nádherný, poetický večer. I se recitovalo. Na všechno ne. Přišlo. Jen na sex ne, samozřejmě.
3: Jo, jo.
5: To ne, tomu jsme byli...
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i sprosté verše. A bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou. Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
8: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si sem přišla pokecat a my už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecám jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo. Rybník ticho, plavu, uh-huh. ticho. No tak pak, když přijdou do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Uh-huh.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes
2: ano,
1: léto?
2: Ano, hodně,
1: jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem,
1: tempíčko,
2: když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: No, taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty jsi kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No, to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policení s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky, Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod a přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zaruty, možná bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam jezdí.
3: Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce, radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: Jako bylo
1: to kostkou.
3: Hele, bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapas.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Werecha, anebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, no, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, pana Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Náhlovského.
1: Pana Náhlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhovýšliny, Náhlovský.
1: Náhlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo, mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Topeckým a...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou. To byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Náhlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů,
8: rychlej.
7: To jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů, určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou jsem mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiráska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jirásek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý Bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Odborná firma stále nenainstalovala novou kopuli na pardubickou hvězdárnu. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Inflace v Česku zrychlila a dnešek bude zatažený smírným deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubická hvězdárna barona Artura Krause je stále bez své typické kopule. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun ji dělníci demontovali. Zatím ale vybraná firma novou nedodala. Další termín instalace je zhruba v polovině září. Poté ještě dostane observatoř nový moderní dalekohled, doplňuje vedoucí Petr Komárek.
3: Jednak bude mít větší průměr. Druhá věc, na tom teleskopu budou astronomické kamery, budou na tom úzkopásmové filtry, které vlastně i tady z města, z toho přesvětleného města, dokáží si vypreparovat jenom tu určitou vlnovou délku těch různých mlhovin a oblaků mezihvězdných, a to je to vlastně, o co nám jde.
2: O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česku jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů korun. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
2: Letošní úroda hroznů bude kvůli suchému létu nižší než obvykle. Oproti dlouhodobému průměru klesne o zhruba 30%. Odhaduje to Svaz vinařů. Škody podle něj dosáhnou 500 milionů korun. Chybějící vláha totiž způsobila, že jsou bobule menší. Sklizeň bude navíc letos neobvykle krátká, protože velká část odrůd dozrála najednou a vinaři je musí rychle sklidit, aby zabránili dalším ztrátám.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové

0: je pátek 11. září, 4 minuty po 5. hodině. Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality různě. Někdy úspěšně, někdy za to ale zaplatili životem. A přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody. Víc o ní uslyšíte za malou chvíli. Nachystané jsou písničky, které nestárnou, třeba v podání Lenky Filipové, Petra Kotvalda, skupiny ABBA, anebo Marcely Holanové právě teď.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Sabalenková, Rybakinová, takové bude složení finále na Grand Slamovém tenisovém turnaji US Open v New Yorku. Běloruská ta postoupila už v noci a má možnost vyhrát právě na tomhle místě po třetí za sebou. No a před chvílí uspěla taky Kazaška Jelena Rybakinová, která porazila domácí Američanku Coco Gauffovou 3-6, 6-4 a 6-4. Tak tolik aktuálně sport ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a teď pojďme do historie. Měla to být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraniční Aše, skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety 11. září 1951 si totiž skupina lidí tímhle dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh dnes známý jako vlak svobody vyvolal mezinárodní ohlas, ale taky další represe ze strany zdejšího režimu. Reportér David Šalek natáčel.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Nastupující světová jednička, tedy Jelena Rybakinová z Kazachstánu, se utká ve finále Grand Slamového tenisového turnaje US Open s úřadující světovou jedničkou, tedy běloruskou Arinou Sabalenkovou. Takové aktuality dnes po ránu přišly z New Yorku a už jste o nich taky slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Připomínáme, že od 18 hodin budeme sledovat finále dámské čtyřhry a v něm nastoupí taky Češka Kateřina Siniaková po boku domácí Američanky Taylor Townsendové. Co dalšího budeme hlídat ve vysílání, tak třeba čísla. Český statistický úřad zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první pololetí a v dolním újezdu na Svitavsku tam budou mít workshop o dálkovém průzkumu pro každodenní praxi. Ten představí využití satelitních dat, dronů a multispektrálního snímkování v zemědělství. Za akcí stojí Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU a ZD Dolní újezd. Všechno se odehraje od 9. do 15. hodiny v restauraci a penzionu Na Rovince. Počasí. Dnešek v Pardubickém kraji by měl být zatažený, na jihu místy s občasným deštěm a nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude ubývat oblačnosti. Teploty přes den jenom mezi 16 a 19. Na horách od 12 do 15 stupňů Celsia.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Za 7 minut bude 17:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 11. září. Ukrajinský dronový útok způsobil požár v logistickém centru ruského internetového prodejce Ozon v Saratově, oznámila firma. Oběti nejsou hlášené. Další zprávy nabídneme přesně o 17:30. Jasné, že už dávno skončily prázdniny, čas, kdy spousta studentů chodila na různé brigády. Na jakou a kam by chtěli časem chodit předškoláci? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je brigáda?
2: Taky práce taková, kde mamka pracovala v McDonaldu.
3: Vyrábí se tam věci.
1: A jaké věci?
3: Kytička.
4: Že brigáda je taková práce, když potřebuješ peníze.
1: A co se na brigádě dělá?
5: Že tam můžeš svářit jídlo.
6: Můžeš i pracovat v McDonaldu.
7: Že musíš koště tam šmetat špínu.
8: Že hraješ hokej a dostáváš tím peníze a máš domeček a tím taky dostáváš peníze.
1: A ty doma pomáháš?
8: Jo.
1: A dostáváš za to peníze?
8: Ne.
1: Kolik může třeba dostat peněz?
9: 5 korun. 18 korun.
10: 18 korun. 10 000 korun.
11: $10.
12: Třeba nekonečno korun.
13: Život je šatna v kabaretu.

0: večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Hezké ráno, připravené jsou další aktuální zprávy s Otou Gutwirtem.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji letos v létě přibylo požárů. Od června do srpna jich hasiči řešili skoro 300, zhruba o 50 víc než loni. Nejčastěji hořely lesní a polní porosty. K vyššímu počtu požárů přispělo podle hasičů suché počasí. Vodovody a kanalizace Pardubice zahájí ve druhé polovině září pravidelnou deratizaci kanalizační sítě. Práce potrvají do konce října a postupně se uskuteční v jednotlivých částech města. O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické Zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Qaida teroristický útok ve Spojených státech. 11. září 2001 zemřeli na 3000 osob, včetně 19 útočníků. Dalších asi 25 000 lidí utrpělo zranění. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, během odpoledne budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou s dopravním omezením, ale počítejte na silnici 1/17 nedaleko Zámrsku.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dvě minuty po půl šesté. Zpívat teď bude Marie Rotrová.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tak to bylo ráno s Valdemarem Matuškou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 6:45 v pátek 11. září. Teď budeme číst z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Letošní Toulovcovi prázdninové pátky přinesly rekordní výtěžek. Návštěvníci 28. ročníku oblíbené hudební akce věnovali díky dobrovolnému vstupnému na sbírku Pomoc dětem celkem více než 80 tisíc korun. Vybraná částka je nejvyšší v celé historii Toulovcových prázdninových pátků. Překonala taky loňský rekord. Letošní výtěžek je o víc než 10 tisíc korun vyšší. Koncertní série podporuje sbírku dlouhodobě. Od roku 2021 už její návštěvníci přispěli celkovou částkou skoro 1 200 000 korun. Organizátoři na Facebooku děkují všem, kteří letos přišli na koncerty, bavili se a přihodili do kasičky. Korunu ke koruně, pátek k pátku a je z toho pomoc, která má smysl. Další informace přináší Svitavský deník.
1: Den otevřených dveří připravilo na neděli Východočeské divadlo Pardubice. Všichni zájemci si budou moct projít zákulisí městské scény. Prohlídka za doprovodu několika herců souboru začne ve vstupním foyer divadla ve 14 a v 16 hodin. Hosté projdou běžně nepřístupnými prostorami divadla. K nahlédnutí budou taky výrobní a dekorační dílny, krejčovna nebo zázemí malé scény ve dvoře. Své profese představí rekvizitáři, garderobiérky, vlásenkářky i osvětlovači. Kapacita prohlídek je omezená, upozorňuje Mladá fronta dnes.
0: Krkonoše mají drsné klima, které je domovem celé řady druhů přizpůsobených životu v chladných horských podmínkách. Jak se ale hory postupně oteplují, začínají se v nich objevovat i druhy, které se tam dřív prakticky nevyskytovaly. Třeba kudlanka nábožná. První pozorování kudlanky nábožné ve volné přírodě Krkonoš je z roku 2019. Samička tohoto teplomilného hmyzu se objevila na louce nad Bolkovem u Rudníku ve výšce 680 metrů nad mořem. To řekl mluvčí zprávy Národního parku Radek Drahný. Podle ředitele Krkonošského národního parku Petra Moravce bylo letos v Krkonoších zaznamenaných už několik pozorování kudlanky. Ta tedy objevila Krkonoše, celý článek najdete v deníku Právo.

0: Ozzy Osbourne ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice minutu po 6:15 v pátek 11. září. Teď se podíváme na závěrečné představení programu Cirkus Paciento organizace Zdravotní klaun. Během něj se děti z Hamzovy léčebny v Košumberku promění v artisty, kouzelníky a hvězdy cirkusové manéže. Po několika dnech tréninku pod vedením zdravotních klaunů předvedou rodičům, spolupacientům, zdravotníkům, ale i veřejnosti všechno, co se naučili. Čeká vás autentická a velmi silná podívaná plná radosti, odvahy a dětské hrdosti. Už dnes od 14 hodin v Hamzově léčebně Luže Košumberk. Na místě budou taky zástupci organizace Zdravotní klaun, tak si to všechno budete moci užívat, jak jsme říkali, už dnes odpoledne. V Pardubicích začíná výstava malíře Tomáše Lahody s názvem Kunstmesse, něco jako veletrh umění. Návštěvníka čeká přechod od pop-artové estetiky a reklamy přes nový pohled na zátiší až po ironické zkoumání toho, co je vlastně v umění správné a co špatné. Expozice bude otevřená do 5. října a najdete ji konkrétně v galerii Univerzity Pardubice. Další víkendové tipy můžete hledat na webu pardubice.rozhlas.cz. Počasí. Před víkendem očekáváme docela chladné počasí, dnes naměříme maximálně 19 stupňů Celsia, na horách 15, k tomu zataženo na jihu Pardubického kraje místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude ubývat oblačnosti. Vítr dnes bude jenom slabý proměnlivý, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka, navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Byla

0: tvůj žár.
1: Teď máme na srdci pozvánku k našemu odpolednímu vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je pátek 11. září, teď 7 minut po 6:15 a po 13. hodině znovu otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat.
2: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
3: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
2: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
3: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
2: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebooku našeho pořadu.
3: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
2: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
3: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
2: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali letos v létě u víc požárů než loni. Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na Ministerstvo pro místní rozvoj. Slavia rozehrála nový ročník fotbalové ligy mistrů porážkou Slans 2-3 a dnešek bude zatažený s občasným deštěm teploty do 19 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubickém kraji letos v létě přibylo požárů. Od června do srpna jich hasiči řešili téměř 300, zhruba o 50 víc než loni. Nejčastěji hořely lesní a polní porosty. K vyššímu počtu požárů přispělo podle hasičů suché počasí. Na rostoucí teploty a častější období sucha se připravují při výcviku i pomocí nového vybavení, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.
2: My u těch lesních požárů se snažíme právě využívat jak například flexitanky, takové velké nádrže, které my dostaneme do míst, kde se nedostane třeba naše cisterna. Zapojujeme a cvičíme čtyřkolkami, to samé. Teďka se dostává hodně do popředí také drony, které jsou velkou pomocí pro naše velitele zásahu, protože z vrchu samozřejmě ta podpora je nesmírná.
0: V Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. První lidé se do nich mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Půlhektarový pozemek ve čtvrti Pouchov pro výstavbu nové rezidence prodala společnosti Coop Development za zhruba 46 milionů Hradecká radnice. A to s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení, doplňuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
3: Úlohou města přitom není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat. A nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Na zpravodajském serveru iRozhlas je celý obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev. Letecké údery zranily nejméně 2 lidi a způsobili požár 9-patrového bytového domu. Informovali o tom úřady ukrajinské metropole. V ruském městě Saratov a na řece Volze ukrajinské drony poškodili civilní infrastrukturu. Oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slavie podlehli v prvním kole ligy mistrů Lans 2-3. O poločasové přestávce musel kvůli zranění střídat obránce David Zima. Nahradil ho Mikuláš Konečný, jenže ten byl zhruba po 3 minutách na hřišti vyloučen za zákrok na hostujícího útočníka Simu. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale Konečného hájil.
4: Miky zase prostě mladý hráč, jsou to zkušenosti nepříjemný pro něj, ale myslím si, že je to pro ně hodně přísný. Z mýho pohledu mu těžko něco vyčítat, protože tam malou šel nahoru a my měli do breaku a on se do té situace dostal. Kdyby ho zase nechal převzít balón a bránil ho, tak už ho neubráníte toho hráče.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů.

0: Vrátíme se k fotbalu, stejně jako loni hráči Slávie nezvládli závěr úvodního utkání Ligy mistrů. Tentokrát inkasovali dvakrát v nastavení a Slánc prohráli 2-3. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. A taky zpátky na silnice zamíříme s naší řidičskou abecedou. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A dnes dojde na denní svícení a proč je chyba ho používat za deště a za mlhy. Za moment se dozvíte víc. A ještě pohled na muziku, Iveta Bartošová, Nightwork, Václav Neckář a taky třeba Věra Martinová. Je pátek 11. září, krátce po 6.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Zdravíme všechny řidiče v tuto chvíli z vysílání Českého rozhlasu Pardubice 3,5 minuty před 7:15 v pátek 11. září. Znovu si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat jenom světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí. Přejeme šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice vám přeje hezké dobré ráno v pátek 11. září 6:02 a díváme se k sousedům do České Skalice, kde budou mít jiřinkové slavnosti od 9. do 17. hodiny s výstavou jiřinek a soutěží o nejkrásnější až do 13. září je tahle akce, takže nejenom dnes se můžete zastavit v Muzeu Boženy Němcové. V Náchodě budou vyhlašovat výsledky 39. ročníku evropského finále dětské dopravní soutěže ITEC, která přivítala nejlepší reprezentační týmy dětí ve věku 10 až 12 let z evropských zemí. Soutěžili v teoretických znalostech pravidel silničního provozu i praktických dovednostech bezpečné jízdy na kole. A ještě pohled do Teplic nad Metují na Náchodsku, tam v 17 hodin oficiálně otevřou obnovenou křížovou cestu v Javoře, představí zrestaurovaný soubor 14 zastavení z první poloviny 19. století. No a turistická cesta Říše Báječin, ta prochází rodným krajem Písmáka a svérázného lidového umělce Josefa Korejze Blatinského. Celá stezka vede po žluté značce z letoviska Studánka a pak pokračuje dál. Je to součást 16 kilometrů dlouhé Licovovy stezky z letoviska Studánka přes vyhlídku nad Vamberkem do Litic. Nabízí i možnost se vrátit přes spálenisko zpátky do letoviska Studánka. No a máme tip na procházku obohacenou odhalením historických fotografií doktora Jindřicha Štemberky na Studánce a uměleckých laviček přes Říši Báječin Písmáka Josefa Korejze Blatinského, Blatiny a Čihadlo se zastavením u smírčích křížů a tak dále. Všechno se odehraje už zítra. Start procházky nově značenou naučnou stezkou je od 10 hodin u altánku na Studánce. Další detaily, včetně třeba spojů veřejné dopravy, včetně toho, jak se tam dostat autobusem a tak dále, to všechno najdete určitě na webu.
1: Počasí.
0: A jdeme na dnešní počasí. V Pardubickém kraji bude zataženo, na jihovýchodě místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer částečně ubude oblačnosti. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
2: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
2: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
2: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Český rozhlas Pardubice, 7,5 minuty po čtvrt na 7 je pátek 11. září. Výroba surové oceli v Česku v prvním pololetí činila 1 300 000 tun a meziročně tak zůstala prakticky stejná. Spotřeba se snížila zhruba o desetinu. V první polovině roku taky klesl dovoz oceli, naopak vývoz mírně vzrostl. To vyplývá z dat Ocelářské unie. Podle té se po několika letech silného propadu v posledních dvou letech situace v oboru stabilizovala, ale kondice zdaleka nedosahuje předkrizových výsledků. Další zprávy pro vás budeme mít o 6:30. A ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte, jak reagovat, když vám přijde poškozené zboží. Ptáte se na dvě varianty a odpovídat bude Josef Černý.
1: Pan František si objednal z e-shopu bateriový šroubovák, který ale přišel viditelně používaný a špinavý. Rád by věděl, jestli je výhodnější ho vrátit v 14-denní lhůtě anebo reklamovat. Pane posluchači, v případě, kdy zboží dojde poškozené, doporučuji ho reklamovat. V případě reklamace v prvních 12 měsících od převzetí, totiž platí domněnka, že zboží bylo varné už při předání a opak musí prokázat prodávající.
0: Jestli máte taky nějaký dotaz na Josefa Černého, klidně ho pošlete na naši e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přejeme hezký pátek 11. září. Ota Gutwirth přináší zprávy.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubický magistrát připraví studii pro využití 630 hektarů v okolí letiště. Území mezi letištním areálem a místní částí Popkovice patří mezi rozvojové plochy města. Územní plán tam počítá třeba i s lehkou průmyslovou výrobou. V Chroustovickém učilišti staví vodní elektrárnu. Má sloužit jako zdroj elektřiny i jako pomůcka pro výuku. Náklady přesáhnou 19 milionů korun. Do akce Dny evropského dědictví se letos v Pardubickém kraji zapojí 67 památek. Smyslem je každoročně zpřístupnit veřejnosti historicky cenná místa po celé republice. Povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší. Počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do 3. čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra a jeho přijetí podporuje i opozice. Před 75 lety projel státní hranici mezi Československem a západním Německem takzvaný vlak svobody. Unesli ho 3 odbojáři, kteří i se svými rodinami chtěli uprchnout z tehdejšího Československa. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami během odpoledne budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dnes mírně nepříznivé.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení v okolí Draškovic na silnici 1/37 mezi Pardubicemi a Chrudimí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď přichází Michal David s písničkou Nonstop. Jsou 2 minuty po 6:30, pátek 11. září roku 2026.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Když odbyla pátá, tak jsme začali dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Teď už máme za sebou více než hodinu a půl, srozumitelně řečeno je krátce po půl sedmé. Posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 11. září. A podíváme se do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
3: Policie dál pátrá po 78-letém muži, který včera ráno odjel na kole ze svého bydliště v Žumberku na Chrudimsku a doteď se nevrátil. Senior měří skoro 190 cm, což může být výrazné poznávací znamení. Policisté žádají veřejnost o pomoc jeho nalezením. Kolo bylo trekové modrostříbrné barvy. Do hledání je nasazený také vrtulník vybavený termovizí. Víc na webu chrudimského deníku.
0: Královéhradecké divadlo Drak uvede v nadcházející sezóně tři nové autorské inscenace určené různým věkovým skupinám. Spojuje je téma hledání vzájemného porozumění a snaha nahlédnout svět očima těch druhých. První premiérou bude inscenace s pracovním názvem Všechno se mění a je určená hlavně teenagerům. Na jevišti se potká 8 dospívajících a 2 herci souboru divadla Petra Cicáková a Zbyněk Rohlík. Další podrobnosti o tom, co chystá dračí sezóna u sousedů v Královéhradeckém divadle Drak, najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
3: Ruská pravoslavná církev zaslala vojákům bojujícím na Ukrajině fragment ostatků středověkého válečnického kněze. Relikvie má vojáky duchovně posílit a pomoct jim dosáhnout vítězství, informuje britský deník Guardian. Od chvíle, kdy prezident Putin v roce 2022 zahájil rozsáhlou invazi na Ukrajinu, se církevní hierarchie hluboce zapojila do ruských válečných snah. Na začátku tohoto roku byly na frontu odeslány také relikvie Alexandra Nevského, dalšího středověkého knížete a vojenského hrdiny, uctívaného ruskou pravoslavnou církví.

0: Skupinu Smoky jsme taky hráli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice v pátek 11. září 3 minuty před 6:45. Za chvíli písnička je lék, to bude František Nedvěd a taky pozveme k dopolednímu poslechu. Bude přímý přenos 3 hodiny ze Svitav, které letos slaví 770. narozeniny. My jsme se tam rozjeli a popřejeme osobně, protože Svitavy mají co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer. Seznámíme vás taky s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera. A když jsme u těch výročí, po železnici ze Svitav do Poličky se jezdí už 130 let. Na sociálních sítích najdete upoutávku na dnešní dopolední přímý přenos s Jitkou Slezákovou a Miroslavem Hrubanem. Bude to tedy klasicky mezi 9. a 12. hodinou. Počasí. Dnes si neužijeme moc slunce, mělo by být zataženo na jihovýchodě Pardubického kraje místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude částečně ubývat i oblačnosti. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr jenom slabý proměnlivý a rozptylové podmínky, ty by měly být nakonec většinou dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6.50, s vámi je Český rozhlas Pardubice v pátek 11. září. Zažijte fotbal v plné kráse. Pardubické hráčky čeká výjimečné utkání 5. kola druhé nejvyšší soutěže, které tentokrát odehrají na hlavním stadionu FK Pardubice. Tuto neděli od 16 hodin vyběhnou na trávník stadionu Arnošta Košťála proti Artisu Brno. A ženský fotbal se na Letňák vrátí taky 9. října. Česká reprezentace tam od 19 hodin odehraje důležité barážové utkání proti Skotsku v boji o postup na mistrovství světa. Tak jestli si chcete užít ženský fotbal, v Pardubicích budete mít teď hned několik šancí. A pojďme se věnovat taky fotbalu mužskému, konkrétně Lize mistrů. Hráči Slávie na úvod téhle milionářské soutěže prohráli, doma podlehli Lanc 2-3. Pražané hráli celý druhý poločas v 10 bez vyloučeného obránce Mikuláše Konečného, přesto díky gólům Slovince Daniela Šturma dvakrát o gól vedli. O body pak přišli až v nastaveném čase. Živě jste to mohli slyšet ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Tohle je obrovská šance Lanca, gól! 3-2 po obrovské chybě Chorého před pokutovým územím. A tohle je tedy obrovsky kruté pro pražskou
2: Slávii.
3: Jsme neuvěřitelně zklamaní. Málem jsme měli 3 body v kapse. Je to smutné. Ani neumím popsat své pocity. Dal jsem 2 góly, ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady se počítají jenom body.
1: Smutnil Daniel Šturm, který oslabenou Slávii dvakrát poslal do jednobrankového náskoku, po druhé v 88. minutě. Přesto to Pražanům na body v souboji s Lanc nestačilo. V nastavení dvakrát inkasovali, což obránce Tomáš Vlček přisuzoval únavě.
4: Já si myslím, že už nám docházely síly, ale to se nechcem vymlouvat. Bylo to tím, že jak nás bylo o jednoho míň, tak měli spoustu času na stranách hřiště a sypali tam balony a já nevím, jestli tam bylo 50 centrů do vápna, jelikož prohrávali. Tam chodili klidně v 6 lidech a jelikož to o jednoho míň, tak strašně těžký nabírat ty hráče.
5: Nikdy nechceme ukazovat prstem prostě na žádného hráče, prostě jsme tým, který válčí a který bude prostě válčit dál, a ty rozhodnutí na hřiště prostě nejsou jednoduchý.
1: Řekl trenér Slávie Jindřich Trpišovský, že nebude vyčítat ztrátu balonu útočníkovi Tomáši Chorému před vítězným gólem Lanc na 3-2, ani červenou kartu Mikuláši Konečnému na začátku druhého poločasu za faul na bývalého útočníka Pražanů Abdala Hasimu. Dalším soupeřem Slávie v Lize mistrů bude v polovině října v Azerbajdžánu Sabah Baku. Z Edenu Pavel Tilšár, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Chrasti staví kruhový objezd, dopravní omezení potrvají 3 měsíce. V povodí Orlice a Horní Labe jsou mimořádně podnormální hladiny podzemní vody. Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP a dnešek bude zatažený s deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Tvirt. Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů korun.
4: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kupecký, Český rozhlas.
3: Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách i potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo dál pomalu klesají. Mimořádně podnormální hladiny podzemní vody jsou v povodí Orlice. Vyplývá to z poslední zprávy povodí Labe o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha. Na některých místech proto platí zákaz odběru vody, které vydali vodoprávní úřady.
5: V Kostelci nad Orlicí platí zákaz odběru z náhonu Alba. V Dobružce pak ze všech vodních toků a nádrží na území správního obvodu. Omezené jsou také odběry z Bělé u Kvasin. Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu pro zalévání nebo mytí aut platí také v Žacléři na Trutnovsku a Dobrém a Liberku na Rychnovsku. Vodohospodáři očekávají další pozvolný pokles průtoků. Zásoby ve vodárenských nádržích jsou ale zatím dostatečné. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
6: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
7: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
6: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
8: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
6: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovaly obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů. Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu.
0: Sport.
3: Hokejisté Pardubic si ve 3. zápasu v Lize mistrů připsali první porážku. Dynamo neuspělo na ledě týmu Saipa Lappeenranta, kde podlehlo 2-3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0-3. Poprvé od svého letního příchodu do Pardubic skóroval David Tomášek, na konečných 2-3 snížil Jan Košťálek.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat, oblačnosti by mělo večer ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi na silnici 1/37.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Páteční ranní společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Dnes je 11. září za 4 minuty, čtvrt na 8. Stavební spořitelny poskytly lidem za prvních 8 měsíců roku úvěry za skoro 31 miliard korun. Ve srovnání s loňskem se objem úvěru zvýšil o čtvrtinu. Počet smluv o spoření naopak meziročně klesl o pětinu. Klesla taky úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech 5 českých stavebních spořitelen, které má k dispozici agentura ČTK. Další zprávy u nás uslyšíte o 7:30. A teď pojďme přímo do Pardubic. Třídění odpadu systémem door-to-door, tedy popelnice přímo u domu, se rozšíří do další části města. Od října budou moct nádoby na plast a papír využívat taky lidé v Jesničánkách, Nových Jesenčanech a Draškovicích. S přibývajícími barevnými popelnicemi ale ubyde výjezdů ke směsnému odpadu. Služby města Pardubic ho budou svážet méně často. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, změna má obyvatele motivovat k důslednějšímu třídění.
1: Odpad třídíme už spoustu let. Vždycky jsem třídila papír, plasty, sklo, plechovky a pak směsný odpad. A ten teď, protože bydlíme v rodinném domě, tak vlastně tu směs většinou dáváme na kompost.
2: Říká Hedvika, která žije s rodinou v pardubických Draškovicích. Vytříděný odpad ale dosud museli vozit na separační dvůr. Dvě tamní kontejnerová stání totiž podle ní bývají rychle plná. To se teď ale změní. Rodina se totiž přihlásila do projektu Door to Door, který město rozšiřuje právě také do Draškovic.
1: Požádali jsme si o popelnice, jsou na plast a papír.
2: V Draškovicích a dalších částech 5. pardubického obvodu plánuje město projekt spustit od října. Doplňuje vedoucí odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Miroslav Míča.
3: Město Pardubice po pilotním projektu systémem Door to Door ve Popkovicích a ve Svítkově se rozhodlo rozšířit tento systém do dalších částí města. Na jaře to bylo Starý Čivice, Lány na Důlku Opočínek a ještě před prázdninami to bylo část městského obvodu Pardubice 4, konkrétně v Pardubičkách, a část městského obvodu Pardubice 3, Studánka. Teď je v realizaci rozšíření do Jesničánek, Nový Jesničany a Draškovic.
2: Přihlásit se lidé můžou na webu magistrátu a popelnice jsou zdarma. Městu se systém vyplatí. V lokalitách, kde už door to door funguje, výrazně ubylo odpadu mířícího na skládky a zároveň se zlepšilo třídění.
3: Vystřídilo se podstatně více separovaného odpadu, než bylo zvykem na těch veřejně přístupných stanovišť, a také se zvětšila čistota tohoto sebraného sběru. A zároveň také i ubylo černých skládek nebo odložených odpadů na těch stanovišť kontejnerů.
2: Lokality, kam se letos rozšířil projekt Door to Door, ale zároveň musí počítat, že se od ledna příštího roku sníží frekvence svozu směsného odpadu. Místo jedenkrát týdně ho budou popeláři odvážet jednou za 14 dní. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Chystáme další zprávy na půl osmou do vysílání Českého rozhlasu Pardubice, což bude za 12 minut. Čínský soud poslal do vězení 3 hongkongské aktivisty za přípravu vzpomínkových akcí věnovaných masakru na náměstí Tiananmen, píše agentura AP. Pardubická Gampa dnes bude mít seniorský pátek, zahrada přání mezi 10. a 12. hodinou. Je to dílna pro tvůrčí seniory, heslem je věk je jenom číslo. Na Univerzitě Pardubice na Fakultě zdravotnických studií bude od 14 do 18 hodin kurz laické první pomoci pro širokou veřejnost. Březová nad Svitavou láká na cestovatelskou besedu o Filipínách po 18. hodině v městské knihovně a informačním centru. Zavítat můžete i na Pašeráckou stezku Orlické záhoří hřiště v 16 hodin. Úkoly a zábava nejenom pro děti, občerstvení, odměny. A těch akcí je mnohem víc. Podívejte se i na náš web pardubice.rozhlas.cz, kde máme tipy na víkend.
1: Počasí.
0: Před víkendem může být deštivo na některých místech Pardubického kraje, hlavně na jihovýchodě, tam to bude místy občasný déšť nebo přehánky. Obloha by měla být zatažená, během odpoledne budou srážky ustávat a večer částečně ubude oblačnosti. A pozor na nižší teploty, dnes maximálně do 19, na horách do 15 stupňů Celsia.
2: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
2: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
2: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
2: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Další soutěž Českého rozhlasu Pardubice začíná 6 minut před 7:30. Nabízíme knihu z nakladatelství Kazda, Útěk na řecký ostrov. V Pardubicích se přesně před 30 lety narodil jeden z nejsledovanějších youtuberů v Česku a jak on sám říká vlivníků. Působí i jako moderátor, dabér a spisovatel. Na svém hlavním youtubeovém kanále má aktuálně přes 1 000 000 odběratelů, většinou ve věkové skupině 18 až 34 let. Na Instagramu ho sleduje dalších 800 tisíc lidí, působí taky na dalších sociálních sítích jako X a podobně. Rád propojuje informace se zábavou, vzbuzuje emoce a boří společenské mýty.
1: Ono je nutné se naučit ten jazyk každé té sítě a nebrat to tak, že můžete jednu věc vydat na 4 stejné nebo různé naopak platformy a že to bude fungovat, protože každá funguje trošku jinak. Takže já si spíš myslím, že jsem během těch let hledal určitý jazyk. Mám podcast, který je velmi osobní pro mě, pak mám Instagram, který je více jako obrazový, mám tam více třeba placených partnerství a pak je pro mě YouTube, kde otevírám ta témata s tím, že vím, že můžou mít sice 5 minut, ale můžou mít třeba 35 minut. A ti diváci to ukoukají zpravidla.
0: Jak se dnešní oslavenec jmenuje? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Zopakujeme 726 46 48 48. Jako motivaci, abyste zavolali, tady máme knihu Útěk na řecký ostrov. Tak na to našem telefonu už je první volající. Pěkné ráno přejeme.
2: Pěkné ráno.
0: Tak, kdo se dovolal? Pane Jirko, povídejte.
2: A já si myslím, že to je Karel Kovářkovi.
0: Máte pravdu a kniha je vaše, gratulujeme.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou, mějte se.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Bleskovka tady bude i o víkendu.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
1: Otaku Twirt, další páteční zprávy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji letos v létě přibylo požárů. Od června do srpna jich hasiči řešili nejméně 300, zhruba o 50 víc než loni. Nejčastěji hořely lesní a polní porosty. K vyššímu počtu požárů přispělo podle hasičů suché počasí. Vodovody a kanalizace Pardubice zahájí v druhé polovině září pravidelnou deratizaci kanalizační sítě. Práce potrvají do konce října a postupně se uskuteční v jednotlivých částech města. O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Qaida teroristický útok ve Spojených státech. 11. září 2001 zemřeli na 3000 osob, včetně 19 útočníků. Dalších asi 25 000 lidí utrpělo zranění. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor, výrazně se prodloužila kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi po silnici číslo 37.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je pátek 11. září, tady je Český rozhlas Pardubice. Pojďme se podívat do dnešních novin, budeme číst s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Mladá fronta dnes má v krajské příloze jako hlavní téma větrnou válku na Svitavsku. Původní plán společného postupu obcí vůči stavbě větrných elektráren se začíná rozpadat. Potenciál na úpatí hřebeckého hřebetu totiž láká další a další investory. Představa, že se celý region dohodne na jednom projektu, tak dostává výrazné trhliny. Svoji roli můžou sehrát výsledky místních referend. Ta jsou společně s komunálními volbami naplánovaná v Kamenné Horce, Mikulči a Dětřichově.
0: Nová komfortní silnice do Polska, která má nahradit přetíženou silnici první třídy číslo 43, nepovede kolem Lanškrouna. Z pěti variant trasy zůstaly ve hře už jenom dvě. Ty by se daly pracovně nazvat Postřelmovská a Třebařovská. Stavět se začne nejdřív v roce 2035. Silnice anebo dálnice, o parametrech komunikace se zatím ještě nerozhodlo, by měla být pokračováním uvažované polské dálnice od Klacka k Dolní Lipce. S obchvatem Lanškrouna, který by z města odvedl tranzit, se sice dál počítá, nejspíš ale nebude součástí uvažované rychlodráhy z polského Klacka kolem Králík do českého vnitrozemí. Tak to napsal Orlický deník.
1: Americký prezident Donald Trump nabídl každému dospělému Američanovi $5,000, pokud republikáni vyhrají listopadové volby do kongresu. O tom, jestli je takový slib vůbec legální a jak by se takový plán vůbec financoval, píše server britské veřejnoprávní stanice BBC. Trump na republikánském sjezdu taky dodal, že by se peníze musely utratit ve Spojených státech. Není ale jasné, jak by se to kontrolovalo.

0: skupina Pet Shop Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Minutu před 7:45 je pátek 11. září. Basketbalistka Eliška Jokulová bude po skončení angažmá v Minnesotě v WNBA hrát znovu za Žabiny. S brněnským celkem čeká kvalifikace o Euroligu. A vás čekají aktuální zprávy v 8 hodin.
1: Počasí.
0: A teď jdeme na počasí, zajímat nás bude hlavně dnešek s víkendem. Voláme proto do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Jaroslav Tuček. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: A pojďme se podívat rovnou na ten dnešek, ten asi bude takový docela zachmuřený, zakaboněný.
2: Přesně tak, frontální vlna postupuje od jihu směrem k severu. U nás se hlavně projeví svojí oblačností, takže budeme mít de facto po celý den zataženo s tím, že na jihovýchodě se místy bude objevovat občasný déšť nebo přehánky. V průběhu toho odpoledne budou srážky ustávat a večer bude částečně ubývat i oblačnost. Dnešní maximální teploty 16 až 19 stupňů Celsia, na horách 12 až 15 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky většinou dobré a bio, to je na jedničce mírná zátěž.
0: Už si trochu zvykáme na chladnější noci, tak ta noc na zítřek, jak bude vypadat?
2: No, bude taková zase chladnější. V noci polojasno až skoro jasno, hlavně z počátku té noci, ale v průběhu trošku oblačnosti přibyde a bude většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia a vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítřejší den asi by měl být hezčí než ten nedělní den. Většinou oblačno s tím, že na horách se výjimečně může objevit nějaká přehánka. Večer pak ta oblačnost bude ubývat. Maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr stále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a co se týká neděle, v neděli očekáváme oblačnou až zataženou oblohu s tím, že k večeru pak se objeví od severozápadu první srážky, měly by se dostat potom v průběhu noci na celé území. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů Celsia, maximální teploty 16 až 20 a vítr slabý od západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Pořád platí, že ten příští týden bude docela pěkný s pohodovým počasím?
2: Platí to, že ty teploty se budou pohybovat kolem těch 20, 21 stupňů Celsia, nicméně z úterka na středu bude přecházet frontální systém, za ním se trošičku ochladí a teploty zhruba o 2, o 3 stupně spadnou dolů.
0: Ale zatím žádná velká tragédie.
2: Ne, přesně tak.
0: Tak děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Jaroslav Tuček, přejeme pěkný pátek i víkend, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: K projektu popelnic na třídění u domu je v Pardubicích možné se stále přihlásit. Před 75 lety projel z Československa na západ takzvaný vlak svobody. Pražská Slavia podlehla fotbalistům Lanz 2-3 na úvod Ligy mistrů a dnešek bude zatažený s deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice rozšiřují projekt Door to Door do dalších lokalit. Letos získali popelnice na tříděný odpad k domu domácnosti ve Starých Čivicích, Lánech na Důlku a Opočínku. Pak následovala část Pardubiček a Studánky. V říjnu budou následovat Draškovice, Jesničánky a Nové Jesenčany. Do systému je možné se ale stále přihlásit, jak vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.
3: Přihlášení probíhá přes webové stránky města Pardubic. Předem ohlášená data dostane popelnici přímo na místě. Když se někdo přihlásí po tomto datu, tak jsme s ním v kontaktu a domluváme doručení popelnice, anebo je si možno ty nádoby vyzvednout na ředitelství služeb města Pardubic.
2: Město Pec pod Sněžkou neobnoví stánek s občerstvením s obsluhou u dolní stanice Lanovky na Sněžku. V původních prostorách vznikne během října nová výstavní expozice o historii Krkonoš a Lanové dráhy. Jak a kde si turisté mohou doplnit zásoby jídla a pití, dodává náčelník Lanovky Jiří Špetla.
4: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samozřejmě automaty a jinak samozřejmě bistro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
2: Před 75 lety projel státní hranici mezi Československem a západním Německem takzvaný vlak svobody. Unesli ho tři odbojáři, kteří i se svými rodinami chtěli uprchnout z tehdejšího Československa. Souprava, která původně jela z Chebu do Aše, se na hranici nezastavila a pokračovala do Spolkové republiky Německo. Vlak vezl 110 cestujících. Většina ale o záměru opustit zemi nevěděla a proto se jich víc než 70 následně do Československa vrátilo. Americká letiště nejspíš budou moct zrušit některá bezpečnostní opatření zavedená po 11. září 2001. Úřad pro bezpečnost v dopravě oznámil, že například brzy umožní průchod bezpečnostní kontrolou bez letenky, aby se u letištních bran mohli lidé rozloučit s blízkými. Úřad taky zvažuje povolit cestujícím projít bezpečnostní kontrolou s plnými lahvemi s vodou. Sport. Pražská Slavia Ideál čeká na výhru ve fotbalové lize mistrů pod vedením trenéra Jindřicha Trpišovského. Na úvod nového ročníku soutěže prohrála Slánc 2-3. Slávisté hráli téměř celý druhý poločas bez vyloučeného Mikuláše Konečného. V závěru základní hrací doby sice vedli, ale francouzské mužstvo skóre v nastavení otočilo. Obě branky Slávie dal v oslabení slovinský záložník Daniel Šturm při své premiéře v lize mistrů. Kouč Trpišovský ocenil nejen jeho trefy.
5: Góly jsou hezký, ale ta komplexnost toho výkonu, to je pro mě unikátní. V deseti, jak je on schopný plnit ty defenzivní úkoly, vracet se, podržet míč. Je to hráč, jak jsme se bavili, který nám třeba v těch minulých sezónách chyběli. Dany byl ten rozdíl, je hráč nahoru. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území to bude s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude ubývat i oblačnost. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 36 u odbočky na Rybitví. Počítejte tam s komplikacemi, nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pokračuje pátek 11. září krátce po 8. hodině a pokračuje taky ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pardubické základní a mateřské školy i v novém roce proplácejí dětem z rodin ve finanční tísni školní obědy. Zjišťovali jsme, odkud na to školy získávají peníze, a odpověď uslyšíte za chvíli. Taky nabídneme třeba muziku, kterou obstará Petr Nať nebo skupina Mandraže, Petr Rezek a teď taky Hana Zagorová. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšné, pro někoho ještě i probouzení do nového dne.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Mohlo by dnes pršet v Pardubickém kraji, abychom navázali na Petra Reska ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Spíš to ale bude někde na jihu nebo jihovýchodě kraje, třeba do Pardubic, by srážky dorazit neměly podle aktuálních předpovědí meteorologů. Na počasí se podíváme v krátkosti hned v zápětí. Teď ale úplně jiné téma. Peníze na školní obědy nemají, přesto nezůstanou ve škole ohladu. Víc než 120 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin bude mít i v tomto školním roce v Pardubicích zajištěné školní stravování. Místní školy a školky na to dostali v součtu až 1 milion korun a zájemce o bezplatné stravování navíc pečlivě vybrali. Podrobnosti k tomu teď doplní reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Pro které děti jsou obědy zdarma určené a jak tyhle žáky školy vůbec vybírají?
1: Jde o děti z rodin, které se ocitly ve finanční tísni a nemají peníze na teplé školní obědy. Žáky vytipovávají ředitelé škol ve spolupráci s učiteli a s oddělením sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí magistrátu města Pardubic. Například základní škola Reslová vyšla pro tento školní rok vstříc 9 žádostem, říká ředitelka Světlana Divecká.
2: Buď to rodič přijde, pohovoří třeba s paní učitelkou třídní, s paní školní psycholožkou, že mají problém, jak to řešit a my nabídneme zároveň přitom, anebo si třeba třídní učitel nebo kdokoliv ze zaměstnanců školy všimne, že nastal problém a my rodiče oslovíme.
1: Každá žádost se posuzuje individuálně, pomoc je navíc adresná a anonymní, takže nikdo ze školáků se nedozví, že jejich kamarád pomoc dostává. Podle škol se ukazuje i to, že program snižuje riziko vyčleňování dětí z kolektivu.
0: Kdo ty obědy dětem hradí?
1: Jsou to školy. Získávají na to peníze z celostátního charitativního projektu Women for Women a taky z podpůrných programů Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výhodou je, že příjemcem daruje právě škola a nikoli zákonný zástupce žáka. Takže je vyloučené, že by peníze skončily někde jinde.
0: A kolik pardubických škol poskytuje tuhle pomoc dětem?
1: V programu nadace Women for Women je zapojených 8 základních škol a taky integrační školka a rehabilitační centrum Lentilka. Projekt bezplatné školní stravování Pardubického kraje od Ministerstva práce a sociálních věcí využívá dalších 7 mateřských škol a 1 základní škola. Pomoc funguje na školách dlouhodobě a podpořených dětí přibývá, zatímco před 5 lety dostávalo obědy zdarma 60 školáků, letos tu je přes 120 dětí, včetně předškoláků.
0: Tak to bylo. Aktuální informace, které se týkaly pardubického školství a náš reportér Ondřej Wolf. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Jestli pak si pamatujete ze zeměpisu, jak velký je Tichý oceán, my si to připomeneme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za chvíli s Martinem Písaříkem na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
1: Počasí.
0: Dnešek bude zatažený na jihovýchodě Pardubického kraje místy s občasným deštěm anebo přeháňkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer bude částečně ubývat i oblačnosti. Maximální teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Tak na počasí se můžeme klidně zeptat, jak to vypadá ve Svitavách, protože tam jsou Jitka Slezáková a Miroslav Hruban. Dnes dopoledne budou vysílat živě. Zdravím vás, pěkné ráno.
2: A my také přejeme krásné ráno, díváme se tady z okna, zatím neprší, teplota kolik?
3: Snesitelná, bych řekl. Důležité je to, že ač obloha vypadá děsivě, tak neprší a co jsme se koukali na radar, pršet by nemělo.
2: Ano, a to nám takhle stačí. My zase tolik na počasí nehledíme, protože my se vždycky zahřejeme, i kdyby bylo pod nulou, protože během našich přímých přenosů nemáme čas na to vnímat, jaká je teplota. My vnímáme naše respondenty.
3: Tak, a respondenty vyspovídáme i během toho dnešního dopoledního přenosu. Začneme v informačním centru ve Svitavách, tedy už tušíte, že přenos bude právě z tohoto města.
2: Ano, čeká nás tam mimo jiné mluvčí města Svitavy Kateřina Kotasová. Potom zavítáme do nádherného centra a tím centrem je hlavně Loubené náměstí. A tam bychom měli být s historičkou tady z Městské galerie a muzea Monikou Němcovou.
3: Nemineme ani muzeum, protože tam vystavují nádherný stříbrný poklad a navíc si tam připomínají také jedno výročí spojené se železnicí.
2: My už jsme mimochodem se byli včera podívat na ten poklad a vy ho můžete vidět, pokud se podíváte na naše sociální sítě.
3: No a nesmí chybět příroda, protože v okolí Svitav je spoustu krásných míst, která stojí za návštěvu.
2: Třeba rybník Rosnička. A nebo taky, a to bude náš závěr, máme to takhle naplánované, Fabrika, což je kulturním centrum, ale bylo přestavěné právě z bývalé fabriky. A o těch bude taky řeč.
3: Takže si nás nalaďte, startujeme úderem 9. hodiny a moc se na vás těšíme.
0: Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, taky se těšíme. Zatím naslyšenou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jdeme na zprávy s Otou Gutwirtem a přejeme pěkný pátek. Půl deváté.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubický magistrát připraví studii pro využití 36 hektarů v okolí letiště. Území mezi letištním areálem a místní částí Popkovice patří mezi rozvojové plochy města. Územní plán tam počítá třeba i s lehkou průmyslovou výrobou. V Chroustovickém učilišti staví vodní elektrárnu. Má sloužit jako zdroj elektřiny i jako pomůcka pro výuku. Náklady přesáhnou 19 milionů korun. Do akce Dny evropského dědictví se letos v Pardubickém kraji zapojí 67 památek. Smyslem je každoročně zpřístupnit veřejnosti historicky cenná místa po celé republice. Povolování, ale i rušení pobytu cizinců v Česku by mohlo být rychlejší. Počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do třetího čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra a jeho přijetí podporuje i opozice. Před 75 lety projel státní hranici mezi Československem a západním Německem takzvaný vlak svobody. Unesli ho tři odbojáři, kteří i se svými rodinami chtěli uprchnout z tehdejšího Československa. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo a na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou mírně nepříznivé.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody, která se stala v Semtíně u odbočky na Rybitví. Nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedna z největších sportovních organizací v Pardubickém kraji o víkendu oslaví 70. Jak to bude v Moravské Třebové v areálu TJ Slovan vypadat? Na to se zeptáme našeho dnešního hosta, což bude sám předseda právě TJ Slovan Moravská Třebová Ladislav Weinlich. Poslechněte si ho už za chvíli. Do té doby, než dorazí, tak nabídneme muziku Teče voda, Rangers neboli Plavci a taky někdy příště, to už je skupina Katapult. Přejeme pěkný pátek s datem 11. září.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je pátek 11. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice, blížíme se ke 8:45, tento čas tady bude za 6,5 minuty. Moravská Třebová bude žít o víkendu sportem, protože si připomene 70. výročí místní tělovýchovné jednoty Slovan, neboli TEJE Slovan. Moravská Třebová oslaví tedy 70. narozeniny a naším hostem je předseda právě této jednoty, pan Ladislav Weinlich. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Abychom si to dokázali představit, tak na území Pardubického kraje patříte mezi jednu z těch největších sportovních organizací. Které všechny sporty pod vás spadají?
1: Je to tak, jak to říkáte, my patříme mezi 5 největších organizací v rámci celého Pardubického kraje. Momentálně sdružujeme 1300 zájemců o sport, máme 1300 našich členů, z toho mám velkou radost, že téměř polovina jsou děti, což je skvělé. Máme ve svém majetku spoustu sportovišť a nabízíme zájemcům o sport ty tradiční velké sporty, jako jsou fotbal, hokej, tenis, atletika, ale nabízíme i kulturistiku, šachy a sporty, které nejsou až tak úplně mezi lidmi populární.
0: No, zítřek ten skutečně to připomene všechno možné, co celou tu šíři vašich aktivit. Chystá se totiž Den regionu a ty oslavy poběží už od rána. Těmi vrcholy přece jenom budou ty dva pořád nejpopulárnější sporty, tedy fotbal a hokej. Tak můžeme začít třeba tím fotbalem. Co tam bude tím vrcholem?
1: Je to tak. Oddíl fotbalu připravil na zítřejší dopoledne už od rána velmi zajímavý program a přivítáme na našich hřištích asi to nejlepší, co nabízí mládežnický fotbal na Moravě. Utkají se naši chlapci s týmy Zbrojovky Brno, Baníku Ostrava a Sigmy Olomouc, což na Moravě patří opravdu k tomu nejlepšímu, co je. No a dál potom takovým vrcholem odpoledne fotbalovým bude utkání mezi Internacionály Slávie Praha a týmem osobností Děti dětem, protože tahle akce si zaslouží, aby měla nějaký vyšší účel, takže my budeme se snažit získat nějaké finance právě pro tým osobností Děti dětem a podpoříme některé z dětí, které bude vytipováno a získá od nás, doufám, nemalou částku na jeho podporu.
0: Která známá fotbalová jména jste nalákali na zítřek do Moravské Třebové?
1: Zajímavostí z těch osobností bude Zdeněk Šenkeřík, který byl účastníkem Ligy mistrů a vsítil historický první gol Slávie v Lize mistrů. Tím navazujeme na včerejší utkání, které se bohužel Slávii až tak nepovedlo. A já věřím, že to byl jenom začátek a že Slávie bude dál úspěšně bojovat v Lize mistrů. Nicméně přijedou ještě bratři Doškové, Jiří Vávra, Jan Zákostelský, Zdeněk Zlámal, ale i v týmu Děti dětem budou zajímavé osobnosti. Zase my máme blízko k Sigmě Olomouc, takže přijede bývalý reprezentant Marek Heinz, David Rozehnal, Zdeněk Zlámal, Martin Bláha, že určitě se budou mít diváci na co dívat a čím se bavit.
0: A co ta hokejová část programu, co tam je nachystané?
1: Stejně tak hokejisté se chtějí nechat zanahanbit, my u nás máme takovou trošku rivalitu, což je velmi dobře, Slovanu to prospívá. A už ráno opět velmi zajímavý turnaj mládeže, kdy k nám přijede Kometa Brno, Mountfield Hradec Králové a bude to tu mini turnaj ročníku 2014. A hned po obědě přátelské utkání mezi našimi chlapci ročníku 2017 a hráči HC Olomouc, další extraligový klub. Určitě se bude na co dívat, protože kluci jsou velmi šikovní a už na svůj věk dokáží překvapovat tím, jak dokáží hokej hrát, to je skvělé. A od 15 hodin se těšíme na utkání mezi Slovanem Moravská Třebová A týmem a legendy české reprezentace. Takže určitě taky zajímavý program na zimním stadionu.
0: A jaké osobnosti taky můžeme zmínit, které jste tam pozvali na zítřek, ty hokejové?
1: Z těch hokejových osobností to bude například Ivan Rachůnek, Zdeněk Blatný, Zdeněk Sedlák, Marek Melenovský, Michal Mikeska, takže určitě znalci hokeje ocení pohled na tyhle hráče a věřím, že nám předvedou ještě něco ze svého umění. Přijede se k nám podívat i pan Dušan Salfický, ten určitě potěší mládež, bude jim mít co říct a je to osobnost, ke které je možno zlížet v dnešní době, že Dušan, to je velká osobnost hokeje tady v regionu.
0: A to jsme nahlédli jenom na hokej a na fotbal. Zatím, pokud jde o ty zítřejší oslavy, to je Slovan Moravská Třebová 70 let. Naším hostem je předseda právě to je Slovan Moravská Třebová Ladislav Weinlich a budeme si za chvíli povídat i dál. Podíváme se i na další sporty, které budete moci zítra obdivovat.

0: Tři minuty po 8:45, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice a my si tady povídáme o zítřku, protože to bude Teje Slovan Moravská Třebová slavit 70. výročí založení a nachystal Den regionu doslova od rána do večera velmi bohatý program. Zatím jsme tady představili ty dva nejsledovanější sporty, fotbal a hokej, ale šíře záběru Teje Slovan Moravská Třebová je mnohem širší. Naším hostem je předseda Ladislav Weinlich, tak vy jste asi chtěli zapojit opravdu celý ten váš velký oddíl a všechny oddíly, ty menší, aby se tam předvedli, ukázali.
1: Je to tak, má to být nejen oslava našeho velkého výročí, ale i příležitost, jak se prezentovat vůči veřejnosti, jak dát regionu najevo, jak jsme dobří a co všechno umíme. Takže zase hned od rána velmi významný tenisový turnaj mládeže, celorepublikový, dvoudenní, že k nám přijedou hráči vysoké kvality v tomto věku. Jsou to hráči, kteří hrají už na nejen republikové úrovni, ale i na mezinárodních turnajích. Tímto se například můžeme pochlubit, že v našich řadách je junior Tadeáš Dorazil, který ve svém věku už vyhrává mezinárodní tenisové turnaje. Je to náš odchovanec. Máme se čím pochlubit. A ve stejném areálu, jako jsou tenisové kurty, tak v sousedství jsou volejbalové kurty, kde zase bude exhibice nohejbalu. Naši borci se představí s tím, co dovedou nad nízkou sítí. A na vysoké síti se představí děti turnajem volejbalu. Během dopoledne můžete si vyzkoušet, jaké to je hrát s opravdovým velmistrem šachu. Budeme mít připravených 30 šachovnic, kde náš zase člen, velmistr šachový Vojtěch Pád, si s vámi rád poměří síly na simultánkách. Můžete se podívat na profesionálního fotbalového freestylera Dominika Zdržálka, který vám předvede, co umí, nejen s fotbalovým míčem. A spoustu dalšího. Prostě určitě nebudete se nudit v našich areálech a bude to stát za návštěvu.
0: Dokonce i aerobik se tam bude cvičit.
1: Ano, bude u nás dokonce aerobik. Přijede Bára Karlíková, 15-násobná mistryně České republiky, a s ní si můžete zacvičit. Bude ukázková půlhodinka profesionálního aerobiku. Nemusíte se ale bát, věřím tomu, že Bára své cvičení uspůsobí tomu, kdo bude mít zájem si s ní zacvičit.
0: Z Moravské Třebové taky pochází cyklista Leopold Koenig. I toho jste pozvali na zítřek?
1: Ano, Leoš přislíbil svoji účast. Je to další náš velmi významný člen, odchovanec, reprezentant. Určitě jste ho zaznamenali, vynikající umístění na Tour de France, kdy ve své době všem vyrazil dech tím, jak skvěle závodil a reprezentoval Českou republiku. A bude spoustu dalších osobností, například pamětníci znají, vzpomenou si na Miloše Kudina, fotbalistu, který ať nastoupil v jakékoliv soutěži v České republice, tak se vždycky stal králem střelců. Neopakovatelný výkony za té Slovan na sklonku jeho kariéry. Bude tam s námi Vašek Procházka, držitel ocenění, nejvyššího ocenění fotbalového svazu Václava Jíry, který ještě dnes v pokročilém věku vychovává další a další brankáře pro náš oddíl. Úžasný člověk. Bude tam s námi snad Téa Trnková, která ve svých 15 letech je mistryní republiky ve skikrosu a současně je mistryní Moravy ve fotbale. A sami další zajímaví sportovci. A já věřím, že i přes ten nabitý program bude to nejdůležitější, že se potkáme, že se pobavíme a bude panovat skvělá nálada.
0: Tak přes den se bude hodně sportovat a večer to už přejde do muziky, do takového kulturního hudebního programu. Na co tam se můžeme těšit?
1: Od 17:30 vystoupí kapela Highland, po ní bude následovat Fast Food Orchestra. Tenhle soubor bych přirovnal k Lauře a její Tygři. něco na ten způsob. Večer to celé završí Kabát Tribute, revival kabátů. Ale v tom kulturním programu zase nezapomeneme na sport a především dámy se můžou těšit na vystoupení Petra Havlíka, kulturisty, mistra Evropy. Určitě se bude i na co koukat, nevím, co poslouchat.
0: Tak velká pozvánka na zítřek do Moravské Třebové, do sportovního areálu TJ Slovan. Tam bude 70. výročí založení po celý den až do večera. Naším hostem byl Ladislav Weinlich, předseda. Děkujeme za rozhovor, ať se to zítra povede. Naslyšenou.
1: Moc děkuju a na všechny se těším.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
0: A ze Svitav přímo budeme mít přímý přenos za chvíli 3 hodiny mezi 9. a 12. hodinou. Teď bude zpívat Věra Martinová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali letos v létě u víc požárů než loni. V Hradci Králové vzniká přes 100 nových družstevních bytů. Poslanci by měli schvalovat nový cizinecký zákon. A dnešek bude zatažený smírným deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké páteční dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubickém kraji letos v létě přibylo požárů. Od června do srpna jich hasiči řešili skoro 300, zhruba o 50 víc než loni. Nejčastěji hořely lesní a polní porosty. K vyššímu počtu požárů přispělo podle hasičů suché počasí. Na rostoucí teploty a častější období sucha se připravují při výcviku i pomocí nového vybavení, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.
3: My u těch lesních požárů se snažíme právě využívat jak například flexitanky, takové velké nádrže, které my dostaneme do míst, kde se nedostane třeba naše cisterna. Zapojujeme a cvičíme čtyřkolkami, to samé. Teďka se dostává hodně do popředí také drony, které jsou velkou pomocí pro naše velitele zásahu, protože z vrchu samozřejmě ta podpora je nesmírná.
2: V Hradci Králové začala stavba nového bytového domu se 126 družstevními byty. První lidé by se do nich mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Půlhektarový pozemek ve čtvrti Pouchov pro výstavbu nové rezidence prodala společnosti Coop Development za zhruba 46 milionů hradecká radnice. A to s podmínkou, že v místě vznikne právě družstevní bydlení, doplňuje mluvčí magistrátu Petr Vinklář.
4: Úlohou města přitom není být developerem, ale vytvářet podmínky, ve kterých mohou právě kvalitní bytové projekty vznikat. A nabídka městských pozemků pro bytovou výstavbu je jedním z konkrétních způsobů, jak toho město může dosáhnout.
2: Poslanci by dnes měli schvalovat rychlejší povolování, ale taky rušení pobytu cizinců v Česku. Je to součástí vládního návrhu cizineckého zákona, který ve sněmovně míří do třetího čtení. Zrychlení procesu má pomoct digitální informační systém. Cílem je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO vytvořit modernější a efektivnější systém.
5: Hlavní změna je tam ta digitalizace, co už měla dávno být, tak, aby ty agendy, ty cizinecké agendy byly propojeny s těmi celostátními registry, aby se všechny ty procesy daleko více zrychlily, aby se zrychlily ty procesy i potom ukončování tohoto pobytu.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je nereálné, aby Česko v roce 2035 dávalo na obranu 5% HDP. Závazek na to by podle ní bylo možné splnit jen pokud by se výrazně zaškrtila česká ekonomika. Za necelých 10 let mají všechny státy členské státy Severoatlantické aliance dávat 3,5% HDP přímo na obranu a další 1,5% na související výdaje. Česká vláda v příštím roce vyčlenila na obranu 2% HDP. V dalších dvou letech by se měly výdaje zvýšit o 0,15% bodu. Sport. Fotbalisté pražské Slavie na úvod základní fáze Ligy mistrů prohráli. Francouzskému Lens podlehli v Edenu po obratu v nastavení 2-3. V sobotním finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která Bělorusku v čele žebříčku po Grand Slamu nahradí. Vítězka posledních dvou ročníků Sabalenková vyřadila v New Yorku domácí Pegulovou, Rybakinová další Američanku Goffovou. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále počítejte s kolonami na silnici 1/35 u Kocklířova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po
0: pohodové dopoledne ze Svitav přejeme už v tuto chvíli. Začíná náš přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice, na který jsme se moc těšili.
6: A my jsme vyrazili z naší ubikace na náměstí, které jsme si stihli alespoň z části prohlédnout tam, kde jsme včera nebyli. Teď už jsme zakotvili v informačním centru a tady to všechno odstartujeme.
0: Ano, venku spadlo pár kapek, tak tady je příjemně, teplo a hlavně už tady máme rozložené mapy, kelímky, které se líbí obzvlášť tobě.
6: No, já jsem sběratel těchto kelímků a jsem nadšený, že mám ten svitavský, parádní je.
0: To jsou takové ty vratné, když je nějaká oslava a že jich tady bylo teď těch oslav a ještě bude, protože Svitavy slaví 770. narozeniny.
6: Takže pozveme na to, co vás čeká, pozveme i do Svitav obecně, protože můžete sem určitě dorazit, i když se tady nic neděje, protože tady to stojí za to.
0: Ano, určitě už to náměstí stojí za prohlídku. Vítejte tedy při poslechu a za chvíli už pozveme k mikrofonu Kateřinu Kotasovou, mluvčí města Svitavy. Krásný den vám všem přeje Mirek Hruban
6: a Jitka Slezáková.
1: Posloucháte přímo.

0: Český rozhlas Pardubice vaším společníkem. Před malou chvílí jsme zahájili náš přímý přenos ze Svitav. Jak asi víte, jsme stále v informačním centru a už jsme zmínili, kdo bude naším prvním respondentem. Mluvčí města Svitavy Kateřina Kotasová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
2: Kateřino, děti už jsou ve škole, všechno máte zajištěno a jsme rádi, že se nám budete věnovat dnes minimálně. No, tak 2-3 vstupy věnujeme, protože město Svitavy jako takové je v tomto roce obzvlášť viditelné, protože máte ty narozeniny. 2 sedmičky, 770. Tak pojďme si povědět něco o tom vzniku města Svitavy.
1: Tak zaprvé bych chtěla říct, že neslavíme takové ty narozeniny vyloženě od založení města, ale my za založení pokládáme smírčí listinu, která byla podepsána 6. listopadu v roce 1256 a řešila spor mezi dvěmi osadami, které zde byly. Jedna byla pod Olomouckým biskupstvím a druhá byla pod litomyšlskými premonstráty a vznikaly tady pak spory, protože německy mluvící osadníci Olomouckého biskupství si začali stavět domy právě cestou na Litomyšl, což se samozřejmě premonstrátu moc nelíbilo. No a tak olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku podepsal smírčí listinu a tím pádem letos můžeme slavit 770 let.
0: Ale to je paráda. Mně se v těch Svitavách začíná čím dál tím víc líbit, protože už jak jsme to oťukávali včera, tak v podstatě každému domu nějaká zajímavá pověst. Tady zas další do sbírky a myslím si, že není poslední, kterou dneska uslyšíme. Tak oslavy, ty už běží několik týdnů, měsíců. Minulý víkend to jsme se shodli, že se vám povedlo počasí.
1: Naštěstí, my jsme to tady údajně objednali dopředu, bylo nádherně teplo, páteční koncerty o půlnoci v šortkách, v tričku. No a v sobotu jsme tady měli speciální koncert, bylo to Police Symphony Orchestra, největší pódium, co ve Svitavách vůbec bylo postavené a opravdu slavnostní atmosféra, takže kdo semka zamířil, bylo to nádherný, já sama jsem se toho účastnila a byla jsem úplně nadšená a i překvapená, jak to bylo krásný. A v neděli jsme měli tradiční svitavskou pouť a přijela k nám

0: pražská Cirkla Putika.
1: Takže oslavy v plném proudu budou i v dalších týdnech a měsících až do konce roku?
0: Teď nás čeká takový třetí vrchol právě v listopadu a to bude gala večer, na kterém budeme udílet ceny města Svitavy zajímavým osobnostem.
2: Výborně. Tak určitě ještě zmíníme, pozveme, přemýšlím, jestli... No, to by vypadlo, co jsem chtěl.
1: No, já vím, co jsme chtěli. No. My jsme totiž chtěli něco říct o Langrově vile, protože tam sídlí městský úřad. Vy jste tam odtud vyběhla, abychom to měli jednodušší, takže teď už jsme v informačním centru. Tady je zase vila, tuším, u Mouřenína, nebo tak se jmenuje?
0: Tady je dům u Mouřenína, ano, a vedle nás se nachází stará radnice, to je ten červený barák, která se teďka opravuje a kam se taky přesídlí část městského úřadu. No a Langerova vila, ta se nachází u kruhového objezdu, takže když přijedete z Pardubic, je to hnedka při cestě. A jak říká náš pan starosta s oblibou, Svitavy nemají zámeček, ale máme Langerovu vilu. Dáváme si na ní záležet, prošla velkou rekonstrukcí, vnější i vnitřní a určitě není problém se domluvit na návštěvě a prostory si prohlédnout.
1: Takže zámeček nemají, mají Langrovu vilu.
2: A ta stojí za to, ta je teda parádní. No, těm Svitavám ještě v rychlosti, aby jsme představili i ostatním, kteří ty Svitavy neznají, protože místňáci budou vědět, ale kolik tady třeba žije obyvatel, jak to tady chodí u vás?
0: Máme přes 16 000 obyvatel.
1: Kolik škol?
0: Máme, ano, 5 základních škol, máme tady i střední školy, jsme sportovním městem, ideálním městem pro rodiny a jsme na cestě, pokud nechcete jet z Prahy do Brna po D1, takže určitě projdete přes Svitavy, takže jsme na cestě z Prahy do Brna, z Prahy do Olomouce, takže se tady u nás určitě můžete zastavit.
1: Ano, pokud zrovna není zavřený tunel Hřebeč, tak to docela jde, možná, že i na to dojde. No, v každém případě zatím moc děkujeme za povídání a doufám, že ještě vás budeme moci v průběhu dnešního dopoledne pozvat mikrofonu.
0: Určitě, já se na to taky těším.
2: Výborně, a teď vyrážíme kam?
1: Zůstáváme tady a vyrážíme.
2: Tak půjdeme aspoň tam doleva.
1: Vyrážíme přece na tu cestu. Jak se jmenuje ten váš skřítek?
0: Je to Sváťa.
1: No tak jo, za Sváťou. Příjemný den.
3: Tak se.

0: Jsme tady stále pro vás na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, posloucháte přímý přenos a ze Svitav tentokrát. Tak nějak jsme opanovali informační centrum přímo na náměstí v nádherném historickém domě, takže se tady díváme na to loubí, je to krásné. A je tady s námi teď Petr Šmerda a dívám se na jmenovku vedoucí informačního centra. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
2: No a pan Petr Šmerda je také hlavním strujcem myšlenky Sváťovy zážitkové cesty. Já jsem chtěl vyrazit někam už, tak alespoň takto pomyslně se vydáme na cestu Svitavami nebo spíš okolím. To bude asi moje první otázka, kde přesně je ta stezka?
1: Tak stezka se nachází okolo rybníku Rosnička v přírodním areálu Brand. Jedná se vlastně o 8 zastavení. Jsou to dřevěné hrací prvky, které vlastně návštěvníci můžou hrát pomocí dřevěné kuličky, což je takový hrací žeton, který se vždycky vrátí a může se použít i jako suvenýr ze Svitav.
0: A já začnu úplně od Adama. Vy jste si řekl, že něco takového tady chybí pro děti, aby se zabavili, aby v té přírodě měli nějaké zpestření, a tak vás napadl Sváťa. Proč zrovna Sváťa? To Skřítek, že?
1: Je to tak, Sváťa, Skřítek svitavský. My jsme dlouho přemýšleli nad tím, jak vlastně to hezké, co tady máme, jak to vlastně prodat, jak to prezentovat veřejnosti, a napadl nás vlastně Skřítek, který je vlastně takovým průvodcem toho svitavského dobrodružství, a ten název vešel tak nějak jako spontánně, jo? Město Svitavy, a k tomu se tak nějak hodí Sváťa.
0: Ano.
2: No, vy jste říkal, co tady máte hezké, ta stezka vede kolem rybníku Rosnička, ale to není jediné hezké místo. Bude se třeba stezka ještě rozšiřovat někam?
1: Tak ta stezka, jak jsem říkal, je v tom areálu Brand, a ten Brand, to je velký přírodní areál, který je vlastně protkaný hustou sítí cyklostezek, fitness stezek. Je tam velkovní posilovna, zatopený písník, památník včelích matek a takhle pramen řeky Svitavy.
0: My se tam taky chystáme do přírody v poslední hodině, už se na to moc těšíme, a je to výborné, že Svitavané mají tedy možnost pár kroků za městem, je taková krásná příroda.
1: Je to tak. Máme tady ještě vlastně na druhé straně města, je to Jižní prstenec, to je vlastně složení tří takových oblastí. Jedna je Svitavský stadion, pak je vedle Park patriotů, kde je mimo jiný nejvyšší vrchol ve městě, je to takové stoupání na kopec, a pak je to Vodárenský les, což je vlastně takový bývalý zdroj pitné vody. Můžeme zde vidět i historické studny, a ten celý prostor je vlastně podmáčený, bažinatý, a chodí se přes něj po dřevěných chodnících a šotolinách nových stezkách.
2: Tak to jsou tipy nejenom pro nás, ale i pro posluchače, kteří by chtěli navštívit Svitavy, podívat se také do okolí. Možná se ještě vrátíme ke Sváťovi. Vy jste říkal, že potřeba na tu stezku je kulička. To my tady vidíme. A k tomu i spoustu dalších pěkných předmětů s motivem Sváti.
1: Ještě upřesním, kulička je to ten hrací žeton, a na každém tom místě je i tabule informační, která v sobě nese plastický reliéf. A tento reliéf se obkreslí do hrací karty, a pokud k nám se vrátí většinou teda děti, i když to hrají i dospělí, s tou vyplněnou kartou, tak vždycky dostanou nějaký dáreček. Takže vlastně to jsou ty základní herní vybavení. Dále máme ale spoustu věcí, je to ten merch, který vlastně doplňuje tu službu. Takže máme tady krásný velký polštář, šňůry, klíčenky, pracovní sešity, i ponožky na nožky, a máme tady i skleněné kuličky, protože nejde jenom o 8 herních prvků, jak jsem říkal, ale jsou tam i dřevěné lavičky, které v sobě nesou vyřezávané deskové hry, takže můžeme hrát i třeba mlín, piškorky, třeba abalone.
0: No, máte to úžasně promyšlené všechno. A je to hezké, že nalákáte rodiny s dětmi sem do infocentra a potom teprve je vypustíte do té přírody.
1: Ano, a pak ještě donutíme se vrátit pro ten dáreček, aby si tady zašli na dobrou kávu nebo na dobrý oběd.
2: Ještě musím říct, Sváťa je sympaťák na obrázku. Kdo pak je autorem?
1: Autorem je pan Slouka.
0: Tak my moc děkujeme za tuhle ukázku. No a za chvíli se podíváme za vaším kolegou Janem Liškou, který tady obsluhuje, dveře se tady netrhnou, jednoho člověka za druhým, tak nás bude zajímat, jaké služby tady provozujete. A vám moc děkujeme za Sváťu.
1: Děkuji taky, mějte se krásně.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
1: A tím dnešním místem jsou Svitavy, jsme stále na náměstí v infocentru. My jsme se dozvěděli, že tady se říká, že náměstí míru je náměstím duchů, což ale se nám nějak nezdá.
2: No, někteří pár možná lidí, že to říká. No, pane Liško, jak to je? Jan Liška tady v podstatě je takovým člověkem, který je první na ráně, když se otevřou dveře informačního centra. Otevírají se často?
3: Určitě. Každou chvilku někdo přijde, aby jsme mohli pomoct, poradit nebo něco zařídit.
2: Ano. Takže můžete vyvrátit tu fámu?
3: Určitě. Kor teďka přes léto, náměstí určitě není mrtvé. Spoustu turistů přijelo třeba na svátěvou cestu nebo si prohlídnu naše krásné náměstí, takže určitě tady někoho najdete.
1: My jsme to viděli také během toho přenosu několikrát, už sem dorazili lidé se svými požadavky. Zmínil jste svátěvou cestu, tu jsme si před chvíli představili, ale kdybyste měl ještě pozvat na nějaké další třeba naučné stezky, které tady ve Svitavách máte. Máte?
2: Vy jste nám tady připravil plno mapiček nejrůznějších a je toho požehnaně.
3: Tak. Určitě bych vás pozval třeba na takzvaný jižní prstenec. Ten se skládá z parku Patriotu a vodárenského lesa. To je taková pohodová hodinková procházka v lese. Jsou tam infotabule, co tam žije, co tam roste. Takže určitě tam. A pak máme památkový okruh městem, který vás kolem 6 kilometrů po městě provede po tom, co tady nejzajímavější.
2: Máte tady tři kostely, ten první je na náměstí, ten je asi takový nejhonosnější, na Nebevzetí Panny Marie?
3: Ano, přesně tak. Pak tady máme ještě kostel svatého Josefa, takzvaný červený kostel, a nejstarší kostel je kostel svatého Jilí na Hřbitově.
1: Ty furt zjišťuješ o těch stavbách, takové ty věci, vily, kostely. Mě by zajímalo tady v tom informačním centru, kromě informací, co tady ještě poskytujete, tam vidím dobré pití.
2: Medovinka.
1: No ale lidé sem chodí asi s nejrůznějšími požadavky.
3: Přesně, někdy mi přijde, že děláme úplně všechno. Když člověk neví, kam zajít, nebo kdo by mu poradil, tak většinou poradíme my.
2: A viděla jsem, že si sem lidé chodí nabíjet taky karty i REDO, takže i tyto služby tady děláte.
3: Přesně tak, jsme kontaktním místem i REDO, takže zařizujeme jízdenky, kartičky, dokonce vyfotíme na ty karty, takže celkový servis.
2: A nějaký kuriozní dotaz taky byl za ta léta, co jste tady, i když my nevíme, jestli jste tady léta nebo rok?
3: Už tady nějakou chvilku jsem a co mě tak vždycky vystane na mysli, jestli nemáme Eiffelovku jako dárek. A byl dotaz i na Koloseum, tuším. Nemáme, bohužel.
1: Jako třeba magnetku, jo? Svitavská Eiffelovka, tak podobně.
3: Ne, vyloženě Eiffelovku jako sošku, že pán zapomněl v Paříži koupit.
1: Tak to by mě nenapadlo shánit Eiffelovku ve Svitavách teda.
2: No, vidím tady i panel s pohledy a to si říkám, jestli to vůbec ještě někdo kupuje. Možná na památku, ne, že by se to posílalo, to už asi dneska moc ne, že?
3: Pořád se posílají, opravdu. Některý lidi koupí jeden, někteří kupují třeba i 20 pohledů sběratele.
1: No teď k vám, jak se vám žije ve Svitavách? Jste patriot místní?
3: Tak já jsem tady 5. rokem teprve, přijel jsem z Hradce Králové a myslím si, že přijde mi, že jsem někdy větší patriot než ty, co se tady narodili.
2: No tak je to menší město oproti Hradci, je to úplně asi jiný život, 16 000 obyvatel a tím pádem se tady dost jako všichni znáte asi, ne? Chodíte do stejné hospody.
3: Přesně tak, ale já vždycky říkám, že ve Svitavách je všechno, co člověk potřebuje a určitě tady je, může být spokojený každý, kdo se sem nastěhuje.
1: A hlavně všechno v docházkové vzdálenosti, takže netřeba jezdit autem, projdete se a jste tam, kde chcete být.
2: A já bych ještě přece jenom přizvala Kateřinu, která tady teď fotí, aby bylo taky určitě něco na stránky Městského úřadu Svitavy. Když tady mluvíme o těch propagačních předmětech, chybí mi tady pivo Svitavák, nebo jsem ho jenom nezahlédla? To je taky taková novinka k tomu výročí.
4: Přesně tak. S pivovárkem na kopečku jsme se dohodli, že k výročí města by vrátili Svitaváka zpět do Svitav. Ono to pivo tady už dřív bylo pod jiným pivovarem, ale tohle výročí nám přišlo takové fajn a Sládkovi v pivovárku taky, takže letos určitě bude na čepu, teda v restauraci pivovárku na kopečku a v informačním centru ho nyní nemáme.
1: No prostě je po něm velká poptávka, tak už je vyprodané, ale když ho chce někdo ochutnat, tak ať si zajde tam, kde ho točí. Ale mají tady půl litr, hele, Svitaváka, kdyby
2: no, výborně, chtěla. No mají tady toho opravdu hodně a jak říkal pan Liška, je to tady takové městské centrum, spíš ještě než informační, takže pokud lidi potřebují něco vědět, tak si můžou dojít i k vám, že?
3: Přesně tak. Tisk, poradit, zařídit, všechno umíme.
4: Ale nepereme.
2: Zatím. No, co nás čeká dál? Ty jsi říkal, že já pořád po těch vilách a tak dále. My tady na to máme specialistku.
1: Takže se jdeme podívat na stavby.
2: Jdeme se podívat na stavby, na náměstí by nás měla už očekávat paní, která je přímo z Městské galerie a muzea Svitavy a je to Monika Němcová. Tak za chvíli.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka, navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pokračuje náš přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice. Jsme ve Svitavách na náměstí. Teď jsme zrovna minuli, to byla asi školka nebo prvňáčci, opravdu malé děti. A jsme tady s Monikou Němcovou, která je z muzea a galerie, Městského muzea a galerie Svitavy. A jsme na náměstí, protože to je jistě velká svitavská chlouba, že?
1: Je to tak. Tak náměstí je přímo historické jádro našeho města. Takže my jsme na něj pyšní. Má víc jak 600 metrů, takže je to jedno z nejdelších chloubených náměstí v republice a opravdu tady můžete vidět spoustu věcí.
2: Já jsem si zrovna procházel galerii Venkovka, takže slyším, že mluvíte o náměstí. To je asi jediné, co jste stihli rozebrat, předpokládám.
0: No, ty ses nám trošku zatoulal, ty ses tam zakoukal na ty obrazy. Ano, v tom jednom, já nevím, jak to nazvat, v jednom odbočení je celá taková ulice a ta je plná obrazů.
1: Je to tak, jenom abychom si to vysvětlili. Náměstí bylo celé za hradbami a k těm hradbám vedly úzké uličky. A jedna z těch uliček je právě i tato ulička Podvěží, kde máme venkovní galerii, proto Venkovka. A místní umělci tam každý rok tvoří zhruba v květnu, když máme muzejní noc, a v září se odhalují nové obrazy, už je jich tam přes 70 a je to opravdu krásná podívaná.
0: My teď projdeme loubím, tady naproti nám je informační centrum, tam jsme byli před chvílí, ale stojí za to jistě promluvit o dalších budovách historických.
1: My, když jsme teda u toho informačního centra, tak asi musíme zmínit, že jsme u dvou neúplně nejstarších budov města, protože to jsou samozřejmě naše kostely, ale další dvě budovy, které dokážeme datovat a jsou nejstarší tady na tom náměstí, tak je právě dříve zájezdní hostinec, dům u Mouřenína, a dneska je v něm infocentrum. Tady se můžete podívat, na rohu máme krásnou sošku, v latině je to Maurus, což znamená černý, ona ta soška opravdu bývala kdysi černá.
0: Jdeme se podívat?
1: Podle toho...
0: To musíme vidět.
1: Takže tamhle vidíte našeho Maura.
2: On je trošku schovaný teda, je potřeba ho trošku hledat, ale je v tom rohu přímo.
1: Je to tak. Ten dům se vyznačuje, nebo je pro nás důležitý hlavně tím, že tady přespal Josef II. Takže my se chlubíme, protože to v té lidové paměti prostě zůstalo. Ono se vypráví, že se zde měl zamilovat do té hostinské, ale bohužel se za ní nemohl v noci vydat, protože tam děsně vrzaly schody. Takže jediné, co jí u snídaně řekl, dal jí peníze, řekl, ať si opraví ty schody do příští návštěvy, ale bohužel 5 let po jeho návštěvě celé náměstí vyhořelo a my tedy nevíme, co ta nové schody opravdu zakoupila.
2: No ale jak to dopadlo, víme?
1: Nevíme.
2: To už
1: se nám nedochoval. Možná měla nějakého pana hostinského, takže to už nevíme.
2: Další stavba hned vedle, ta také stojí za zmínku, to je radnice, stará radnice.
1: Je to tak. My jsme opravdu před starou radnicí. Je to nádherná budova. Ona vás upoutá tím, že je svěží, ještě má červenou fasádu. Tady vidíte znak města. Takže opravdu je to budova, která vás upoutá na první pohled. Radnice zde byla do 30. let minulého století. Vy se můžete podívat, že ta budova není úplně veliká, takže ty prostory byly nedostačující a vlastně ty úředníci se nám přesunuli do jedné z vil. Dneska zase zde budou kanceláře a zase se nám ten úřad tak trošku vrátí.
0: Aha. Mirko, podívej se na ten pohled, je to opravdu moc pěkné, to náměstí. Trošku mě to připomíná to litomyšlské.
2: Je to hodně podobné, ano, Litomyšli, akorát malinko kratší, ale myslím, že to podloubí tady máte delší, nebo jak to je?
0: Nějaký rekord.
1: Vy tady úplně vytahujete naše bolístky.
2: To jsem se vás nechtěl dotknout.
1: My jsme samozřejmě hnedka za Litomyšlí. Nevím přesně, jak je to na metry, ale opravdu to náměstí v Litomyšli o trošičku větší.
0: Tak my se za chvíli přesuneme ještě o kousek dál k další vile, protože těch je tady požehnaně, i protože to tady má bohatou průmyslovou historii.

0: Pokračuje dále náš přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice. Jak slyšíte, je tady na náměstí velmi živo teď momentálně, i díky dětem, které tady procházejí. A Mirek je vyloženě teď ale zklamaný. Koukáš se, strýček Google radí. Jak je to teda s tím loubením? Tak. Ve Svitavách nebo v Litomyšli?
1: Tak pokud mám správné informace, tak svitavské podloubí by mělo mít 670 metrů. Litomyšl to neuvádí. Teď je otázka proč, jestli je delší nebo kratší. Tak.
0: A nás teď zajímají ty vily těch továrníků bohatých, které tady opravdu vyrůstaly jako houby po dešti. Vy dokonce budete vydávat, Moniko, nějakou knížku na tohle téma?
2: Je to tak. Naše muzeum totiž sídlí ve vile Johana Budiga, což byl starosta města, čestný občan. A on měl to štěstí neuvěřitelné, že byl u těch největších projektů. Ať už řešil vodovod, elektrárnu, jo, takové to 19. století zkrátka. No a druhou vilu nechal postavit pro své děti a tam máme dneska okresní soud. A mně se den před Vánoci minulého roku podařilo získat rodinný deník s fotoalbem. Jsou tam fotografie, které nikdo nikdy neviděl. Takže 24. září bude výstava v muzeu fotografická a zároveň k tomu teda vyjde kniha.
1: Pojďme k těm vilám a k těm příběhům. Zmínila jste Langrovu vilu.
2: Langrova vila, tam sídlí náš městský úřad. Má takovou poměrně pohnutou historii, protože na tom místě stával statek pána, který se jmenoval Tempes, který podnikal s Juliem Langrem. A Julius Langer byl první člověk ve městě, který měl parní pilu, takže ty zisky byly opravdu vysoké. A jak už správně tušíte, tak nebyl úplně fér ke svému spolupracovníkovi a měl ho obrat o velké jmění. Nakonec to dopadlo tak, že Tempes před svojí smrtí měl rodinu Julia Langra proklít. Nám dneska už ta vila nenosí smůlu, ale tehdy on řekl, že v té vile nikdo nedožije šťastný. A ono se to vlastně naplnilo, protože když se pak podíváte na celou rodinu Langru, oni opravdu vymřeli poměrně zvláštním způsobem a vždy mimo tu vilu. A týkalo se to bohužel i vnuků a vnučky Julia Langra, takže opravdu celá ta rodina zemřela. A když pak město přemýšlelo ve 30. letech, co má dělat s tou vilou, tak jedna z věcí, co se nabízela, tak bylo, že tam půjde úřad, protože tehdejší starosta byl nejen historik, ale byl i ředitel spořitelny, kde rodina Langrových měla dluh, takže se to tak krásně jako propojilo. A od té doby je tam radnice.
1: No. A to vy takhle máte ke každé vile, takový zajímavý příběh tady ve Svitavách?
2: Přáli bychom si, ale protože jsme na německém území, kde se to moc nedochovalo, tak máme pár příběhů, které si střežíme.
1: Ale stojí za to.
0: No určitě. My se dozvíme v té knize vaší, o nich více. A teď máme čas ještě aspoň na jeden. Takový ten příběh těch lidí, kteří tady žili v nějakém tom 19. století, to byl ten rozmach průmyslu a staveb těch vil?
2: Je to tak, my jsme mluvili o té Litomyšli, tak já si teďka přihřeju polívčičku, aby to nebylo posluchačům líto. 19. století nám první parní lokomotiva přijela do Svitav na začátku roku 1849 a právě to byl zlom, protože tady byli dělníci, pracovali na trati, to město se rozrůstá a poprvé v historii jsme měli víc obyvatel než Litomyšla, Moravská Třebová.
1: No a když jsme tady na tom náměstí ve Svitavách, tak mě zaujalo tady uprostřed vozovky takový vyvýšený záhon a vidím tam otevřenou knihu. Co to je?
2: To je poměrně nový pomník, který Svitavy darovali prezidentu Masarykovi, dalo by se říci, protože prezident Masaryk Svitavy navštívil dvakrát. V té době Svitavy byly německým městem a Svitavané si ho velmi vážili. Oni po něm pojmenovali ulici.
0: Ač to byli Němci, tak si ho vážili.
2: Je to tak. Oni tvrdili, že se zajímal o práva menšin a tím, že tady s nima strávil celý den a naslouchal jim, tak pro ně to hodně znamenalo. A pak, když zemřel, tak měli v kronice i krásný jako zápis o tom, co Masaryk pro ně znamenal. A při jedné z těch návštěv právě navštívil Otendorferovu knihovnu, kde byla návštěvní kniha, do které on se podepsal. Takže ta otevřená kniha tady na náměstí je právě s podpisem Tomáše Garrigua Masaryka.
0: S vilami tady ve Svitavách rozhodně ještě nekončíme. Asi ta nejznámější je ta červená.
1: Otendorferův dům, tam se také půjdeme podívat, ale nebude to jediná vila, kterou ještě dneska rozebereme.
0: My navštívíme hlavně Budigovu vilu. Tam máme totiž v příští hodině sezení. Tam sídlí muzeum, tam sídlí Monika Němcová i další kolegové, že?
2: Je to tak a my se na vás moc těšíme za chviličku.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Chrasti staví kruhový objezd. Dopravní omezení potrvají 3 měsíce. Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. Pardubičtí hokejisté v prvním finském utkání v Lize mistrů nebodovali. A dnešek bude zatažený s deštěm, teploty do 19 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů korun.
4: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje k dům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
5: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
6: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
5: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3 000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. 2 stroje narazily do mrakodrapů Světového obchodního centra, 3. do Pentagonu a 4. se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Sport. Hokejisté Pardubic prohráli ve 3. kole Ligy mistrů. Finskému celku Saipa Lampenanta podlehli 2-3. Pardubičtí svého soupeře dokázali přestřílet. Prosadili se, ale až když prohrávali o 3 branky a otočit vývoj už nedokázali. Pokračuje pardubický hokejový útočník Tomáš Nosek.
7: Tak zápas těžký, dobrý, myslím si, že začali jsme dobře. Nedali jsme tam nějaký šance, pak jsem měl takový mrtvý okno, kdy dali nám tam 2 góly za sebou slepený a 3-0 se těžko už dotahovalo, i když jsme pořád prostě měli tlaka šance. Nezdali jsme to do poslední sekundy, jsme měli šanci na vyrovnání, bohužel to nevyšlo, takže poučit se z toho a přichystat se na sobotu.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat a večer by mělo i ubývat oblačnosti. Teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou mírně nepříznivé.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor, dvakrát na silnici 1/35, frézuje se silnice u Ostřetína, počítejte tam se zdržením a komplikacemi. A mnohem delší kolony vás čekají kvůli opravám na silnici 1/35 u Kocklířova.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je krátce po 10. hodině, opět zdravíme ze Svitav, pokračuje náš přímý přenos a my jsme se přesunuli do zdejšího muzea. A už se rozhlížíme po zajímavostech, protože to nás vždycky strašně zajímá a láká, viď?
9: Ano, zajímavosti nás zajímají. A je tady opravdu hodně rušno, jsou tady děti, zrovna prvňáčci jsme zjistili, že se přišli podívat na stříbrný poklad. My se půjdeme podívat za chvíli také a teď jsme tady u vchodu a vidíme tady labirint svitavských příběhů.
8: Tak, kolem roku 1150 první osídlení místa a založení kostela svatého Jiljí litomyšlskými premonstráty, to je jeden z prvních údajů. Co tebe zaujalo?
9: Mě tady zaujal rok 1849, Svitavy protěla železniční trať. A o tom dnes bude určitě řeč, tamhle už se na nás usmívá paní průvodčí.
8: No, průvodčích je tady hodně, to už jsme jako viděli i včera, tak už víme proč, to je ta souvislost. A poslední údaj, 1997, Svitavy se staly součástí Pardubického kraje, město zasáhla stoletá voda.
9: K tomu nemáme co dodat. V každém případě za chvíli zamíříme za stříbrným pokladem a pozor, teď jedna důležitá věc.
8: Ano, my jsme jeden poklad nechali v infocentru, tím pokladem je Alena Zárybnická na přebalu našich rozhlasových novin.
9: Ano.
8: To jsme měli za úkol říct.
9: Když sem půjdete se podívat ještě do neděle na stříbrný poklad, tak si můžete sebou ten náš časopis vzít a my budeme samozřejmě rádi.
8: Tak to byl úvod jako Brno nebo jako Svitavy a přejeme si ten přímý přenos, jeho další část užijete. Zdraví Miroslav Hruban.
9: Jitka Slezáková.
3: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: My se tady teď usmíváme opravdu od ucha k uchu, protože na stříbrný poklad v muzeu ve Svitavách se přišli podívat děti. Jsou to prvňáčci s paní učitelkou a byli strašně zvědaví na to, co se to tady děje a že je přímý přenos a všechny děti chtějí slyšet ve sluchátku, jak zpívá Michal David.
1: A místo Michala Davida tam na nás mluvil z režie kolega Honza Vamberský a děti koukali, tam někdo mluví, nějaký pán, ale takhle nějak funguje přímý přenos. No a nás tady bude zajímat, děti, jak se vám líbil ten stříbrný poklad?
0: Co se vám na něm nejvíc líbilo? Kdo nám to poví?
2: Mince.
0: Mince?
3: Mně se na tom líbily taky mince, ale nejvíce na těch mincech se mně líbilo to, že tam byla velká.
0: Jedna velká byla.
1: A stihli jste je spočítat?
4: Ne.
0: A pamatujete si, paní průvodkyně vám říkala, kolik jich tam je?
4: Těch...
5: Čtyři.
0: Všichni to vědí.
1: Co chtěl ještě říct? Co chtěl říct?
4: A jsou spočítaný?
1: Jo.
0: To tak... se nás ptáš?
1: Jo, no, tak my to jsou. Nevíme, my se zeptáme.
0: No my to už víme.
1: Stáváme se respondenty.
0: Tak hele, tady kamarádka ti odpoví.
4: Ten poklad byl skvělý.
0: A my se za chvíli zeptáme pana ředitele tady muzea Hynka Stříteského, kolik přesně tam těch stříbrných mincí je. A vy už půjdete se podívat na vláčky. Paní průvodkyně už na vás tady volá, má krásnou čepici nádražáckou. Tak ahoj a děkujeme.
6: Ahoj.
4: Ahoj.
7: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Co chce říct?
4: Hodně se mi líbil.
8: A nashledanou.
0: A my jsme teď tak z toho nadšení, že poprosíme o krátkou písničku, abychom se z toho trošku zpamatovali a oslovili pana ředitele.

0: Poklad mincí ze Svitav, tak to je název výstavy, kterou můžete obdivovat v muzeu a galerii ve městě Svitavy. Do této neděle už jenom a je to opravdový poklad.
1: A přesně takhle nějak jsem si poklad představoval. Hromada peněz, stříbrňáků.
0: Máme tady Hynka Stříteského, který je ředitelem zdejšího muzea a určitě nás rád provedete a pochlubíte se tímto pokladem. Tak nejdřív snad jeho příběh řekneme našim posluchačům.
2: Dobrý den. Tak poklad byl nalezen v roce 1955 tady v jednom z domů na Svitavském náměstí Míru. A nejstarší mince jsou z konce 17. století a ta nejmladší je z roku 1830. Proto předpokládám, že ten poklad byl ukryt přímo v tom roce 1830 nebo o několik let později.
1: On ten nález byl velkou náhodou, dá se říct.
2: A našel se při vlastně stavebních pracích při rekonstrukci odpadu.
0: A kde přesně?
2: Bylo to v domě číslo popisné 29.
1: My jsme slyšeli, že ta rekonstrukce probíhala nějakým takovým způsobem, že dělník vrtal do stropu, když tu náhle narazil na ten poklad a začali ho zasypávat stříbrné mince. Takhle to bylo?
2: Přesně tak se to traduje, ano.
0: A pozor, byli to instalatéři, já to už tady čtu, tady z letáku pan Slezák a pan Pospíšil.
1: Něco nám tají, Jitko?
0: No, nevím o tom, že bychom měli nějaké takové bohaté příbuzné. Oni to teda poctivě odevzdali, nebo jak to bylo?
2: Tak vzhledem k tomu, že ten poklad byl nalezen, jak jsem říkal, 1955, tak si myslím, že ani moc jinou možnost neměli.
0: To je pravda. Takže odevzdali, dostali nějakou odměnu za to?
2: To je otázka, kterou jsme si položili také. Neznáme na ní odpověď, ale domníváme se, že opět vzhledem k té době, takže nic nedostali.
1: Teď tady před námi v několika vitrínách ten poklad je vystavený v plné své kráse, ale standardně ho mají uložený v Brně. Proč ho nemáte ve Svitavě?
2: Tak ano, regionálně poklad patří do Svitav, ale v našem muzeu nikdy nebylo numizmatické oddělení, takže odborně patří do Moravského zemského muzea.
0: A protože Svitavy slaví těch 770 let, tak se na pár týdnů převezl sem?
2: Ano. Ano, když jsme v loňském roce přemýšleli v muzeu, jak si to výročí připomenout, tak nás napadl právě poklad a už v loňském roce jsme začali řešit jeho zapůjčení.
1: Tak děti nám položili otázku, kolik těch mincí tady je?
2: Tak stříbrných mincí je tady 4347 a 4 měděné.
0: Aha, no to je to docela dobrý jazykolam. Vy tady máte vyskládané ty mince jednu vedle druhé. Všechny jsou takové hodně stejné. Jsou úplně stejné nebo ne?
2: Úplně stejné nejsou, ale samozřejmě je tady velké množství konkrétně to jsou 20 krejcary Františka I., kterých je více než 2500.
1: Ten poklad má určitě obrovskou historickou hodnotu, ale kdybych se měl zeptat na hodnotu tehdy, když ty mince ještě platili, co bychom pořídili za takový poklad?
2: Kolegyně Grossmanová z Moravského zemského muzea to vypočítala na 24 krav.
0: 24 krav?
1: No,
0: tak to jsem myslela, že bude snad ještě něco většího. No dnes je to jiné, že?
2: Dnes je to určitě jiné. Ještě možná řeknu, aby si to posluchači lépe představili, tak jedná se o 23 kilogramů stříbra.
1: Tak už jsme říkali, že poklad nebude dlouho k vidění, tedy ještě jednou zveme, pokud ho chcete vidět, tak máte jedinečnou možnost do pondělí.
2: Do neděle do 17 hodin.
0: A potom se to celé tady složí a odveze zpátky do Brna. Jak dlouho to budete skládat?
2: Vzhledem k tomu, že jsme to instalovali 5 dní, tak se trošku obávám, že ta instalace bude podobně časově náročná.
1: No my to musíme vysvětlit, ona každá ta mince má malý pytlíček, který má a své číslo, do každého toho pytlíčku patří konkrétní mince, takže kdyby vám do pytlíčku fouknul vítr, tak...
0: Tak co?
2: Tak to budu vysvětlovat Grossmanové v Brně, co se nám stalo.
0: Tak zdravíme i do Brna. Moc děkujeme, pane řediteli, za to, že jste nám ukázali tuhle nádheru. A ještě jednou všechny vás zveme do Svitavského muzea podívat se na poklad mincí ze Svitav do neděle do 17. No a za chvíli půjdeme dál.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: A je to přímý přenos ze Svitav. My stále zdravíme z muzea, vystoupali jsme do patra a tady jednak expozice Váčku, o tom bude řeč, ale teď se zaměříme na jedno známé jméno tady ve Svitavách a to je Valentin Oswald Ottendorfer. Řekneme si, kdo to je, ale na úvod tedy musím říct tady Jitka, jak komentovala jeho fotografii, ta je z něj úplně nadšená. Říká, ta vousiska má ten pán a má, a ten myslím, moudrý nebo modrý oči.
2: Moudré a podle mě modré, no, i když to... vidíme černobílou fotku. Já jsem přesvědčená, že musí být modré ty oči.
1: Jitko, ty jsi musela ho znát v minulém životě.
2: Je to možné. Aspoň, že jsi řekl v minulém životě. Děkuji ti za to. Máme tady Moniku Němcovou, se kterou jsme před chvílí proběhli Loubené náměstí. A teď už se díváme právě z prvního patra Městského muzea na Ottendorferovu vilu. Tak pojďme k tomu pánovi, který je asi jedním z nejznámějších mecenášů Svitav.
3: Valentin Oswald Ottendorfer je opravdu, já jsem se trošku bála, že řeknete nejznámější rodák, protože to není úplně pravda, máme Oskara Schindlera, ale mecenášů určitě. On se narodil ve Svitavách, slavíme krásné výročí před 200 lety a potom byl takový poměrně inteligentní, dobře se učil a moc se mu nelíbila politická situace, takže musel nakonec po účasti na revolučních bouřích utéct do New Yorku a tam se začal psát trošku newyorský sen.
1: Když se ale vrátíme k tomu svitavskému snu a třeba i k té nádherné stavbě, na kterou tady koukáme z okna, Ottendorferova vila, co tam dneska je?
3: Ona je to Ottendorferova knihovna a původně tam stál jeho rodný dům a on si přál vybudovat instituci, která bude čelit literárnímu braku a lidi budou mít všichni možnost chodit do knihovny. Byla to lidová knihovna, nic se tam neplatilo a všechno, co vidíte, si Ottendorfer vymyslel sám. On si opravdu přál, aby takhle ta budova vypadala a musel potom vykoupit rodný dům, protože jeho rodiče už nežili, už byl jiný vlastník a právě nechal vystavit tuto knihovnu. Svitavy byly menší, byla to vstupní brána do města a jeho myšlenka byla ta, že když přijedete do Svitav, první, co uvidíte, je právě tato krásná knihovna.
2: A to se mu povedlo, to se mu vyplnilo, ale jak jsme řekli, to jeho jmění bylo opravdu velké. Vy jste také říkala, začal žít svůj americký sen. Popište, jaký byl ten sen. Asi ze začátku to moc nepřipomínalo nějaké snění.
3: Je to tak, on to měl neuvěřitelně těžké. On když emigroval, tak neznal jazyk, uměl jenom německy, takže začal pracovat jako nádeník v přístavu, pak dělal v nějaké fabrice na šampaňské a opravdu tvrdě dřel i 14 hodin denně a začal se učit jazyk po večerech, když přišel domů. No ale nakonec, protože jak jsem říkala, byl vzdělaný, tak on měl obrovský přehled a začal pracovat v novinách. Nejprve jako sazeč, ale pak začal i ty články psát. No a nakonec, což už nesouvisí s tou pílí, si vzal majitelku těch novin a dohnal je k tomu, že to byly jako nejčtenější německé noviny tam.
1: Zanechal nějakou významnou stopu v New Yorku?
3: Nejen v New Yorku, ale zanechal. Oni vždycky měli nějakou třeba rodinnou tragédii a to se odrazilo na jejich charitativní činnosti, takže stavili, jeho manželka stavila ženské nemocnice, on k tomu přistavoval mužské pavilony a mají tam taky knihovnu, také je z červených cihel a funguje dodnes.
2: Takže taky se jmenuje Ottendorferova, je to taková dvojnice? Nebo je tahle naše hezčí?
3: Samozřejmě máme mnohem krásnější, no. Máme budovu svěží, takže za mě vede ta naše, ale jsou skvělý, protože fungují.
1: Tak to jsou určitě zajímavé informace o tomto mecenáši Svitav, jak jsme se dozvěděli. Jak končí jeho příběh?
3: Jeho příběh končí poměrně smutně. Jak jsem říkala, že on hodně dřel, tak měl obrovské zdravotní problémy. Ale vlastně kvůli těm problémům jezdil do Evropy, do evropských lázní a proto mohl přispívat i na ty Svitavy, mohl Svitavy ještě navštívit, ale bohužel ty zdravotní problémy byly tak veliké, že když se knihovna otevírala, my z té otevíračky v roce 1892 nemáme jedinou fotografii a já si myslím, to je moje domněnka, že to bylo způsobeno tím, on už byl na kolečkovém křesle v tu chvíli a už nemohl chodit kvůli velkým bolestem zad. Takže to byla jeho poslední návštěva Svitav a zemřel v New Yorku v roce 1900.
2: My jsme si tady připomněli 200. výročí jeho narození. My za to děkujeme Monice Němcové. No za chvíli už se vrhneme na ty vláčky tady. Je tady několik místností věnovaný lokomotivám, vlakům a hlavně modelařině železniční. Tak stále přejeme dobrý den ze Svitav.

0: Věřte, nevěřte.
1: Tak my jsme se rozhodli, že to uděláme trošku jinak. Vláčky budou až za chvíli a teď rovnou nabízíme soutěž Věřte, nevěřte, aby byla přesně v čase, na který jste zvyklí. To znamená, teď máme 10 hodin 630 minut, jsme stále ve Svitavském muzeu a před chvílí jsme mluvili o Otendorferovi. Díváme se tady stále na Otendorferův dům, kde je mimochodem také muzeum Esperanta a máme s Monikou Němcovou pro vás takové tvrzení. Budete koukat. Tak Moniko, máte slovo.
2: Tak Valentin Oswald Otendorfer byl obrovskou personou v Americe a ve svých 60 letech byl zvolen jako starosta města New York.
3: Věříte nebo ne? Je to na vás. Zamyslete se a pak nám můžete telefonovat ještě, než řeknu číslo, o co hraje Mejtko.
1: Máme tam nožík na houby s logem Českého rozhlasu Pardubice, je dřevěný, nádherný a k tomu ale pozor.
3: Dárky od tady muzea, nějaká pěkná publikace plná fotografií, to nám řekne pan ředitel.
4: Je to kniha, která se jmenuje Svitavské imprese.
1: Nádherná fotografická kniha a fotky jsou právě ze Svitav. Takže tohleto je v ceně, ve hře a my se těšíme, že nám už teď někdo zavolá a bude nebo nebude věřit. 726 46 48 48 tvrdíme, že pan Otendorfer byl dokonce ve svých 60 letech starostou města New Yorku. Vítejte.
5: Já bych vám věřil.
3: Láďa nám věří, podle čeho tak soudíte? Zní to tak strašně věrohodně, nebo jste si to někde ověřil?
5: Ne, neověřil, bylo jen tak...
3: Typovačka,
5: ano.
1: Dobře. My děkujeme za tip, trošku nám to tam vazbí, tak ukončíme rozhovor, ale díky za zavolání naschle a prosíme dalšího z posluchačů. Téma je jasné, jsme ve Svitavách. Dobrý den.
3: Tak, Martin, jak to vidíte vy?
6: Já nebudu věřit teda, když pán věří.
3: Jo, takhle, nechcete jít s davem, takže vy si jedete svojí vlastní cestou, nic jiného v tom není.
6: Ne, nic jiného, protože o tom nevím vůbec nic, takže je to čistý typ.
3: Čistý typ, a je to strategie prostě.
1: A o Svitavách něco víte?
6: Taky moc ne, protože...
1: Byl jste někdy tady, prošel jste si to město, nebo to máte dál přece jen?
6: Jenom autem jsem projížděl. Asi jsem tam ještě
1: A to je právě naším cílem, Martine, abychom nalákali posluchače, aby jenom neprojížděli autem, ale aby se tady zastavili, protože skutečně to stojí za to, ty památky jsou úžasné. Skvělé! Máme prvního Martina, který tady někdy přibrzdí, Moniko.
3: Výborně. Děkujeme, Martine, mějte se hezky, naslyšenou. Tak a do třetice někdo, kdo si chce zkusit tipnout, jak to bylo nebo nebylo. Halo, halo, kdo pak je tam? Dobrý den.
7: Tady Janíčka z Česká Třebová a já bych vám nevěřila. Já mám za to, že to byl z Lanškrouna.
3: Že byl z Lanškrouna? Teď nevím, jestli jste... My tvrdíme, že Valentin Oswald Otendorfer byl svého času, už v vyšším věku 60 letech, myslím, že říkala tady Monika Němcová, starostou New Yorku na nějaký čas. Je to pravda nebo ne?
7: Ale já vám nevěřím a myslím si, že to byl z Lanškrouna rodák.
1: Že byl rodákem z Lanškrouna, si myslí. Nebyl. Jo. Tak to nebyl. To Monika tady vrtí hlavou. Ale nicméně té informaci nevěříte. Chápeme to správně.
7: Nevěřím.
1: Dobře. Tak i tak děkujeme za váš tip. Přejeme krásný pátek. Naschledanou.
7: Děkuji, naschledanou.
3: Naschledanou. No a vy, kteří jste nestihli zatelefonovat, nezapomeňte, že se můžete zapojit také e-mailem studio.pardubice@rozhlas.cz. Pište a zkuste připsat i něco víc, nejenom věřím, nevěřím, třeba proč věříte nebo nevěříte, nebo co si o tom vlastně myslíte.
1: A taky, co se vám ve Svitavách líbí nebo nelíbí, klidně se můžete rozepsat. Už teď se těšíme na vaše maily. A jedem.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hrajeme si z vesela, užíváme si veselý přímý přenos ze Svitav, stále z muzea a v plném proudu je naše soutěž Věřte, nevěřte, ve které jsme tvrdili, že, a já nepamatuju to jméno, ty ho pamatuješ?
1: Valentin Oswald, já jsem ho znala osobně.
0: Tak my jsme tvrdili, že svého času v pokročilejším věku byl na nějakou dobu starostou New Yorku. Tak nejprve, než to odhalíme, jestli to je pravda nebo ne, poprosíme tady Zdendu Nováka, který opět asistuje u e-mailu, aby nám řekl, co píšou naši posluchači.
2: No, musím říct, že je to tak půl na půl, věřím, nevěřím, a musím říct, to není jako pokárání, jen konstatování, že prostě napsali buď jenom věřím, nevěřím. Nikdo se nerozepsal a nešpekuloval, tak já navrhuji, abyste odměnili někoho po telefonu.
0: Je takhle, tam špekulovali víc po telefonu.
1: To je pravda, ale tak. To je teda teďka otázka. Myslím, že první byl pan Láďa a ten tomu věřil a další dva už ne.
0: Martina,
1: tak co třeba, tak buď to Martina nebo Aničku a necháme to tady na Monice.
0: No, my jsme ještě ale neřekli, jak to je.
1: No a my jsme neřekli, jak to je, takže to necháme na Monice všechno.
3: Tak Valentin Oswald Otendorfer byl opravdovou personou a žil veřejným a trochu i politickým životem. A ta varianta, že se stane Svitavan starostou New Yorku, byla obrovská, ale on tím, že byl majitelem novin, tak nějaká jeho morálka vnitřní to nedovolila, protože si uvědomoval, že má velký vliv na veřejné mínění a nikdy by se vlastně nezapojil do toho boje o post starosty.
1: Takže to nebyla pravda a proto tedy já jsem navrhovala zvolit někoho z telefonistů tentokrát a měli jsme tam nevěřícího.
0: Nevěřícího Martina a nevěřící Aničku.
3: No a mně se moc líbilo, že pan Martin nám přislíbil návštěvu Svitav. Takže on je můj favorit.
1: Výborně, takže Martine, znělka pro vás, výhra je vaše, nožík a nádherná kniha, kde se můžete inspirovat o Svitavách.
0: A teď otázka, si ji budeme posílat, nebo ji necháme v rádiu, a nebo ji necháme tady.
1: Ne, nebojte, my ji rádi pošleme. A teď ještě, možná slyšíte za námi opět takové halekání, jsou tady děti, to jsou ti prvňáčci, kteří před chvílí s námi obdivovali poklad. A teď jsou tady na výstavě, která je věnovaná vlakům. A to poprosím pana ředitele, aby nám ještě tuhle výstavu přiblížil, protože to je nádhera.
4: Tak ta výstava je uspořádána u příležitosti 130 let místní dráhy Svitavy Polička. A my teď tady stojíme u 6-metrového kolejiště, jehož autorem je pan Milan Meisel. A to kolejiště dával dohromady 30 let. A protože tato část výstavy v horním patře bude tuto neděli končit, tak bych chtěl všechny posluchače pozvat od 14 hodin do 16 hodin. Tady pan Meisel osobně bude a to kolejiště ještě bude provozovat, takže je to velký zážitek a všechny ještě jednou zvu.
1: V neděli, tuto neděli.
4: Ano, tuto neděli 13. září.
0: No a kromě tohoto velkého kolejiště, co ještě nabízí výstava?
4: Tak máme tady spoustu modelů, lokomotiv, máme tady uniformy, máme tady takové malé repliku, řekněme, malého nádražíčka a máme tady jízdenky historické a podobně.
1: No a krásné paní průvodkyně, ty jsou v dobovém oblečení a viděla jsem, jak dětem procvakávají ty jízdenky, takže pro děti naprosto úžasný zážitek.
0: Průvodkyně průvodčí v jednom.
1: Je to tak. No my vám moc děkujeme, v muzeu bylo velmi příjemně, ale čas kvačí a my jedeme dál.
0: Teď bude ta příroda.
1: My vám vezmeme vašeho spolupracovníka, pana Jakuba Vránu. Můžeme, pane řediteli?
4: No, samozřejmě.
0: Tak zbalíme ho do batušku a vyrážíme do vodárenského lesa k rybníku Rosnička a na další
1: zimu. A pak do fabriky ještě. Nás čeká na závěr fabrika.
0: A za sportem.
1: No, máme toho hodně, takže jedeme dále. Děkujeme, že posloucháte náš přímý přenos ze Svitav.

0: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: K projektu popelnic na třídění u domu je v Pardubicích možné se stále přihlásit. Počet obyvatel v Česku v pololetí klesl o víc než 12 tisíc. Pardubičtí hokejisté poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů prohráli. A dnešek bude zatažený, teploty do 19 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Pardubice rozšiřují projekt Door to Door do dalších lokalit. Letos získali popelnice na tříděný odpad k domu domácnosti ve Starých Čívicích, Lánech na Dulku a Opočínku. Pak následovala část Pardubiček a Studánky. V říjnu budou následovat Draškovice, Jesničánky a Nové Jesenčany. Do systému je možné se ale stále přihlásit, jak vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Miroslav Míča.
3: Přihlášení probíhá přes webové stránky města Pardubic. Předem ohlášená data dostane popelnici přímo na místě. Když se někdo přihlásí po tomto datu, tak jsme s ním v kontaktu a domlouváme doručení popelnice, anebo je si možno ty nádoby vyzvednout na ředitelství služeb města Pardubic.
2: Vodohospodáři Povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo dál pomalu klesají. Mimořádně podnormální hladiny podzemní vody jsou v Povodí Orlice. Vyplývá to z poslední zprávy Povodí Labe o situaci na vodních tocích a vodních dílech při výskytu hydrologického sucha. Na některých místech proto platí zákaz odběru vody, které vydali vodoprávní úřady.
4: V Kostelci nad Orlicí platí zákaz odběru z náhonu Alba. V Dobružce pak ze všech vodních toků a nádrží na území správního obvodu. Omezené jsou také odběry z Bělé u Kvasin. Zákaz odběru pitné vody z veřejného vodovodu pro zalévání nebo mytí aut platí také v Žacléři na Trutnovsku a Dobrém a Liberku na Rychnovsku. Vodohospodáři očekávají další pozvolný pokles průtoků. Zásoby ve vodárenských nádržích jsou ale zatím dostatečné. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o víc než 12 tisíc na celkových 10 milionů 900 tisíc. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už pátý rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. To je přitom šestkrát tolik, co loni. Vystěhovali i přistěhovali byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo 5 lidí, dalších 40 je zraněných, informovala o tom tamní policie. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubünden, nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. Sport. Hokejisté Pardubic poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů prohráli. Finskému týmu Saipa Lappeenranta podlehli na jeho ledě 2-3. Východočeši doplatili hlavně na nevyužívání šancí, kterých si v utkání vypracovali hodně. Pokračuje pardubický hokejový útočník Jan Mandát.
5: Jsme si vytvořili fakt spoustu šancí. Myslím si, že můžu s klidem říct, že jsme asi byli lepší než soupeř. A strápila koncovka, si myslím, vždycky nám chyběl kousek, ale na to se nehraje, prostě soupeř dal 3 góly, my jenom 2. Můžeme si z toho vzít to, že jsme to nevzdali, až dokonce jsme prostě bojovali, ale bohužel prostě 0 bodů. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes většinou mírně nepříznivé.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Velmi dlouhá kolona na silnici 1/35 u Koclířova v obou směrech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: my jdeme do finále. Čeká nás závěrečná hodina našeho přímého přenosu ze Svitav. No a momentálně sedíme v autě a chystáme se do přírody. On je to kousíček za městem. Mohou jít i pěšky Svitavané určitě. A vydáme se a vydáváme se k rybníku Rosnička.
7: Nebude to naše jediná zastávka v přírodě, samozřejmě. Půjdeme se podívat také k vodárenskému lesu. No a dál?
6: No a dál už nás čeká jenom Fabrika, což je zdejší obrovské kulturní centrum, které ovšem bylo dříve taky továrnou v historii. Tak si řekneme něco o té historii a hlavně o současnosti. Budeme zvát na nejrůznější kulturní akce a na tu nejdůležitější, která v podstatě vyvrcholí a završí 770. narozeniny města Svitavy.
7: Pohodový poslech našeho přímého přenosu přeje Mirek Hruban
6: a Jitka Slezáková.
1: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: a my jdeme do finále. Před námi je třetí hodina našeho přímého přenosu. Dnes jsme ve Svitavách. Město je to velmi zajímavé, jak jsme slyšeli, těch památek, vil, historie, neuvěřitelně bohatá.
1: Ale v okolí Svitav je také spoustu krásných míst, kde Svitavané mohou relaxovat v přírodě, v pohodě, a na jedno z nich jsme vyrazili teď a já jsem strašně rád, že tady jsme, protože o tomhle místě často mluvíme ve vysílání, hodně často. A tak konečně vidíme na vlastní oči, ty už tu byla, ale já ne, jak ta legendární Rosnička, rybník Rosnička vypadá.
0: A máme tady opět z muzea, z Městské galerie a muzea ve Svitavách Jakuba Vránu, který se zabývá přírodovědou a určitě nám něco pěkného tady o té lokalitě řeknete. Pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Takže rybník Rosnička. Jedna labuť, druhá labuť, víc nevidíme.
2: No, trošku ty menší ptáci, co nám teďka připomínají, takové ty malé bílo-šedé tečky, to kromě klasických kachen divokých jsou jednak potápky roháči, poměrně vzácný pták, který nám tu hnízdí. A pro nás ornitology se objevila z těch zajímavějších věcí aspoň kopřivka obecná. Strašný název vím, ale je zatím taková celkem pěkná, dalo by se říct roztomilá kachna s výrazným bílým čtvercem v křídlech, který je dobře vidět.
1: Za normálních okolností bychom teď stáli na dně rybníka Rosnička, ale letos té vody bohužel není tolik, jak by si asi někteří představovali, i když vy jste nám cestou sem říkal, že naopak jste jako zoolokrát.
2: Je to otázka, které druhy zrovna preferujeme.
0: Jestli ty lidské nebo ty zvířecí.
2: Jestli ty lidské nebo ty zvířecí, i ti zvířecí jsou rozhodně zvířata, která by tu plnou hladinu Rosničky ocenila. Na druhou stranu myslím, že místní obojživelníci ten rybník bez rybí obsádky celkem uvítali. Navíc nám tady vyhnízdil takový pěkný pták, on se jmenuje kulík říční, který právě, on patří mezi bahňáky, jako skupina ptáků, oni jsou většinou jako jednotně hnědí, šedí, bílí, kteří jsou zajímaví tím, že oni prostě běhají podél nějakého toho bahna, opravdu v něm prostě hledají zobákem tu potravu, mají i velmi ohebné jako gumové zobáky. No a na tomhle tom rybníku nám nově pro něj asi poprvé vyhnízdil jeden pár. O kousek dál dole je pak dolní rybník, tam jich bylo asi 6.
0: A co lidé přes let? To. Chodili se sem koupat, anebo jenom na procházky?
2: No, nemůžu mluvit za všechny, ale na koupání to opravdu letos moc nebylo, ale těch lidí, co vyrazili někam na nějaký trip do přírody, tady bylo poměrně dost, tak věřím, že si to užili i tak.
1: Když je takhle rybník na suchu, tak celkem dost zarůstá, vyžadujete nějakou speciální péči?
2: Za nás tam bylo hlavní, aby se nesekal v době, kdy právě ti ptáci měli mláďata, vajíčka, aby se prostě nezničila vlastně jejich budoucí pokolení. Bývá to různé, myslím, že tady asi k nějakému sečení ještě na podzim dojde, ale tam to není tak drastické z hlediska toho, co tu žije.
0: Kdybychom se tady chtěli projít, vidíme, že ten rybník je obklopený lesy a tamhle náš kolega Zdeněk Novák vypadá, že za chvíli spadne ale do té vody, jak se snaží zachytit ty nejnádhernější detaily této lokality přírodní. Kam byste nás pozval tady na vycházku?
2: Tak přímo od rybníka se dá vyrazit po naučné stezce k prameni Svitavy. Ona to je teda pramená oblast, kde těch pramenů je více, ale typicky se tam dochází k takovému malému jezírku, kde roste ďáblík bahení, žijí tam čolci horští. A je taková hezká procházka, byť hodně smrkovými, nepůvodními, ale pořád celkem pěknými lesy. Navíc kolem pramene, to se teď bude hodit, rostou houby jako rysce, slizáky, kotrče, takže to bych teď doporučoval.
1: Rysce, pozor, moje oblíbená houbička. Tak jdeme.
0: No tak já bych šla hned, jenomže tady mám ještě nějaké povinnosti, víš, do 12. hodiny. Máme tedy dvě lokality zatím, prohlédnuté rybník Rosničku, dá se dojít sem k prameni řeky Svitavy, to je asi kolik kilometrů?
2: Odhadem zhruba 3 až 4.
0: A proč se jmenuje Svitava, víme?
2: Pověstí je víc, jedna vypráví o tom, že ta řeka byla čistá v době, kdy sem přicházeli první osadníci, dnes už to je bohužel často jiné.

0: jinak. Druhá pověst mluví o manželce českého krále Vratislava I. Svatavě, která když vlastně tehdy tady osadu projížděla, tak se zastavila a ta řeka byla pojmenována po ní.
1: My tady stojíme na takové zvláštní cestě. Vypadá poměrně nově, co to je?
0: To by měla být
2: panelka, že?
0: Je to panelka, je to spíš technická cesta, právě ve chvíli se budou vozit nějaké ryby, bude nějaká péče o ten rybník, aby se ta technika měla jak dostat v případě, že opravdu voda nebude co nejdál. Jinak cesta pro nás pěší je tamhle nahoře.
2: Mimochodem nějaký výlov tady bude? Jsou tady ryby?
0: Obecně tady se výlovy tolik nedělají, tady je spíše to rekreační sportovní chytání k chovu ryb na vánoční kapry a tak dál, slouží právě ten dolní svitavský rybník kousek od nás.
1: Tak rybník Rosnička jsme si opravdu letem světem prohlédli, je to místo krásné, klidné, určitě Svitavané znají, ostatní, kdo sem zamíří, doporučujeme k návštěvě a teď půjdeme kouknout na další místo úžasné a to je Vodárenský les.

0: Od rybníku Rosnička jsme se přemístili k vodárenskému lesu, už jsme skoro na kraji toho lesa, ale tady nás zaujalo jedno takové stavení, spíš budka je to.
1: Je to tak, je to kadibudka, je to tu asi 2-3 roky a myslím, že to je celkem, nechci říkat frekventované, ale vděčné minimálně i já jsem za to byl jednou rád.
0: No, teď musíme ještě teda doplnit, že nepředstavujte si dřevěnou kadibudku s dveřmi se srdíčkem. Tady to na nás bliká, je tam dokonce čtečka na karty platební. Aha. Budka 21. století.
2: Ano, ale abychom nezůstali, prosím vás, jenom u té kadibudky. Když jsme se vjeli právě od rybníku Rosnička, tak hned před lesem, ještě než jsme dorazili do tohoto lesa, tak je tam tolik různé stavební techniky. Co se tam děje, co se staví?
1: No, pokud mám správné informace, což úplně nezaručuje, tak by to měly být nějaké nové domy snad, ale kdyby to bylo jinak, tak se omlouvám. Aha. Je to taková otázka posledních pár měsíců.
2: Ale je tady nové hřiště, koukám, workoutové, to je taky takové módní teď.
0: Je to tak, tak si můžeme potom zacvičit, když bude chvilka času. Já teď trošku přemýšlím nad tím, proč vodárenský les.
1: Tenhle les je zajímavý tím, že je to opravdu hodně podzemní vody, hodně nějakých malých pramenů, tůněk, potoků a dokonce ještě před druhou světovou válkou tady Němci brali i vodu pro město. Takže vlastně název mu zůstal, byť ta voda už se dnes moc nepoužívá, ale to místo je úžasné v tom, že i v tom největším suchu parnu se tady dá najít spousta vody a pěkných míst, kde člověk může jak pozorovat ty vodní zvířata, tak si jenom užívat tu krásu přírody.
2: Tak pojďme kousek, budeme si užívat a budeme koukat takhle po zemi, protože jste říkal, že rostou. Tady někde rostou a křemenáče?
1: Tady jsou víc kozáci, ale až u Bříz, přímo tady takhle toho prvního potoka, tak to jsou rudoušci uťatý, což je taková zvláštní houba, nenápadná, trošku hnědo-oranžová hlava. Člověk jeden by netypoval, že je jedlá, ale je to jedna z našich asi nejchutnějších hub.
2: No, je tady napsáno vodárenský les, vítáme vás.
1: Je to pravda, naučná stezka tady je už asi tak 10 let plus minus, s tím, že je docela zajímavá, jednak tady vede k jedné z takových těch nejhezčích našich tůní, potom projde celým lesem až právě těm starým vodárenským objektům z dob před druhou světovou válkou, kdy město bylo německé.
2: A tím povalovým chodníkem bychom se dostali právě, to je proto, že jsou tady ty tůně, tak je to takové, že si člověk nenamočí nohy.
1: Je to tak, plus si myslím, že možná pro tu přírodu je to i o něco lepší, než kdyby jsme tady měli prostě ušlapanou cestičku v tom vlastně nejmokřejším, nejvlhčím místě.
0: Mm-hmm. Tamhle na mapě vidím pověst. Váže se k vodárenskému lesu nějaká pověst?
1: No, to by vám víc řekla naše historička. Kdysi se udávalo, že tady žil jeden poměrně škodolibý vodník, kterému se nevyplatilo přijít do cesty, když možná až tolik netopil, ale víc pověstí bychom našli na náměstí, případně někde kolem hřbitova a v té nejstarší části města.
2: Tak nám spíš řekněte, která vodní zvířata se tady nacházejí, jsou tady nějaké vzácné kusy?
1: Najdeme tady víc vzácných druhů, taková klasická právě v této oblasti u toho potoka, kde stojíme, on skoro neteče a díky tomu je tady kuňka obecná, taková malá žába s oranžovými skvrnami na břiše, které můžeme říct, že ráda ukazuje, byť to není úplně s láskou. Ona vždycky ukáže břicho, otočí se na něj, aby vyděsila toho potenciálního predátora, typicky čápa, volavku, na nás to samozřejmě udělá taky. No a ona tím dává najevo, že je jedovatá, aby nic nežralo. Plus tady plave krásný člověk horský, to platí, to krásný hlavně pro samce, který je úžasně nejře modrý s oranžovým bříškem. Tam to už není jedovatost, tam už je to snaha zaujmout druhé pohlaví.
2: Pojďme ještě kousek po tom povalovém chodníku. Přímo to láká tady k návštěvě teď v září, ještě až se začnou barvit ty stromy, tak to bude nádhera. Tak a tady máme u zastavení číslo 2 dokonce i odpadkový koš a nějakou lavičku, nebo to je nějaká truhla tamhle, co to je?
1: No, původně to byla opravdu lavička, teď už možná by potřebovala dostat takovou malou výpomoc od nějaké mladší kolegyně.
2: pojďme tady mrknout, jestli neuvidíme kuňku.
1: Napodobení velmi dobré, ale bohužel kuňky tady teď zrovna nejsou. Koukám i dolů, tady v tom malém rohu bývá často taková malá rybka, mřenka mramorovaná, což je poměrně ubývající druh, který právě má rád nějaké ty dna a nějaké ty klidná místa, čistou vodu. Nenajdete ho úplně v rybníkách, spíš právě na takovýchhle místech.
0: Během té procházky tady po vodárenském lese jsem si všiml, že neustále koukáte po zemi, asi nehledáte nějaká zvířátka, spíš si myslím, že jste trošku na lovu hub, že?
1: Je to pravda, nám se tu blíží houbařská výstava, kterou pořádáme už 9. rokem, s tím, že přiznám, že hlavní mozek a motor té akce je kolega Josef Zedník, já jsem ten pomáhající, běhající, sbírající, nechci říkat nevolník, ale kamarád, ale pomalu se nám to blíží, tak už člověk přechází z toho koukání do korun stromu na ptáky, právě jsem na zem a byť jsem se dlouho bál, že letos to nepůjde, nakonec to možná dopadne i dobře.
2: Tolik tedy pozvánka na závěr, kde a kdy ta výstava bude?
1: Výstava bude v muzeu a začínáme v pátek 18. září, aby jsme končili v neděli 20.
2: A vy jste dopsali nějakou knihu na tohle téma?
1: Není to jenom na houby, je to právě kniha na ty zajímavé a významné lokality, významné z hlediska biologie, tady ve Svitavách a v okolí, jmenuje se Poklady svitavské přírody, má asi 40 stránek, je to spíš brožura, ale hodně fotek jsme se snažili tam dát a ta bude poprvé k prodeji právě na té houbařské výstavě.
0: No a tím končí naše rychlá procházka po vodárenském lese, kam samozřejmě opět všechny zveme, stojí to za to. A teď nás čeká co? Budeme se ještě chvilku kochat, nebo se už někam zase sunem?
2: A musíme se přesunout, a to do fabriky.
3: Už dávno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: Příroda v okolí Svitav nádherná, ale i stavby, místní vily, kostely a dokonce i fabriky mají své kouzlo. Obzvlášť ta jedna fabrika.
2: Ano, už víme, kam míříš a kam míříme i my s naším přímým přenosem. Je to Svitavská fabrika, místo, řekněme, takové komunitní, místo, kde se odehrává hodně kultury, ale než začneme o tom, co tady bude, tak řekneme, co bylo.
1: Ano, my tady máme totiž Petra Móra. Já nevím, jak se to, pane Petře, říkal, vy jste tady od jak živa. Říkal jste, já jsem tady od jak živa. Jak si to máme vysvětlit?
3: No tak já jsem ve Svitavách od roku 1990 a od té doby dělám to, co dělám, takže mám na starosti kulturu ve městě. No a od roku 2008 jsem tady vlastně, mám na starosti tady fabriku Svitavy.
2: Fabrika Svitavy, vy jste nám říkala, že to byla textilka, konkrétně tahle budova barvírna.
3: Ano, je to tak. Je to vlastně původní Etlova fabrika. Etl to byl vlastně fabrikant na začátku 20. století a tady je komplex tří fabrik vlastně na tří budov za sebou a ta poslední, nejbližší náměstí je vlastně ta barvírna a z toho vznikla ta stavba.
1: Z toho vznikla tahle obří stavba, má 4 patra. Vystoupali jsme si schody a vy jste říkal, že pak už je jenom věž nahoru.
3: Ano, je to tak, nahoře je věž, potom tam je takový vodojem veliký, vlastně, kde se chytá dešťová voda, kterou tady používali, vlastně, když tady byla ta barvírna, taky používali pro potřeby barvírny, no a dnes už tam je jenom jako artefakt, který je na střeše fabriky.
2: Ten industriální styl se táhne všemi prostory tady ve fabrice, je to znát třeba i v téhle místnosti, které říkáte aula.
3: Ano, je to tak. Architekt svitavský Roman Svojenovský, což je jako svitavský rodák, který tady vlastně vyrůstal nedaleko a chodil tady kolem fabriky, která tehdy byla vlastně taková zřícenina, říkal, že se toho bál jako dítě a že tomu říkal, že to je takový drak, takže potom, když se podařilo vlastně sehnat peníze na to a tu rekonstrukci tady rozjet, tak on se stal tím architektem a celá ta fabrika vlastně zachovává ráz továrny, přestože ten účel už je dneska jiný. Ta hlavní část je vlastně, zůstalo pouze skelet a tam se vybudovalo to, co se vybudovalo a sál velký je přístavba, protože to je na místě, kde byl takový malý sklad, který se zboural.
1: No my jsme tady teď v tichu, v té učebně, protože se blíží doba oběda, ale když se jde po tom schodišti, tak je tam například jídelna, tam je to teda hodně rušné, nad námi dupou děti, pak jsme viděli nějakou paní na vozíčku, to je takové komunitní centrum tady, že?
3: Je to tak, no, protože ten pravý název je složitý, jo. Jmenuje se to Multifunkční komunitní vzdělávací a kulturní centrum Fabrika Svitavy. Takže tak to je. A v tom je vlastně obsaženo všechno. Jo. Je tady, potkáte tady ty nejmenší, to je mateřské centrum Krůček a pak tady potkáte ty nejstarší, což je senior klub svitavský a vedle toho jsou i lidé, kteří jsou bohužel postižení. A to je vlastně Salvia, což jsou sociální služby.
2: Je tady také zmiňovaná jídelna a to nás zaujalo, protože to není běžná restaurace.
3: Není. Střední odborná škola integrovaná v Moravské Třebové zde má své pracoviště, kde jsou studenti a žáci, kteří vlastně jsou, je to obor číšní kuchař. Oni se vždycky střídají, takže chvilku jeden dělá kuchaře, pak dělá číšníka. No a zároveň samozřejmě, když zde vaří, tak je to určeno veřejnosti a na obědy sem Svitavané chodí. Ano. Myslím, že velmi rádi.
1: O lidem tady chutná, za chvíli si hned po písni řekneme něco více o těch vašich kulturních akcích, které chystáte.

0: svitavské lásky, nemáme zpívat do písniček, tak už radši jenom mluvím. Stále jsme ve Svitavské fabrice s panem Petrem Morem. No a ty si načala, že bys chtěla vědět, co se tady děje za akce pravidelně a co se chystá v nejbližší době.
1: Ano, tak se do toho pojďme pustit. A přiběhla taky Kateřina Kotasová, která se k nám může krásně teď připojit. My jsme společně mluvili na začátku našeho přímého přenosu mluvčí města Svitavy, která to také zároveň zakončí celé. Tak ještě jednou pěkný den.
2: Krásný den všem posluchačům.
3: Krásné dopoledne.
1: No a k těm akcím můžete se vzájemně doplňovat.
3: No tak my máme pravidelné akce, říkáme jim top akce, ty jsou na náměstí většinou, začíná to masopustem, pivní slavnosti, svatováclavský koš, který bude letos teďka na konci září, protože je vždycky kolem svátku svatého Václava. Asi úplně největší akce proběhla minulý týden, to byla vlastně pouť ke svatému Jilí, která trvala vlastně 3 dny od pátku do neděle, kde byl velký koncert Police Symphony Orchestra Laputika v neděli večer a spousta dalších divadel, koncertů a stánků všeho možného.
0: Tak tohle může posluchače mrzet, že nestihli, pokud nebyli. Co ještě stihnou do konce roku, kromě koštu?
3: Tak určitě adventy, které máme vlastně všechny adventní neděle, jsou na náměstí věnované adventům, ohňostroj 31. prosince.
1: Ale to už jsme hodně daleko. Víte co, pojďme ale, pane More, k tomu, co vy teď tady přímo v těchto prostorách chystáte, protože to bude něco unikátního. Tady bude velká výstava.
3: No tak letos mají Svitavy 770 let od první písemné zmínky o městě a kromě toho, že zde byla na jaře opera, kterou byla složena vyloženě pro Svitavy, tak zde budou vlastně 2 velké výstavy. Ta první budou Svitavské pohlednice, která se otevře tohle pondělí. Pavel Špaček, Svitavák, který sbírá pohlednice, tak zde vystaví zvětšené pohledy z historie města. No a potom v listopadu, kdy proběhne vlastně předávání cen občanům, zasloužilým občanům města 7. listopadu tady ve fabrice, tak zároveň zde bude velká výstava svitavských amatérských fotografů ze současnosti a nedávné minulosti města.
0: No a také jste říkal, že jste ochotník, to bych určitě rád zmínil, protože tady je ochotnický soubor ve Svitavách.
3: Tak tady je ochotníků víc, je tady divadelní spolek Zaklep, jehož teda nejsem členem, ale to je ochotnický soubor, pak tady je loutkářský soubor Cečko, což je slavný amatérský soubor, který existuje od roku 1970 a ten hraje pravidelně na všech možných přehlídkách. My jsme letos hráli třeba na loutkářské Chrudimi, na Hronově jsme hráli v zahraničí, v Maroku, v Rusku, kde si představíte, takže je zde C-čko a zároveň je zde dramatická školička, která má několik souborů a ty soubory v divadle Trám, kde vlastně hrají a vedle mají zázemí dramatické školičky, tak zde působí a pod vedením Jany Mandlové dosahují velmi skvělých úspěchů a my tady taky zároveň pořádáme národní přehlídku dětského divadla, dětská scéna a to již 15 let.
1: Velká gratulace, zdravíme i dětičky z Trámu. No a na vás, Katko, zbyde ještě ten sport a to za pár minut.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
1: Tentokrát jsme v rámci našeho regionu zamířili do Svitav a neustále tady posloucháme různé příběhy, které se vážou na místa, na stavby. A když dohrála ta Iveta Bartošová, tak vlastně to můžeme spojit i s tou fabrikou tady, protože jsme se dozvěděli, jak to nazvat?
2: No, je to takový bulvární trošku. Zamíříme do bulváru, i když to vůbec není naším zvykem, ale Petr Mor během toho, co Iveta zpívala, nám řekl takovou opravdu perličku. Jeden z jejich posledních koncertů se odehrál právě tady, ve fabrice.
3: No, je to tak. Možná, já nevím, jestli byl úplně poslední, ale opravdu to byl jeden z posledních, předtím, než teda bohužel spáchala sebevraždu, tak tady vystoupila. Manažerka tehdy prostě mě přemlouvala, že by tady ráda vystoupila, tak jsem říkal dobře. Takže tady proběhl koncert a během toho koncertu její manžel, který vlastně ten koncert tady organizoval, tak se tady došlo k tomu, že člověk, který Ivetu pronásledoval vlastně a jako byl takový stalker, tak ten jsem přijel a tady došlo prostě k potyčce. A zajímavé na tom je to, že teďka v tom seriálu o Ivetě, který se jmenuje Iveta, tak tam tato scéna se odehrává, je tam vlastně i fabrika, nenatášelo se to tady ve fabrice, je to stylizované, ale je to skutečná událost, ke které tady došlo.
2: Tak, my děkujeme, ale pryč od bulváru. My jsme v krásné knihovně, která je také součástí fabriky a už se tady na nás usmívá, jsou to oči smutné, protože končí náš příběh svitavský. Kateřina Kotasová.
1: Tak, nebudeme si povídat o dětské knize, byť tady děti tady mají úžasné zázemí, ale o tom sportu, protože Svitavy jsou také město sportu. A vy jste velká sportovkyně.
4: Je to tak. Já vždycky, když k nám přijede nějaká návštěva, tak nesmí chybět návštěva Svitavského stadionu a celého areálu. Jestli jste se tam byli během včerejška nebo dneška podívat, tak víte, že je opravdu rozsáhlý a krásný a vždycky mám jenom pozitivní zpětné ohlasy, jak to tady máme úžasný a že těm sportovcům se tady musí strašně líbit.
2: Kterým sportovcům se tu daří obzvlášť i úspěšně, že mají úspěchy?
4: No tak já jako volejbalistka musím prvé teda zdůraznit, že tu máme šikovný volejbal. Historicky vlastně, když se otevírala sportovní hala v roce 2001, tak tady byly mezistátní utkání reprezentace a opakovaně k nám reprezentace jezdila. Samozřejmě, ale máme i úspěšné fotbalisty, i mládežníci se často třeba do extraligových klubů dostávají. Máme tady boxery, máme tady florbalisty. Máme tady úspěšné silové trojbojaře, a ty opravdu dosahují úspěchů na mezinárodním poli.
1: No a nějaké nejbližší utkání sportovní, které se chystá ve Svitavách, teď jsem vás možná trošku, že jo, ne? To podpásovka, tahle otázka.
4: No, není to podpásovka, já samozřejmě vím o těch volejbalových, jo.
1: Tak, jsem s nimi.
4: Takže já vím, že moje holčičky u 14 kategorie 12-11 let budou hrát volejbal příští týden, ale teda v Litomyšli a v neděli tady v hale sportovní. Tak na to vás já pozvat můžu.
2: Závěrečná pozvánka teda mířila do úžasného sportovního zázemí ve Svitavách, na které jsou tady pyšní. My moc děkujeme celkově za to povídání, za ty celé 3 hodiny. Byli jste nám všichni velkou oporou a určitě se rádi zase vrátíme.
1: Velice vstřícní milí lidé tady ve Svitavách. Díky moc a snad se s to užili i vy posluchači.
2: Náš přímý přenos končí. Hodně dobré nálady. Doufáme, že prožíváte nejenom tady s Českým rozhlasem Pardubice, ale i tak na vašich výletech a třeba to budou právě Svitavy. Mějte se krásně, loučí se Jitka Slezáková.
1: Loučí se Miroslav Hruban, hezké poledne. Dobrou chuť k obědu.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali letos v létě u více požárů než loni. Sněmovna projedná digitalizaci pobytu cizinců v Česku. Od teroristických útoků na Spojené státy z 11. září je to dnes 25 let. A odpoledne na východě Čech bude zatažené, teploty do 19 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Veránková. Klidné páteční poledne z Pardubic. V Pardubickém kraji letos v létě přibylo požárů. Od června do srpna jich hasiči řešili skoro 300, asi o 50 víc než loni. Nejčastěji hořely lesní a polní porosty. K vyššímu počtu požárů přispělo podle hasičů suché počasí. Na rostoucí teploty a častější období sucha se připravují při výcviku i pomocí nového vybavení, říká mluvčí hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.
5: My u těch lesních požárů se snažíme právě využívat jak například flexitanky, takové velké nádrže, které my dostaneme do míst, kde se nedostane třeba naše cisterna. Zapojujeme a cvičíme čtyřkolkami, to samé. Teďka se dostává hodně do popředí také drony, které jsou velkou pomocí pro naše velitele zásahu, protože z vrchu samozřejmě ta podpora je nesmírná.
4: Celý rozhovor s Lucí Pipiš nejenom o tomto tématu najdete na webu pardubice.rozhlas.cz. Pec pod Sněžkou neobnoví stánek s občerstvením a obsluhou u dolní stanice Lanovky na Sněžku. V původních prostorách vznikne během října nová výstavní expozice o historii Krkonoš a Lanové dráhy. Jak a kde se turisté můžou doplnit zásoby jídla a pití, dodává náčelník Lanovky Jiří Špetla.
6: Občerstvení tady v peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty a jinak samozřejmě bistro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
4: Sněmovna by dnes mohla schválit nová pravidla pro pobyt cizinců v Česku. Novela vládní koalice má migrační agendu digitalizovat a zpřehlednit úřadům, kdo se v zemi pohybuje. Digitální systém pod ministerstvem vnitra má začít fungovat v lednu 2029. Usnadnit by měl cizincům komunikaci s příslušnými úřady a pomoct má taky státním orgánům. Zároveň má opatření bezpečnostní charakter. I proto je na něm podle poslance ODS Pavla Žáčka mezi stranami shoda.
7: Je to jedna z mála oblastí, kde otevřeně navazuje ministerstvo vnitra na naši politiku.
4: Povinná evidence se bude týkat taky občanů Evropské unie. Ti se doteď úřadům hlásí dobrovolně, pokračuje minister vnitra Lubomír Metnar z ANO.
8: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují.
4: Občani Evropské unie se budou povinně registrovat od roku 2030. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je nereálné, aby Česko v roce 2035 dávalo na obranu 5% HDP. Závazek na to by podle ní bylo možné splnit jenom pokud by se výrazně zaškrtila česká ekonomika. Za necelých 10 let mají všechny členské státy Severoatlantické aliance dávat 3,5% HDP přímo na obranu a další 1,5% na související výdaje. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Kaida teroristický útok ve Spojených státech. 11. září 2001 zemřeli na 3000 osob, včetně 19 útočníků. Dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. Na místech útoku v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii dnes budou pietní ceremonie. Piety u Pentagonu se zúčastní i americký prezident Donald Trump. Teroristický útok výrazně ovlivnil světovou politiku i ekonomiku. Spojené státy reagovaly vyhlášením války proti terorismu.
3: Počasí.
4: A na nás na východě Čech čeká zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, během odpoledne budou srážky ustávat a večer oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15, vítr slabý, tlak se nemění a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Zúžené jízdní pruhy kvůli stavební práci na silnici. Silnice druhé třídy číslo 343 od Kameniček ve směru na Hlinsko.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Dobré páteční poledne vinčujeme, tak co si dnes dáme? Z našeho poledního menu nabídneme písničkové lahůdky k vašim pátečním vzkazům, pozdravům a případně i gratulacím, které můžete hojně vzkazovat a posílat, tak ale co nabídneme, vidíte? Michala Tučného, Petra Reska, kapelu Black Milk, Žalmana a spol, kapelu Buty, kapelu Elán, Václava Neckáře, Karla Gota, kapelu Turbo, nebo třeba i Cyndi Lauper.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Seriálová melodie Místo v životě, Bára Basiková, Kamil Střihavka, otevřeli páteční možnost poslat někomu vzkaz či pozdrav. Telefonní linka 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A rovnou první gratulace, prosíme, zahrajte našemu Denískovi Kopeckému z Přelouče.

0: telefonu, kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, Jarka z Osíka.
0: Zdravíme, Osík, tak.
1: Pane Vanderský, no, prosím vás, chtěla bych poslat písničku Panoj, Hrubanoj, a paní Slezákové za dopolední vysílání.
0: Dobře, pošleme.
1: Děkuji vám.
0: Rádo se děje, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou.

0: Krán, haló.
1: Zdraví, pane Lamberský, tady Bedřich z Pardubic.
0: Bedřich z Pardubic.
1: Konkrétně z Drážky, řeknu.
0: Ano.
1: Tak, pane Lamberský, my bychom chtěli s manželkou popřát dnešnímu svátku naší vnučce Denise.
0: Mm.
1: Přejeme jí všechno nej. Zdravíčko, to je mladá, tak to snad bude mít ještě nějakou dobu. Ať se jí daří, teďka zrovna je v pracovním procesu, tak nevím, jestli nás uslyší, když tak si to pustí.
0: Přesně.
1: Hodně
0: tak.
1: Zdraví přeje děda s babičkou.
0: Dobře.
1: A ať se jí daří.
0: Dobře.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschle.

0: chvíli Petra Reska v písničkách Chod srdce Českého rozhlasu Pardubice v hodině, kde ten playlist je sice daný, ale já myslím, že ta nabídka je tak pestrá, že si z ní vyberete určitě. Ještě třeba Black Milk, Toto, Žalmaná spol, kapelu Elán, Robbieho Williamse, kapelu Buty, Vaši kaneckáře nabízíme, Karla Gota, kapelu Turbo, Cool and the Gang, no je toho opravdu hodně. Tak někdo by měl být zase na telefonu. Kdo pak nám volá? Dobrý den. Haló. Haló.
1: Ano?
0: No, slyšíme vás z dálky a opakovaně.
1: No, slyšíme se.
0: Slyšíme vás, ano, už je to lepší.
1: Já bych chtěla Žalmaná spol.
0: Dobře, a komu?
1: Přítelovi.
0: Přítelovi, tak přítul teď dostane Žalmaná spol, kdyby tady byla taková panenka. Mějte se hezky a tulte se, naslyšenou.
1: Je taky.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: jsme se podívali díky vysílání Českého rozhlasu Pardubice pěkně až do Afriky a nemuseli jsme proto dělat vůbec nic, kupovat letenky, balit kufry, nikam letět. Stačilo si jenom poslechnout písničku, která Afriku opěvuje, kapela Toto.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
0: Který teď čeká na dalšího telefonistu na lince 726464848, pokud byste chtěli ještě někomu něco vzkázat. Času máme do sytosti, tak klidně volejte. Já tady teď koukám také po SMSkách na čísle 90 01 04. Tak známe to telefonní číslo, kde si asi pravděpodobně v nějaké písničkové budce připraveno a je z něho odesláno další přání, tentokrát od Podoláku, jak jste podepsáni. Leoně a vlastně Konopáčkovým, pro pohodu a pro radost. Holky, těšíme se s dědou na vás.

Spirit, zpívali Black Milk, posloucháte Český rozhlas Pardubice přesně o 12:30, také hodina vašich poledních vzkazů a pozdravu. A ještě v naší nabídce máme kapelu Elán, Robbieho Williamse, kapelu Buty, Václava Neckáře, Karla Gota nebo kapelu Turbo. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04. To jsou stále platné kontakty do této hodiny. Na další z vašich písničkových pozdravů na sebe nenechá dlouho čekat. Já ještě chvilečku vyčkám, než tady vybereme další z e-mailu, jestli se nám nerozbliká telefon. Tak, co, nerozbliká. Dobře, tak pojďme, co nám napsala posluchačka Klára, si pěkně přečíst a poslechnout. Dobrý den, přicházím s přáním pohodového dne, stejně tak i víkendu a dnů dalších. Dnes především poprosím o písničku pro pohlazení mamče Marii Svobodové Na legumu se vzkazem Naše mamino milovaná, moc tě foukám, ať je dobře, pac a pusu, máme tě rádi.

0: Voda Šuma drží nad vodou, Jožoráš, kapela Elán a další z vašich poledních pozdravů obstará. Kdo pak? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Janička z Český Třebový.
0: Zdravíme Česko. Třebovo, tak co to bude?
1: A chtěla bych nechat zahrát těm vašim výletníkům, co byli dneska ve Svitavech, nebo ještě tam asi jsou. No to byl zase hezký pořad. A tak teda, když už jsou takhle kousek, tak by si mohli taky to sjednat i v Lančkrouně. Tam jsou taky šikovní lidi, mají hodného starostu a tam dělají hromadu akcí. Že bych jim dala taky tip na výlet.
0: Já myslel, že byste je pozvala na buchty s mákem.
1: Naposledy jsem dělala s borůvkama. Teď jsem vám to říkala. Ano, ještě jsem měla problém s tyrákama. Jo. Malem se poprali.
0: Dobře, no tak pošleme písničku. Mějte se moc hezky, no, v Třebové.
1: Třeba od Neckáře.
0: Ano, ano. A děkujeme.
1: Děkuju.
0: Za tip. Vaši Neckář
1: se ozvu.
0: Je připraven. Mějte se. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: jsme navštívili Afriku a teď i Massachusetts dokonce. No možná nás i v Massachusetts nebo v Africe posloucháte. Mimochodem mám takový pocit, že v Africe skutečně jste jeden čas Český rozhlas Pardubice poslouchali podvečerní písničky od srdce. Jestli stále ještě máte přes internet naladěno, posíláme polední pozdrav, ať už nás teď posloucháte kdekoliv, protože to skutečně lze. A někdo je na telefonu, kdo volá? Dobrý den. Haló?
1: No, já jsem chtěla na ty písničky
0: ano,
1: zavolat.
0: Ano, to jste správně.
1: No jo.
0: Můžete hovořit, já... komu pošleme pozdrav.
1: No, já jsem chtěla jen tak pro radost.
0: Dobře. Navybrala jste si spolední nabídky?
1: No víte co, já jsem chtěla od toho pana Schillingera tu písničku.
0: No to vám teďka nevím. Nezahrajeme, tu nemáme v playlistu. Goťáka tady máme, Butty tady máme, Robbieho Williamse.
1: Ale vy tam mýváte, vy jste ho vždycky hráli.
0: No ale teď ne, teď nám jí sem nenaordinovala naše hudební redakce, takže bohužel.
1: Aha,
0: no.
1: Já jsem chtěla právě tu, no. Takže to bude až zase příště, že
0: tak,
1: jo?
0: Tak, to bude zítra, ano.
1: Jo, tak
0: si
1: tak
0: můžete
1: se
0: přát. Dobře, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také někdo na telefonu s dalším pozdravem. Kdo volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Radek.
1: Tak Radku, povídejte. Éter je váš.
2: No, mohli byste poslat Karla Gotta, Marcele.
1: Určitě, ano.
2: Přáním, aby to v práci upeklo a nenechala se znervozňovat svým okolím.
1: Dobře. Tak jedna romantika teď, když muž se ženou snídá. Mějte se moc hezky.
2: Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Tak to byl Mr. Karel Gott a písnička, která se stala hitem v první polovině 90. let, když muž se ženou snídá. A možná teď někteří také snídáte, pokud jste se probudili po noční směně, tak přejeme dobré ráno, jinak vám ostatním dobré poledne. 4 minuty po 1:45, já už se tady dívám do našeho odpoledního programu, co vás čeká po zprávách Petry Beránkové. Po 13. hodině pravidelný pátečník vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Dnešní téma nezdravé náhlé hubnutí. Tak případně budete mít možnost poslat nebo zatelefonovat i váš pozdrav tedy a dotaz hlavně na toto téma a jinak po 14. hodině opět dobré odpoledne z Pardubic, nabité nejenom informacemi z našeho regionu, ale také písničkami, které nestárnou. Tak na co se můžete po 14. těšit? Třeba na Helenu Vondráčkovou, na kapelu Olympic. Vidím tady v playlistu i Ivetu Bartošovou, kapelu Jele. Dál po 15. hodině třeba kapelu Jojo Band, Hanu Zagorovou, Dalibora Jandu, kapelu Elán, anebo třeba i Petra Spáleného a možná i Honzu Kalouska bychom mohli stihnout v té dvouhodinovce, která bude plná informací a písniček, které nestárnou. No a jestli budete chtít někomu dát zahrát, tak dnes už to nebude, ale zítra budete mít šanci a v neděli také, a to hned dvakrát, mezi 12. 13. a 17. 18. hodinou, tak už teď případně můžete posílat předobjednávky. Svátek budou v sobotu slavit všechny Marušky, tak si myslíme, že zejména sobota bude nabitá, v neděli potom Luborové, takže telefon pro SMSky 90 011 04 anebo e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a teď kapela Turbo, chtěl jsem mít.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Město Pardubice řeší využití území mezi letištěm a Popkovicemi. O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Policie ukončila vyšetřování bývalého soudce Kafky, vinného z finančního podvodu desítek lidí. A nás čeká zataženo? Na místy déšť a přehánky a teploty do 19 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubický magistrát připraví studii pro využití 630 hektarů v okolí letiště. Území mezi letištním areálem a místní části Popkovice patří mezi rozvojové plochy města. Územní plán tam počítá třeba i s lehkou průmyslovou výrobou. Studie by měla ukázat, k čemu dalšímu je možné oblast využít.
3: Studie se zaměří na to, jak území smysluplně uspořádat, jak propojit jeho jednotlivé části a jak nastavit vztahy mezi letištěm a případnou novou výstavbou a okolím. Pozemky vlastní město nebo nadace pro rozvoj města Pardubic. Radnice tento týden schválila zpracovatele studie za 380 tisíc korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje ke dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky bude možné od 13 do 16 hodin. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibej. Bývalému soudci hrozí až 10 let vězení.
4: Roman Kafka podle kriminalistů v letech 2022 až 2025 podvedl desítky lidí a připravil je o víc než 20 milionů korun. O obžalobě do konce září rozhodne dozorová státní zástupkyně, potvrzuje vedoucí krajského státního zastupitelství v Ostravě Libor Malý.
5: Policejní orgán ukončil vyšetření a předložil spisový materiál na krajské státní zastupitelství v Ostravě s návrhem na podání obžaloby.
4: Bývalý soudce Kafka tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal.
6: Skutky se staly, já se rozhodně si odpovědnosti jako nezříkám. Chci samozřejmě hradit tu škodu, kterou jsem způsobil.
4: K posunu v případu se Kafka odmítl vyjádřit. Chce jednat o uzavření případné dohody o vině a trestu. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Turecká letecká společnost Pegasus může koupit české aerolinie a dopravce Smartwings. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Turecká skupina ale musí předat část letišních slotů pro letní sezonu na pravidelné lince Praha-Antalya jinému leteckému dopravci. Úřad tak chce zvýšit konkurenci mezi dalšími potenciálními přepravci na této lince. Světla dronů nad New Yorkem znovu vykouzlila oba obří mrakodrapy Světového obchodního centra. Amerika si tak připomíná 25 let od teroristických útoků z 11. září. Dnešní piety se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
1: Počasí.
2: Na východě Čech bude zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, během odpoledne budou srážky ustávat a večer částečně oblačnosti ubývat. Odpolední maxima 16 až 19 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr slabý, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pravý jízdní pruh uzavřený na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 od Opatovce ve směru na Litomyšl, tedy na úrovni obce Gajer a Janov. Tam tedy buďte trpěliví. Ať už míříte kamkoliv, přejeme klidnou páteční cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Tak vás zdravíme.
8: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
9: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
8: A
10: vtípek na úvod. Ano. Je to z ženského časopisu. Strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22. Jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24. Recept na čokoládový koláč.
9: No.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.
11: Telegram s adresou svět.

0: Hezké odpoledne vám všem, kteří s námi vysíláte. Doktorka Kateřina Cajdmová je tady.
1: Dobrý den, dneska máme krásné téma, Patriku, náhlé hubnutí.
0: Ano, chcete ještě jeden štípek, paní doktorko?
1: Jsem s ním.
0: Tak je to například, Roman se před půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a tomu

0: funkci, nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer, a pak ještě je druhá večeře. A já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
1: No, to je hubnu, to je hubnutí ale... přežíráním teda.
0: No, no.
1: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
0: No, ale jde to dolů, já už
1: opravdu hubneš?
0: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Trošku, víš, jak to oplaskávám a řekla bych ti, kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, no. Ale já až ji spravím, tak bude, ale myslím si, že tak ty 4-5 kila už to
1: jsi bude. Sundala
0: no,
1: už?
0: No, taky, podívej se, břicho už cucnu.
1: No.
0: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát jednu deci vína. No co to je jedna deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
1: Takže jsi to vybrala jednou...
0: A samý den jsem si dala sedmičku. Je.
2: Vesele a zdravě.
3: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
4: Doktorka Kateřina Cajdemlová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
3: Ano.
4: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
3: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nijak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
4: To je hodně rychlý.
3: Ano.
4: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
3: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
4: Ne, povídejte.
3: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
4: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
3: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
4: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
3: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
4: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto
3: ano,
4: zhubli.
3: Ano.
4: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
3: Ano.
4: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
3: Ano.
4: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajdemlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá, kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty, takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji, to znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle poznat, od čeho to je, abychom třeba my jako laici věděli, bude špatný tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tady v pořadu Veselé a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, já
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání. Hmm. Bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba
1: ano.
0: o změnu těch medikamentů.
1: Ano.
0: Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900. Jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak.
0: Ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím,
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádné léky
1: ano.
4: na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych jinak. Potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Mám
4: absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: Jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte. 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Lina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale
1: a
0: bude
1: je...
0: ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho určitě. Si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme
0: držet.
1: Nasazovat. No.
0: Protože je, pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Blázních Bohdaneč opravují kulturní památku. Dny evropského dědictví letos v Pardubickém kraji zpřístupní skoro 70 památek. Národní zahájení bude zítra v Chrudimi. Ministr obrany nepoletí na konferenci do Číny. Původně měl odcestovat příští týden a zítra se oteplí. Bude slunečno, většinou oblačno, teploty až 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Beránková. Krásné odpoledne. Dělníci v Lázních Bohdaneč pokračují v opravách památkově chráněné hřbitovní brány se zvonicí. Na jaře jí vyměnili šindelovou střechu za novou, teď se zaměřují na obnovu fasády, dřevěných konstrukcí, dveří a kování. Hotovo by mělo být na konci října.
2: Město za obnovu hřbitovní brány utratí několik set tisíc korun. Stavba je obehnaná lešením. Průchod na hřbitov je ale přes ní možný, ujišťuje radnice. Věžička podle památkářů vznikla v první polovině 19. století. V prvním patře je umístěná zvonice. Z Lázní Bohdaneč, Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Do akce Dny evropského dědictví se letos v Pardubickém kraji zapojí 67 památek. Smyslem je každoročně zpřístupnit veřejnosti historicky cenná místa po celém Česku. Národní zahájení se tentokrát uskuteční zítra v Chrudimi. Už dnes večer si tam lidé budou moct prohlédnout foaje divadla Karla Pipicha a výstavu Nositelé tradice lidových řemesel, po které bude následovat koncert jazzové perutě, řekl nám ředitel Chrudimské besedy Martin Dittert.
3: Na tu oficiální část té vernisáže bude navazovat koncert pro veřejnost, jazzové perutě, kam si můžete zakoupit lístky nebo zakoupit. Můžete si vyzvednout rezervaci vlastně, protože koncert je zdarma a zároveň s tím můžete projít tu výstavu, která hned druhý den v sobotu bude od 9 do 15 otevřena pro veřejnost zdarma.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny. Cestu plánoval příští týden. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je potřeba, aby se účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý taky zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury do Číny poletí pracovník ministerstva.
4: Příští týden už to musíme dořešit, že 21. se bude hlasovat už na vládě rozpočtu. Takže znamená, já jsem panu ministrovi řekl, že by bylo lepší teďka, aby jsme mohli konzultovat teďka pracovat na tom rozpočtu. Zároveň se s tím sveze i to v pozitivním, že stejně 15. ten výbor. Ale hlavně kvůli tomu rozpočtu já potřebuju, aby teďka nebyl někdo 12 hodin letadle.
0: Podle Okamury má také ministr Zuna do pondělí připravit analýzy návrhu rozpočtu rezortu a najít možné úspory. Česko by přitom podle zveřejněného návrhu mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat na obranu 2% HDP. Snížení by jen o miliardu korun už by znamenalo neplnění. Reakci ministra obrany Český rozhlas zjišťuje.
5: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková se večer pokusí vybojovat 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. Po boku domácí Taylor Townsendové nastoupí ve finále US Open proti americké dvojici Montgomeryová-Krugerová. V případě vítězství by získali čtvrtý společný titul. Townsendová by navíc zkompletovala kariérní grandslam. Na dálku ze školy bude česko-americkému páru držet palce její sen AJ.
6: Jeho učitelka mi pár dní zpátky poslala fotku zrovna, když jsem šla na trénink a musela jsem si na chvíli sednout, protože jsem se rozbrečela. Na té fotce bylo vidět, jak společně se spolužáky koukají na náš zápas. Měli transparent, kde měl každý napsáno do toho AJová mamko. A pak tam bylo video, jak tleská. Bylo to tak hezké.
0: Finále dámské čtyřhry na US Open začne krátce po 18. hodině českého času. Český rozhlas a Radiožurnál Sport nabídne reportážní vstupy.
5: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, polojasná až skoro jasná. Noční teploty klesnou k 9 až 6 stupňům Celsia. Zítra bude poměrně slunečno, většinou oblačno, na horách se můžou vyskytnout přehánky a večer bude ubývat oblačnosti. Denní maxima zítra vyšší než ta dnešní 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se měnit nebude a bio zítra jednička. To bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda teď hlášená z Chrudimska u Rabštejnské Lhoty, tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Řídická abeceda nás v této hodině čeká a také se podíváme do Přelouče, kde otevřeli park, ve kterém se mají potkávat klienti domova pro seniory s dalšími obyvateli města. Podrobnosti řekneme za chvíli a nabídneme i písničky, které nestárnou, konkrétně od kapely Olympic, od Marie Rotrové, od Roxette anebo Ivety Bartošové.
8: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo bezpečno. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes se podíváme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Takže milí řidiči, jak jsi slyšel, sviť ať jedeš líp, a zítra se podíváme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí.

0: Tak to byla lakomá Marie Rotrová v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. A míříme do Přelouče, protože v Novém parku u domova u fontány teď najdete třeba židle jako ze školních lavic a nebo i kuličkovou dráhu. Zařízení pečuje hlavně o seniory s demencí a retroprvky jim mají vyvolat vzpomínky na dětství, které si často pamatují lépe než poslední dny. Park je upravený tak, aby se v něm klienti domova mohli bezpečně pohybovat a zároveň ale zůstává otevřený i veřejnosti. Vedení domova chce, aby se tam seniori potkávali s rodinami, s dětmi a také s dalšími obyvateli z okolí. A parkem se prošla i naše redaktorka Anna Svobodová.
1: Je nádherný. Támhle ten rybníček asi, to zábradličko, já nevím, co nejhezčí, překno.
2: Pochvaluje si Anna Ročková. V domově žije už 3 roky a pamatuje si, jak park vypadal před úpravami. Teď v něm chce trávit co nejvíce času.
1: Když to bylo starý, tak taky třeba 2 hodiny jsem tady byla, ale nesedala jsem si na lavičky, protože jsem měla strach nikde nikdo, abych třeba nežuchla. A teď tady to je všechno ohraničené, že pečovatelky nemusí se o ně bát, že by do rybníčka žbluňkli, tak určitě to je zabezpečený.
2: Aby se v parku nestratili klienti, kteří mají problémy s orientací, vede tam cesta ve tvaru osmičky. Ať se vydají kterýmkoliv směrem, nakonec se dostanou zase zpátky. Díky nové rampě se do parku snáz dostanou i klienti na vozíku nebo lůžku.
3: V té bezpečné části smyslový bude moct být třeba 10 klientů se jenom se 2 zaměstnancema. Se nám zvýší ta možnost dostat ty klienty na to slunce, na ten čerstvý vzduch, že se dostanou ven z té budovy.
2: Říká ředitel domova Martin Švéřepa. Součástí parku je smyslová zahrada. Lidé si tam můžou namočit ruce do vody, projít jemnou mlhou nebo přivonět k bylinkám. Hned vedle je dětské hřiště.
3: My si myslíme, že ty naši klienti jsou občané a obyvatelé, tak jako každý jiný. A když už se tak často nedostanou jako ven, mimo ten areál, tak přitáhnout tu komunitu sem za nima. Takže se těšíme na to, že si sem budou děti chodit ze školek, ze základních škol, užívat svůj čas a přitom už jenom ten hluk z toho hřiště bude dopadat k těm našim klientům a oživí jim ty vzpomínky a rozzáří jim tu tvář.
2: Návštěvníci v parku najdou taky rybníček s molem a pietní místo určené k rozloučení s obyvateli domova. Autoři projektu dali místu název Park vzpomínek, říká Kateřina Waldhauser.
4: Snažili jsme se použít nějaké prvky, které jsou jakoby retro, protože právě tihle lidi si nejlépe pamatují věci, které jsou z jejich dětství, lépe než třeba věci, co se staly před týdnem. Takže jsou tady právě mobiliář, který připomíná židle ze školních lavic a nebo právě kuličky. A další vlastně takové retro prvky.
2: Pardubický kraj, který domov u fontány v Přelouči zřizuje, zaplatil za úpravy parku téměř 24 milionů korun. Část nákladů pokryly evropské dotace. Z Přelouče Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: O vztahu k východním Čechám, stříbrné svatbě a šarmantních osobnostech bude rozhovor s moderátorem Alešem Cibulkou. V módních trendech probereme koženou módu jako nadčasový trend. Máte-li rádi klobouky, poradíme, jaké se budou nosit na podzim. V pravidlech etikety odpovíme na dotazy týkající se výchovy dětí. A v konci Šarmu si se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou představíme lekce Body and Mind.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ivetu Bartošovou s písničkou Můžeš lhát za chvíli v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice doplníme o další písničky, které nestárnou, a to od Beatles, anebo třeba od Petera Nadě, ale teď se budeme věnovat vědě, protože brněnští vědci hledají novou zbraň proti bakteriím, na které nezabírají běžná antibiotika. Nečekají ale, co účinného objeví v přírodě. Nové látky jednoduše navrhují přímo na počítači a potom je vytváří a testují v laboratoři. Za sebou už mají úspěšné testy na lidských buňkách a také na myších. A jak se dozvěděl reportér Marek Hensel, tak jejich metoda nemusí mířit jen na bakterie. Podobně by totiž mohla pomoci i v boji s rakovinou.
1: Nechceme vnášet špínu dovnitř a bakterie ven.
2: Robert Vácha z centra CEJTEC Masarykovy univerzity mě vede do speciální laboratoře, kde vědci testují nové látky proti bakteriím odolným vůči běžným antibiotikům.
1: Laboratoř byla vydezinfikována, jinak bychom sem ani nemohli.
2: Otvíráme dveře od laboratoře, nasazujeme si plastové návleky, jelikož se jedná o citlivé prostředí.
3: Protože testujeme bakterie, která můžou způsobovat onemocnění, tak s těmi bakteriemi pracujeme v laminárním boxu.
2: Říká laborantka Dominika Kubinová.
4: Chrání to i vzorek, i pracovníka.
2: Právě se otevírá box, ve kterém běžně jsou ty nebezpečné bakterie.
4: Máme růstové médium, do toho přidáváme peptidy.
2: A co ten peptid pro tu bakterii znamená?
1: Může pro ní znamenat, že je to normální jídlo. Ale my se snažíme, aby to pro ně bylo jedovaté jídlo. Ty peptidy udělají díry do té bakterie. Tam má kolem sebe ochrannou obálku, která ji chrání, a ty peptidy přijdou a udělají do ní díry a ta bakterie vlastně vyteče a umře.
2: Tým má za sebou už i rozsáhlá testování. Nejen v laboratoři na bakteriích a buňkách, ale povedlo se jim vyléčit už i myši, říká Vácha.
1: Tyhle testy jsme provedli vůči Acinetobacteru baumannii.
2: Tato velmi odolná bakterie může způsobit například infekci rány při kontaktu s půdou.
1: Což teď je například u vojáků na Ukrajině.
2: Zároveň si ale mohou přinést lidé s oslabenou imunitou z nemocnic.
1: Ona způsobí zánět a v nejhorším případě až sepsy.
2: Peptidy navrhli uměle na počítači. Vědci ale potřebovali zjistit, jak molekuly poskládat tak, aby byly jedovaté pro bakterii, ale bezpečné pro lidské buňky.
1: My jsme jich navrhli 10 na 13.
2: Tedy 10 bilionů. A vytvořili také návod, podle kterého lze navrhovat další. Výzkum ale nemusí přinést jen nová antibiotika.
1: My jsme otestovali některé ty peptidy vůči rakovinným buňkám a viděli jsme, že potenciálně by mohly najít uplatnění i v protirakovinné léčbě.
2: Antibiotická rezistence patří podle Světové zdravotnické organizace mezi největší zdravotní hrozby současnosti. Nová metoda by tak podle vědců mohla urychlit vývoj nových léčiv, aby lidstvo udrželo krok se stále odolnějšími bakteriemi. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Další ze 36 výherních receptů, který budou připravovat naši porotci, bude v rámci 10. pochoutkového roku, tentokrát jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy. Je to nejlepší recept z roku 2025 podle posluchačů a bude ho připravovat cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihnul při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obměkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční a prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot, máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do desertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný, až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Tak, přesně tak. No, nejenom. Ona je určitě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtěšky bude vypadat. Jestli jste také zvědaví a máte internet, můžete se už teď podívat na krátké video. Buď na webu pochoutkovirok.cz, případně na našem Facebooku či Instagramu a celý recept uslyšíte v neděli po 10. hodině.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Den pro rodiny Pardubického kraje je tady, už v neděli 13. září. Bohatý program pro děti i rodiče je zdarma. Těšíme se na viděnou, tentokrát na zámku v Moravské Třebové. Více informací najdete na www.krajprorodinu.cz.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Pardubickém kraji dál klesá počet obyvatel. V Chrasti staví kruhový objezd. Dopravní omezení potrvají 3 měsíce. Ministr obrany zatím nepředstavil novou podobu koncepce výstavby armády. A zítra se oteplí, bude poměrně slunečno, oblačno, teploty až 22 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Dobré páteční odpoledne. Za první pololetí letošního roku ubylo v Pardubickém kraji skoro 400 obyvatel. Zemřelo víc lidí, než se narodilo dětí. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
3: Nejvíc obyvatel ubylo na Chrudimsku, nejméně na Svitavsku. Do Pardubického kraje se za první polovinu roku víc lidí přistěhovalo, než se z něj odstěhovalo. Migrace tak částečně zmírnila celkový pokles obyvatel. Na konci června žilo v regionu přes 530 tisíc lidí. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti na Chrudimsku potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů.
4: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kupecký, Český rozhlas.
2: Současná vláda zatím neplánuje navyšovat výdaje na obranu na 5% HDP. Cíl 3,5% na přímé obranné výdaje a 1,5% na ty související přijaly členské státy Severoatlantické aliance předloni. Podle ministrně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je nereálné, aby Česko tento závazek v roce 2035 splnilo. Opoziční zástupci to kritizují. Podle předsedy sněmovního výboru pro obranu Josefa Fleka z hnutí STAN navíc pořád není známá nová podoba koncepce výstavby armády České republiky.
5: Mě zarazilo to, že pan ministr vytváří koncepci 2040, ale my vidíme, že on není schopný kvačer dodat na to, aby dodrželi rámec financování. A pokud se budeme bavit o tom, že jeden rok se řekne, že 2% budou, pak že nebudou, to je právě obrovská chyba, že armáda neví, s čím může počítat.
2: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že ji dokončí v říjnu po schválení návrhu rozpočtu na příští rok vládou. V americkém New Yorku se konají piety za oběti teroristických útoků z 11. září 2001. Přesně před čtvrtstoletím teroristi ze sítě Al-Kaida unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku.
0: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic před sebou mají poslední přípravný zápas před novou sezónou. Odehrají ho v Polsku proti Valbřichu.
6: Pardubičtí za sebou mají 4 odehrané zápasy, vyhráli zatím jen jeden. V dnešním utkání by měl být kádr po dlouhé době prakticky kompletní. Chybět bude jen zraněný rozehrávač Petr Šafarčík. Premiéra čeká v pardubickém dresu Nika Stempliho poslední pardubickou posilu. Utkání začíná na palubovce polského týmu v 17 hodin. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Před námi je chladná noc, polojasná až skoro jasná, během noci postupně většinou oblačná, noční teploty 9 až 6 stupňů, nejnižší teploty na horách 7 až 4 stupně Celsia. Vítr slabý a zítřek zase slunečný, většinou oblačno, na horách se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra lehce vyšší než ta dnešní, 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky přes den. Většinou mírně nepříznivé, tlak se výrazně měnit nebude a bio zítra jednička. Stejně jako dnes, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 4 minuty po 15. přesně a rušno na silnicích Pardubického kraje krátce při pátečním odpoledni. Tak nehoda v tuto chvíli hlášená z Chrudimska, silnice nižší třídy za Zmrkovým Týncem ve směnu na Rabštejnskou Lhotu. Osobní auto tam srazilo zvěř. Další nehoda, tentokrát Svitavsko, Polička, ulice Družstevní. Tam se srazila 2 osobní auta, což je na Novém Předměstí. A poslední možná vážná nehoda na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Na průtahu Litomyšlí, část Lány, ulice Sokolovská. Osobní auto se tam srazilo v části Husova čtvrť s motorkářem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pardubické základní a mateřské školy i v novém školním roce proplácí dětem z rodin ve finanční tísni školní obědy. Zjišťovali jsme podrobnosti, přineseme je zhruba za 15 minut a do té doby také po celou hodinu písničky, které nestárnou, od kapely Jojo Band, od Hany Zagorové, od Davoli, od Dalibora Jandy, od Madony anebo od Olgy Lounové.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Telegram, jala se nám poslati Hanička Písnička, neboli Hana Zagorová. Tak si to představte, milí posluchači. Dnes máme 11.9. A to znamená, že když se podíváme do historie, tak dnešek je o 15 stupňů studenější než 11. září z roku 2016. Tehdy totiž bylo 32 stupňů.
1: Počasí.
0: Tak, nechme historie, pojďme se zabývat tím, co je aktuální, to znamená 11.9.2026. Tak Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové nám prozradí, jak to bude vypadat po zbytek pátku. Dobré odpoledne, pane Tučku.
2: Dobré odpoledne. Jak jste říkal o teplotách, no, tak dneska jsme se zatím dostali na 18 stupňů, takže ten rozdíl je opravdu velký. Nicméně dnešek zatažený, zatím stále bude trvat i zatažený, no a na východě našeho regionu tam musíme počítat s deštěm. Ten by měl v pozdním odpolední pomaličku odcházet dál na Moravu, no a večer zároveň bude postupně ubývat i oblačnost. Vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů.
0: Uhum. A co se bude dít o víkendu? Víkend je před námi, mnozí plánujeme nějaké ty aktivity, tak bude převládat dál zamračená deštivá obloha, nebo se rozjasní a přijde trochu toho sluníčka?
2: Budeme mít i trochu sluníčka, hlavně v sobotu, ta neděle už bude trošku horší, co se toho sluníčka týká. V noci polojasno až skoro jasno, a to bude hlavně z počátku té noci, a pak v průběhu noci přece jenom nějaká oblačnost přibude a bude většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů. No a zítra polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně na horách se můžou objevit nějaké přehánky. Večer pak ta oblačnost bude dál ubývat. 19 až 22 stupňů to budou zítřejší maxima, na horách 13 až 16 a vítr ten bude stále slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a neděle ta začne s menšinou oblačností, polojasno až jasno, ale přeci jenom nad ránem už nám od severozápadu oblačnost začne přibývat a v průběhu dne budeme mít tím pádem oblačno až zataženo. K večeru potom od severozápadu se přidá déšť, no a ty nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů Celsia, maximální 17 až 21 a vítr slabý od západu až jeho západu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Ještě bych měl jeden rychlý dotaz. Já jsem četl v meteorologickém bulváru, že prý by se zase mělo vrátit ještě na chvíli tropické léto. Příští týden to asi nebude, vidíte?
2: Příští týden to nebude, příští týden se budeme pohybovat kolem 20 stupňů a budeme rádi.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme do Hradce Králové, hezký víkend, naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.

0: Dalibor Janda v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Peníze na školní obědy nemají, přesto nezůstanou ve škole ohladu. Víc než 120 dětí ze sociálně znevýhodněných rodin totiž bude mít i v tomto školním roce v Pardubicích zajištěné školní stravování. Místní školy a školky na to dostali v součtu až 1 milion korun a zájemce o bezplatné stravování navíc pečlivě vybrali. Podrobnosti teď doplní redaktor Ondřej Vol. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak Ondřej, pro které děti jsou vlastně obědy zdarma určené a jak tyto žáky školy vybírají?
1: Jde o děti z rodin, které se octly ve finanční tísni a nemají prostě peníze na teplé školní obědy. Žáky vytipovávají ředitelé škol ve spolupráci s učiteli a s oddělením sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí magistrátu města Pardubic. Například základní škola Reslová vyšla pro tento školní rok vstříc 9 žádostem, říká ředitelka Světlana Divecká.
2: Buď to rodič přijde, pohovoří třeba s paní učitelkou třídní, s paní školní psycholožkou, že mají problém, jak to řešit a my nabídneme zároveň přitom, anebo si třeba třídní učitel nebo kdokoliv ze zaměstnanců školy všimne, že nastal problém a my rodiče oslovíme.
1: Každá žádost se posuzuje individuálně, pomoc je navíc adresná a anonymní, takže nikdo ze školáků se nedozví, že jejich kamarád pomoc dostává. Podle škol se ukazuje i to, že program snižuje riziko vyčleňování dětí z kolektivu.
0: Mm-hmm. Kdo ty obědy dětem vlastně hradí?
1: Jsou to školy, získávají na to ale peníze z celostátního charitativního projektu Women for Women a taky z podpůrných programů Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí. Výhodou je, že příjemcem daru nebo té dotace je právě škola a nikoli zákonný zástupce žáka, takže je vyloučené, že by peníze skončily někde jinde.
0: Mm-hmm. Kolik pardubických škol poskytuje tuhle pomoc dětem?
1: V programu nadace Women for Women je zapojených 8 základních škol a taky integrační školka a rehabilitační centrum Lentilka. Projekt bezplatné školní stravování Pardubického kraje od Ministerstva práce využívá dalších 7 mateřských škol a 1 základní škola. Ta pomoc funguje na školách v Pardubicích dlouhodobě a podpořených dětí přibývá, zatímco třeba před 5 lety dostávalo obědy zdarma 60 školáků, letos to je přes 120 dětí, včetně předškoláků.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf, probrali jsme spolu téma školního stravování pro sociálně znevýhodněné děti. Měj se hezky, děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Krajina okolo Pěšic na Vysokomícku je plná příběhů, dávných tradic i tajemných míst a my vám o nich povíme. Zamíříme například k zaniklé středověké tvrzi Kozí nožka. Navštívíme kostel svatého Vavřince v Řepníkách a taky se vypravíme do nedalekého Mravína, kde se zachovala celá řada původních vesnických stavení. Věděli byste, co je to trkač? I to vám s etnografkou Soňou Krátkou vysvětlíme. K poslechu vás zve Tereza Brázdová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Toto jméno je z řečtiny a znamená božské dítě nebo zasvěcená bohuvína. Tak na zdraví, tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. Při automobilových závodech mistrovství republiky vozů Formule 3 v ulicích Sokolova přesně před 60 lety v roce 1966 zahynul závodník Josef Brázda a dva diváci. Víc jak 20 dalších lidí bylo při nehodě zraněno. Nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida, unesenými letadly American Airlines, narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský.
3: Zemekulu, bude tě rypákom ryť, jako červená myš.
2: První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. Narodil se v Liberci. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: závidím. Nová výstava v galerii Pod radnicí v Ústí nad Orlicí bude pro mnohé malým překvapením. Výstava osmiletá, vystavuje totiž osmiletá talentovaná malířka Magdaléna Korbelová z Plzně. Obě místní galerie doslova rozzářily její obrazy příšeráků, ale i malá kolekce oblečení, které nosí už kolektivy v několika nemocnicích. S Magdalenkou si nejen o její tvorbě povídala Víta Balcerová.
1: Madlenko, provedeš mě trošku tou výstavou?
2: No jasně.
1: Já už jsem se tady rozhlédla, vidím, že ty maluješ docela takové, říká se tomu, příšerky?
2: Ano.
1: Jak jsi na to přišla?
2: Jsem začala ve 4 letech. Jsem to dělala.
3: To, co se Madlence v životě děje, když pozná nějakého nového kamaráda nebo jí přijde někdo nový do života, tak Madlenka ho nějakým způsobem stvární po svém.
1: Aha, takhle promluvila maminka Kateřina Korbelová. Takže pamatuješ si, kdo zrovna tohle byl?
2: Tohle byl pan Kozlík, se jmenuje.
1: Koho tady třeba máš z rodiny?
2: Mám tu z rodiny pana Kdákavýho a paní Kdákavý. A je to strejda a moje teta.
1: Úžasný. A stvárnila jsi taky maminku nebo taťku?
2: Stvárnila jsem maminku Anděláska.
1: Hezky. Já jsem taky si přečetla, že ty už jsi v 8 letech vymyslela svoji kolekci. Jak je to možné?
2: No, to jsem na to nějak přišla.
1: Ty jsi na to přišla, ale já jsem se dozvěděla, že ta kolekce ti nese nějaký peníze a ty peníze ty chceš někomu věnovat. Komu? Nebo na co?
2: Postiženým, děti nemocný, třeba ledviny.
1: To je moc hezké. Ještě na něco?
2: Ještě na svůj ateliér a na klavír.
1: Klavír je tvoje láska?
2: Ano.
1: Ano. Tady mám maminku Kateřinu. Určitě jste pozorovali od malička talent, ale když jste přišli na to, že je to něco víc?
3: Tím, že jsem úplně z jiného oboru a můj manžel je IT specialista, tak vlastně, když namalovala prvního příšeráka, tak se přiznáme bez mučení, že jsme to ukázali odborníkovi, jestli to má nějaký potenciál. A první příležitost dal vlastně malíř Luboš Vetengl ve své galerii v Černé věži. Prošel s ní ty obrazy, co už měla, řekla Madlenko, chtělo by to domalovat tak 30 obrazů. A Madlenka sedla během 3-4 měsíců byla připravena kompletně celá první výstava. A já bych ještě se vrátila k tomu, že Madlenka teď vlastně se i chystá do nemocnice, kde bude přímo pracovat s nemocnými dětmi, ale jak ještě úplně o tom nemá přehled, tak se jedná děti vlastně z hemato-onkologického oddělení, tedy onkoláčky.
1: Já jsem se dozvěděla, že tady máš kamarádku, která zpívá.

0: znamená, že i zpíváš.
1: Ano, zpívám, hraju na housle, hraju na klavír, maluju a chodím teď nově na tanec.
0: Hodně štěstí.
1: Děkuji moc.
2: Tak výstavu malé, talentované, nadějné hvězdy Madlenky Korbelové z Plzně můžete v galerii pod radnicí Pustí na Trojdisí vidět do 23. září.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase tu sobotu pořádně osladíme. Připravíme si tradiční český sladký nákyp s ovocem. Uděláme si žemlovku. Ale místo jablek si ji vylepšíme malinami, rybízem a borůvkami. A nakonec ji ještě dozdobíme zapečeným sněhem. To bude něco.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zkrátky Petr Spálený v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Po zprávách Petr Viránkové humoreáda s Patrikem Rozehnalem a Martinem Zounarem. Den v kraji dnes opět s Petrem Seidlem a teď ještě spotřebitelský servis, který chybí jako pravidelný prvek dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. A dnes ve spotřebitelském servisu se ptáte, jak reagovat, když vám přijde poškozené zboží. Ptáte se na dvě varianty a odpoví Josef Černý.
1: Pan František si objednal z e-shopu bateriový šroubovák, který ale přišel viditelně používaný a špinavý. Rád by věděl, jestli je výhodnější ho vrátit v 14-denní lhůtě anebo reklamovat. Pane posluchači, v případě, kdy zboží dojde poškozené, doporučuji ho reklamovat. V případě reklamace v prvních 12 měsících od převzetí, totiž platí domněnka, že zboží bylo varné už při předání a opak musí prokázat prodávající.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Město Pardubice řeší využití území mezi letištěm a Popkovicemi. Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Knihovna Václava Havla mění název. Jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. A zítra se oteplí, bude poměrně slunečno, ale většinou oblačno, teploty až 22 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné páteční odpoledne z Pardubic. Pardubický magistrát připraví studii pro využití 630 hektarů v okolí letiště. Území mezi letištním areálem a místní části Popkovice patří mezi rozvojové plochy města. Územní plán tam počítá třeba i s lehkou průmyslovou výrobou. Studie by měla ukázat, k čemu dalšímu je možné oblast využít.
2: Studie se zaměří na to, jak území smysluplně uspořádat, jak propojit jeho jednotlivé části a jak nastavit vztahy mezi letištěm a případnou novou výstavbou a okolím, pozemky vlastní město nebo nadace pro rozvoj města Pardubic. Radnice tento týden schválila zpracovatele studie za 380 tisíc korun. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: O víkendu si můžou zájemci prohlédnout pardubické zdymadlo. Povodí Labe se připojuje ke dnům evropského dědictví a zpřístupní některá technická díla. Prohlídky budou možné od 13 do 16 hodin. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Novelu dnes schválila sněmovna. Nově by měla lidi víc varovat před riziky spojenými se splácením úvěru. Poslanci taky prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
3: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
0: Novelu teď dostane k posouzení Senát. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
4: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 21. září.
0: První prezidentská knihovna bude podle svého vedení dál pokračovat v Havlově odkazu.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, polojasná až skoro jasná, během noci postupně většinou oblačná, noční teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Vítr slabý, proměnlivý. Zítra slunečno, většinou oblačno, na horách se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky většinou nepříznivé, tlak se výrazně zítra měnit nebude a bio bude na jedničce, a to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda v tuto chvíli, tedy 4 minuty po 16. hlášená ze Svitavská, silnice 1/43 u Opatova. Je to za Třebovicemi u Rybníka na úrovni Anenské Studánky. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
7: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Víš, co se mě stalo?
6: Já totiž
7: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech, zbuzaný, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
6: Ano. Měl
7: jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku, a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, A říkám, tak to je skvělý, to je skvělý. Tak ale žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu? A já, ty vole, Ježíš, umoriáda. A do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul. A do toho vodivší, vy jste pích, co jste? A já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů. Takže jsem přijel hnedka sem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Amoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho
1: je
0: nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano. Dobře.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne trapná, samozřejmě pumpař říká.
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.

0: Aničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že a potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako...
1: O čem hrát.
0: Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mně velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jak si, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka. Zatím je několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
4: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
3: Zofíně. Pražský Zofíně. Písničkář.
4: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné z nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, to byli, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpuce na náměstí.
3: Podle toho, jako to mluvíš, jo, to obsazení autoři a tak.
4: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná instance. Studentská balada. Stalo to za to.
3: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
4: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
3: Ty se zbál, že to bude trapas.
4: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
3: přes
4: náhradní.
3: Rameno, no
4: ty
3: náhradní, jasně.
4: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se mnou ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
3: Martin Zounar je v Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, tak já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
4: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
3: No.
4: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říkám, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
3: No.
4: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravej, no.
3: No tak to je proti, takže co si vyberete? No, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu... To s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čvaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a děkuju. Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo...
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni,
4: ne,
7: to všichni ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a čmeně.
9: Děkujeme.
10: Helejte, nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravý? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
11: No.
10: Mně je prakticky úplně všechno.
11: Jo.
10: Od zápalu blan až po zácpu.
11: Prosím vás, vy, jo,
10: no,
11: vy jo,
10: no,
11: vy, že máte zácpu, vy jo.
10: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
11: no.
10: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalý.
11: Tak vám to, helejte, tak vám to říkám já,
10: jo.
11: Který už nebyl na hajzu.
10: Ježiš, člověče, právě,
11: no.
10: Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
11: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? Jo. Od 20 let.
10: Jo.
11: To jsem dostal první mrtvici.
10: kluci. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: Hejte, to se furt vytahujete, jo?
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No.
10: No, prosím vás, no. Tak schválně, schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No. To vám tak věřím.
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
10: No.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo? Kdybyste to viděl, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Hejte se. Neste to, laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, a prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játřička, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět... Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy. A přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej. To je 25 let. To není jako, že teďka. Mě bude šedé v květnu. A vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou lbejkárnu.
3: No.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně. A teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmihle bardama.
3: Culí se a usmívá Martin Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože teda je já
9: vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že
4: no tak takhle.
3: Tobě to jde,
4: no mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemmer.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z humory jádou dál, postoupíme k jaké ukázce, o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
1: Dobře. Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já
3: Stačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde?
4: Dobrý Ačko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdraví Martina.
3: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
3: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
3: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo.
3: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
3: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
3: No tak dobře, tak příště.
1: To jde pryč zatím.
6: Hrete sem a víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo, jo.
6: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to vám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiš.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bez citu.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cít.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani...
7: Vy myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohle, ne teda.
6: Po kolika že infarktech?
7: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako ementál.
7: Jo, ementál.
6: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
7: Ležíte v nemocnici.
6: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No ty si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
6: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
6: Já, slečno.
7: My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
7: No
8: jo.
7: Kam to jedeme?
6: No do Hodkoviček, ty blbe, ne.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době, v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manžele příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haníčené úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
9: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, taková brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
9: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepáral. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
9: To o něm říká hodně
2: lidí.
9: Ty
2: ses musel rychle naučit,
9: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
9: To tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Vlastně za dva natáčecí dny, teď to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
9: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
9: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
9: A dneska se to všechno prostě udělá
2: prostě
9: ten...
2: Zdrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrdlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
9: Ale jsi rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
9: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
9: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
9: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já podle tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te celky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6, nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi, a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To,
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí, protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si tam odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Halina Pavlovská.
3: Děkujeme.
5: Děkuji.
6: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A sedne to ne někdy. Když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředháněj, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchá jenom co, ale zbytečně se nepřibíjej, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím
2: to
1: zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře. Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavín. Zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc. A ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklizeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravi holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že si se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
7: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
8: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takhle už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu, byl.
9: Tak jsem sundal ty
8: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: V Lázních Bohdaneč opravují kulturní památku. Moravská Třebová má nový symfonický orchestr, představí se večer na nádvoří zámku. Minister obrany Zuna nakonec na čínskou bezpečnostní konferenci neodletí. Zítra se oteplí, bude poměrně slunečno, ale většinou oblačno, teploty do 22 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, vítám vás. Dělníci v Lázních Bohdaneč pokračují v opravách památkově chráněné hřbitovní brány se zvonicí. Na jaře jí vyměnili šindelovou střechu za novou, teď se zaměřují na obnovu fasády, dřevěných konstrukcí, dveří a kování. Hotovo by mělo být na konci října.
3: Město za obnovu hřbitovní brány utratí několik set tisíc korun. Stavba je obehnaná lešením. Průchod na hřbitov je ale přes ní možný, ujišťuje radnice. Věžička podle památkářů vznikla v první polovině 19. století. V prvním patře je umístěná zvonice. Z Lázní Bohdaneč, Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Inaugurační koncert nového symfonického orchestru Moravské Třebové se uskuteční dnes večer na nádvoří tamního zámku. Na jednom pódiu se představí 80 hudebníků a 50 zpěváků z Pardubického a Olomouckého kraje.
4: Hlavním bodem programu bude Symfonie Antarktika britského skladatele Ralpha Williamse, která zazní v české premiéře. Na závěr koncertu diváci uslyší jednu z nejznámějších skladeb světového repertoáru O Fortuna z Orfeovy kantáty Carmina Burana. Hudebníci z výtěžku ze vstupného podpoří žáky speciální školy. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: V Česku klesá počet obyvatel, v prvním pololetí letošního roku jich ubylo o víc než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už 5. rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci a Slováci. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
5: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to, je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
2: Siangšangské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam jezdí například ministři z Ruska, Běloruska, Iránu a Vietnamu.
0: Počasí.
2: Před námi je chladná noc, polojasná až skoro jasná, noční teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4 stupně Celsia, vítr slabý proměnlivý. Zítřek slunečný, většinou ale oblačný, na horách se můžou ojediněle vyskytnout i přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 17 hodin, skoro 4 minuty, jak víte, nehoda na Svitavsku, silnice 1/43 u Opatová a Rybníku Hvězda se srazila dvě osobní auta.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Jsou 4 minuty po 17. hodině a začíná páteční Den v kraji. Dobré odpoledne. Už za chvíli vám povíme, co se změní pro obyvatele Draškovic, Jesničánek a Nových Jesinčan poté, co přímo k domu dostanou popelnice na tříděný odpad. Připomeneme si dnešní dopolední přímý přenos ze Svitav a taky nabídneme pár tipů na začínající víkend.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. S Petrem Seidlem.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je stále Petra Beránková a připraven je zpravodajský souhrn z dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné páteční odpoledne z Pardubic. Za první pololetí letošního roku ubylo v Pardubickém kraji skoro 400 obyvatel. Zemřelo víc lidí, než se narodilo dětí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Pardubický magistrát připraví studii pro využití 630 hektarů v okolí letiště. Území mezi letištním areálem a místní části Popkovice patří mezi rozvojové plochy. Územní plán tam počítá třeba i s lehkou průmyslovou výrobou. Studie by měla ukázat, k čemu dalšímu je možné oblast využít. Stavba nového kruhového objezdu v Chrasti potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Zakázka bude stát 14 milionů.
3: Průjezd městem je v úseku stavby úplně uzavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu pak Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1. prosince. Z Chrasti Josef Kupecký, Český rozhlas.
2: Vodohospodáři povodí Labe upozorňují na pokračující sucho v řekách a potocích. Průtoky jsou na většině toků setrvalé nebo dál pomalu klesají. Mimořádně podnormální hladiny podzemní vody jsou třeba v povodí Orlice. Vyplývá to z poslední zprávy povodí Labe. Pardubice rozšiřují projekt Door to Door do dalších lokalit. Letos získali popelnice na tříděný odpad, domácnosti ve Starých Čevicích, Lánech na Důlku a Opočínku. Pak následovali Pardubičky a Studánka. Více z našeho vysílání dozvíte od redaktorky Šárky Rusnákové už za chvíli. Do akce Dny evropského dědictví se letos v Pardubickém kraji zapojí skoro 70 památek. Smyslem je každoročně zpřístupnit veřejnosti historicky cenná místa po celém Česku. Národní zahájení se tentokrát uskuteční zítra v Chrudimi.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: třídění odpadů systémem door-to-door, tedy popelnice přímo u domu, se v Pardubicích rozšíří do dalších částí města. Od října budou moci nádoby na plast a papír využívat také lidé v Jesničánkách, Nových Jesenčanech a Draškovicích. S přibývajícími barevnými popelnicemi ale zároveň ubude výjezdu ke směsnému odpadu. Služby města Pardubic ho totiž budou svádět méně často. A jak zjistila redaktorka Šárka Rusnáková, změna má obyvatele motivovat k důslednějšímu třídění.
1: Odpad třídíme už spoustu let. Vždycky jsem třídila papír, plasty, sklo, plechovky a pak směsný odpad. A ten teď, protože bydlíme v rodinném domě, tak vlastně tu směs většinou dáváme na kompost.
2: Říká Hedvika, která žije s rodinou v Pardubických Draškovicích. Vytříděný odpad ale dosud museli vozit na separační dvůr. Dvě tamní kontejnerová stání totiž podle ní bývají rychle plná. To se teď ale změní. Rodina se totiž přihlásila do projektu Door to Door, který město rozšiřuje právě také do Draškovic.
1: Požádali jsme si o popelnice, jsou na plast a papír.
2: V Draškovicích a dalších částech 5. pardubického obvodu plánuje město projekt spustit od října. Doplňuje vedoucí odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Miroslav Míča.
3: Město Pardubice po pilotním projektu systémem Door to Door ve Popkovicích a ve Svítkově se rozhodlo rozšířit tento systém do dalších částí města. Na jaře to bylo Starý Čivice, Lány na Důlku Opočínek a ještě před prázdninami to bylo část městského obvodu Pardubice 4, konkrétně v Pardubičkách, a část městského obvodu Pardubice 3 Studánka. Teď je v realizaci rozšíření do Jesničánek, Nový Jesničany a Draškovic.
2: Přihlásit se lidé můžou na webu magistrátu a popelnice jsou zdarma. Městu se systém vyplatí. V lokalitách, kde už door to door funguje, výrazně ubylo odpadu mířícího na skládky a zároveň se zlepšilo třídění.
3: Vystřídilo se podstatně více separovaného odpadu, než bylo zvykem na těch veřejně přístupných stanovišť, a také se zvětšila čistota tohoto sebraného sběru. A zároveň také i ubylo černých skládek nebo odložených odpadů na těch stanovišť kontejnerů.
2: Lokality, kam se letos rozšířil projekt Door to Door, ale zároveň musí počítat, že se od ledna příštího roku sníží frekvence svozu směsného odpadu. Místo jedenkrát týdně ho budou popeláři odvážet jednou za 14 dní. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Celý dnešní den je poměrně chladný, obloha zatažená a nejeden by čekal déšť. Jak to vidí Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu?
2: Dnešek zatažený, zatím stále bude trvat i zatažený, no a na východě našeho regionu tam musíme počítat s deštěm. Ten by měl v pozdním odpolední pomaličku odcházet dál na Moravu, no a večer zároveň bude postupně ubývat i oblačnost. Vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů.
1: No a co o víkendu?
2: Budeme mít i trochu sluníčka, hlavně v sobotu. Ta neděle už bude trošku horší, co se toho sluníčka týká. V noci polojasno až skoro jasno a to bude hlavně z počátku té noci a pak v průběhu noci přece jenom nějaká oblačnost přibude a bude většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, vítr stále slabý, proměnlivý do 3 metrů. No a zítra polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně na horách se můžou objevit nějaké přehánky. Večer pak ta oblačnost bude dál ubývat. 19 až 22 stupňů to budou zítřejší maxima, na horách 13 až 16 a vítr ten bude stále slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a neděle ta začne s menšinou oblačností, polojasno až jasno, ale přeci jenom nad ránem už nám od severozápadu oblačnost začne přibývat a v průběhu dne budeme mít tím pádem oblačno až zataženo. K večeru potom od severozápadu se přidá déšť, no a ty nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů Celsia, maximální 17 až 21 a vítr slabý od západu až jihozápadu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.

0: Moravská Třebová žije sportem, tamní tělovýchovná jednotka Slovan drží už 70letou tradici a výročí taky zítra řádně oslaví. Celodenní sobotní program bude pestrý. V dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice ho moderátorovi Jakubovi Malému představil předseda TJ Ladislav Weinlich. Zvukový záznam najdete v tipech na víkend na našem webu pardubice.rozhlas.cz a my vám nabídneme krátkou ukázku.
1: My patříme mezi 5 největších organizací v rámci celého Pardubického kraje. Momentálně sdružujeme 1300 zájemců o sport. Z toho mám velkou radost, že téměř polovina jsou děti, což je skvělé. Máme ve svém majetku spoustu sportovišť a nabízíme zájemcům o sport ty tradiční velké sporty, jako jsou fotbal, hokej, tenis, atletika, ale nabízíme i kulturistiku, šachy a sporty, které nejsou až tak úplně mezi lidmi populární.
2: No, zítřek ten skutečně to připomene všechno možné, co celou tu šíři vašich aktivit. Chystá se totiž Den regionu a ty oslavy poběží už od rána. Těmi vrcholy přece jenom budou ty dva pořád nejpopulárnější sporty, tedy fotbal a hokej. Tak můžeme začít třeba tím fotbalem. Co tam bude tím vrcholem?
1: Takovým vrcholem odpoledne fotbalovým bude utkání mezi Internacionály Slávie Praha a týmem osobností Děti dětem, protože tahle akce si zaslouží, aby měla nějaký vyšší účel, takže my budeme se snažit získat nějaké finance právě pro tým osobností Děti dětem a podpoříme některé z dětí, které bude vytipováno a získá od nás, doufám, nemalou částku na jeho podporu.
2: A co ta hokejová část programu, co tam je nachystané?
1: Stejně tak hokejisté se chtějí nechat zanahanbit, my u nás máme takovou trošku rivalitu, což je velmi dobře, Slovanu to prospívá. Od 15 hodin se těšíme na utkání mezi Slovanem Moravská Třebová a týmem a legendy české reprezentace. A já věřím, že i přes ten nabitý program bude to nejdůležitější, že se potkáme, že se pobavíme a bude panovat skvělá nálada.
2: Tak přes den se bude hodně sportovat a večer to už přejde do muziky, do takového kulturního hudebního programu. Na co tam se můžeme těšit?
1: Od 17:30 vystoupí kapela Highland, po ní bude následovat Fast Food Orchestra. Tenhle soubor bych přirovnal k Lauře a její Tygři, něco na ten způsob. Večer to celé završí Kabát Tribute, Revival Kabátů, ale v tom kulturním programu zase nezapomeneme na sport a především dámy se můžou těšit na vystoupení Petra Havlíka, kulturisty, mistra Evropy. Určitě se bude i na co koukat, nevím, co poslouchat.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: přesně 5 minut po půl šesté a dnes dopoledne mezi 9 a 12 hodinou jsme vám nabídli přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice ze Svitav. Věděli jste, že na budově informačního centra na náměstí mají mouřenína? Tak nejen to odhalila historička Monika Němcová kolegům Mirkovi Hrubanovi a Jitce Slezákové.
1: Jsme tady s Monikou Němcovou, která je z muzea a galerie, městského muzea a galerie Svitavy. A jsme na náměstí, protože to je jistě velká svitavská chlouba, že?
2: Je to tak. Tak náměstí je přímo historické jádro našeho města, takže my jsme na něj pyšní. Má víc jak 600 metrů, takže je to jedno z nejdelších chloubených náměstí v republice a opravdu tady můžete vidět spoustu věcí.
3: Já jsem si zrovna procházel galerii Venkovka, takže slyším, že mluvíte o náměstí. To je asi jediné, co jste stihli rozebrat, předpokládám.
1: No, ty ses nám trošku zatoulal, ty ses tam zakoukal na ty obrazy. Ano, v tom jednom, já nevím, jak to nazvat, v jednom odbočení je celá taková ulice a ta je plná obrazů.
2: Je to tak, jenom abychom si to vysvětlili. Náměstí bylo celé za hradbami a k těm hradbám vedly úzké uličky. A jedna z těch uliček je právě i tato ulička pod věží, kde máme venkovní galerii, proto Venkovka, a místní umělci tam každý rok tvoří zhruba v květnu, když máme muzejní noc, a v září se odhalují nové obrazy, už je jich tam přes 70 a je to opravdu krásná podívaná.
1: My teď projdeme Loubím, tady naproti nám je informační centrum, tam jsme byli před chvílí, ale stojí za to jistě promluvit o dalších budovách historických.
2: My, když jsme teda u toho informačního centra, tak asi musíme zmínit, že jsme u dvou neúplně nejstarších budov města, protože to jsou samozřejmě naše kostely, ale další dvě budovy, které dokážeme datovat a jsou nejstarší tady na tom náměstí, tak je právě dříve zájezdní hostinec, dům u Mouřenína, a dneska je v něm infocentrum. Tady se můžete podívat, na rohu máme krásnou sošku, v latině je to Maurus, což znamená černý, ona ta soška opravdu bývala kdysi černá.
1: Jdeme se podívat?
2: Podle toho...
1: To musíme vidět.
2: Takže tamhle vidíte našeho Maura.
3: On je trošku schovaný teda, je potřeba ho trošku hledat, ale je v tom rohu přímo.
2: Je to tak. Ten dům se vyznačuje, nebo je pro nás důležitý hlavně tím, že tady přespal Josef II. Takže my se chlubíme, protože to v té lidové paměti prostě zůstalo. Ono se vypráví, že se zde měl zamilovat do té hostinské, ale bohužel se za ní nemohl v noci vydat, protože tam děsně vrzaly schody. Takže jediné, co jí u snídaně řekl, dal jí peníze, řekl, ať si opraví ty schody do příští návštěvy, ale bohužel 5 let po jeho návštěvě celé náměstí vyhořelo a my tedy nevíme, že ta nové schody opravdu zakoupila.
3: No ale jak to dopadlo, víme?
2: Nevíme.
3: Nevíme ani to. Další stavba hned vedle, ta také stojí za zmínku, to je radnice, stará radnice.
2: Je to tak. My jsme opravdu před starou radnicí, je to nádherná budova. Ona vás upoutá tím, že je svěží, ještě má červenou fasádu. Tady vidíte znak města, takže opravdu je to budova, která vás upoutá na první pohled. Radnice zde byla do 30. let minulého století.
1: No, Mirku, podívej se na ten pohled, je to opravdu moc pěkné, to náměstí. Trošku mě to připomíná to Litomyšlské.
3: Je to hodně podobné, ano, Litomyšli, akorát malinko kratší, ale myslím, že to podloubí tady máte delší, nebo jak to je?
1: Nějaký rekord.
2: Vy tady úplně vytahujete naše bolístky.
3: To jsem se vás nechtěl dotknout.
2: My jsme samozřejmě hnedka za Litomyšlí. Nevím přesně, jak je to na metry, ale opravdu to náměstí v Litomyšli o trošičku větší.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Zálety Aleny Záhrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám moderátorku AZ Kvízu Evu Machourkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Začínají dva dny volna a v Pardubickém kraji budou plné hudby, historie a památek. Úderem 17. hodiny začalo dnes na nádvoří zámku v Pardubicích hudební léto, které nabídne energii kapel, které spojuje osobitý rukopis, silné melodie a taky bezprostřední kontakt s publikem. Pokud se tam vypravíte, tak uslyšíte nezaměnitelný mix folk punku a humoru. Kapela UDG doručí osvědčené hity a Slavíček celý večer doplní svěžím autorským přístupem. Hrát se bude i v historickém prostředí renesančního nádvoří zámku v Moravské Třebové. Už dneska v 8 večer uslyšíte první koncert nově vznikajícího symfonického orchestru města Moravská Třebovská, Moravsko-Třebovští symfonikové. No a po dnešních hudebních zážitcích si o víkendu můžete prohlédnout i některé památky, které se otevřou v rámci Dnů evropského dědictví. Navštívit můžete třeba areál zámku a zahrady v Chroustovicích, domek Prokopa Diviše v Žamberku, památky v Heřmanově Městci, Chruděmi, Pardubicích, Vysokém Mítě nebo útroby Pardubického Zdymadla. Víc zjistíte na stránkách ehd.cz a pokud máte rádi vojenskou techniku a její historii, tak retro městečko Pardubice 2026 v areálu bývalých kasáren na Hůrkách je pro vás jasná volba.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak takový byl závěr pracovního týdne v Pardubickém kraji a už v pondělí otevřeme téma uzavřeného hotelu Bohemia v Chrudimi. Město se s vlastníky roky dohaduje kvůli stavbě parkoviště a podle radnice se snad blíží schoda. Zjišťujeme podrobnosti a víc si řekneme v pondělí. Řeč bude i o plánované přestavbě křižovatky na průtahu Holicemi na Kruháč. Ta se totiž zasekla na nečekaném archeologickém nálezu. Našly se zbytky klenep sklepů z původních domů, které tam ještě v 18. století stály. No a v Pardubicích začne pravidelná deratizace kanalizační sítě. Kdy to bude a co to pro obyvatele znamená, uslyšíte také v pondělním vysílání Českého rozhlasu Pardubice. No a pokud byste náhodou některé z témat neslyšeli v průběhu dne, tak si nás nalaďte po 17. hodině, kde se k těmto tématům v pořadu Den v kraji určitě vrátíme.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji dál klesá počet obyvatel. Učiliště v Chroustovicích bude mít vlastní elektrárnu. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. A nás zítra čeká poměrně slunečno, polojasno až oblačno, teploty až 22 stupňů. Oteplí se. Krásné pozdní páteční odpoledne z Pardubic. Zprávy má Petra Beránková. Za první pololetí letošního roku ubylo v Pardubickém kraji skoro 400 obyvatel. Zemřelo víc lidí, než se narodilo dětí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
2: Nejvíc obyvatel ubylo na Chrudimsku, nejméně na Svitavsku. Do Pardubického kraje se za první polovinu roku víc lidí přistěhovalo, než se z ní odstěhovalo. Migrace tak částečně zmírnila celkový pokles obyvatel. Na konci června žilo v regionu přes 530 tisíc lidí. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: V Chroustovickém učilišti staví vodní elektrárnu. Má sloužit jako zdroj elektřiny i jako pomůcka pro výuku. Náklady přesáhnou 19 milionů korun.
3: Elektrárna bude vybavená kaplanovou turbínou a při plném výkonu dokáže pokrýt třetinu denní a polovinu noční spotřeby celého areálu učiliště. Zprovoznění je naplánované na únor příštího roku. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Poslanecká sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doteď hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
4: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států, informoval o tom Hrad na webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholními představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z dneška 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, většinou zatažená, během večera bude přechodně ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno, v noci bude postupně většinou oblačno, noční teploty 9 až 6 stupňů, na horách 7 až 4 stupně Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré a sobota, ta bude poměrně slunečná, oteplí se. Čeká nás polojasno až oblačno, denní maxima lehce vyšší než ta dnešní 19 až 22 stupňů, nejvyšší teploty na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Srážky do 1 mm, rozptylové podmínky během nemírně nepříznivé, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dvě nehody teď hlášené z Pardubic, 3,5 minuty po 18. Ta první je na nadjezdu u Dražkovic, což je silnici 1/37. Je to ta spojnice Dražkovice a Nové Jesenčany, tam se srazila dvě osobní auta. Další čerstvá nehoda v tuto chvíli hlášená v Pardubicích, skoro na Studánce, ulice Husova, kruhový objezd ve směru na obchvat. A ještě jedna nehoda nám tam spadla, 4 osobní auta, Orlicko, Ústecko, na průtahu Českou Třebovou v části Parník a v ulici Ústecká. Opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
5: Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se budeme v rámci východočeských výletů posouvat nejen fyzicky, ale také časem. Vypravíme se totiž do Pardubic za éry socialismu a vydáme se na prohlídku některých tamních nejzajímavějších staveb druhé poloviny 20. století. I když nepůjde o dlouhou trasu, jen od budovy hlavního nádraží k dnešnímu Masarykovu náměstí, objevíme spoustu budov, které dokáží nadchnout, a to třeba nejen svou podobou, ale také příběhem. Přeji vám příjemný poslech.
1: Východočeské výlety.

0: Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice budeme dnes natáčet v Pardubicích a půjdeme po zajímavých stavbách socialistické éry. Naším průvodcem bude historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega a začínáme naši procházku na pardubickém hlavním nádraží. Proč to je asi všeobecně známo? Tady tahle ta významná budova, známá budova.
1: Je to klíčové východisko pardubického urbanismu. Za socialismu vznikala zcela záměrně nová podoba Pardubic, tehdy jako krajského města. Připomínám, že Pardubice byly mezi lety 49 a 60 krajským městem a hlavní nádraží železniční bylo skutečně tím klíčovým uzlem, do kterého měli návštěvníci Pardubic přijíždět a potom takovou reprezentativní ulicí, nebal bych se říct bulvárem, dnes Palackého třídou, měli jít do těch nových socialistických Pardubic. Takže začátek výletu na nádraží je víc než logický. Vlastně se vžijeme do role návštěvníků, kteří po roce 58 mohli do Pardubic vlakem přijet.
0: Budova nádraží je notoricky známá. Pojďme si říct jenom to hlavní, co bychom o ní měli vědět.
1: Možná budu trochu obrazoborecký, tady v Pardubicích všichni milujeme Karla Řepu, který je spoluautorem toho nádraží, stejně jako další pardubický architekt Karel Kalvoda. Možná méně známý je ve všeobecné paměti Pardubáků třetí architekt Josef Danda, který byl přitom tím hlavním členem toho týmu. On to byl specialista na železniční nádraží.
0: Společně s historikem Janem Ivanegou jsme ušli opravdu jenom několik desítek kroků a jsme u další významné stavby na naší procházce. Stále jsme tedy na dnešním náměstí Jana Pernera a je tady pošta. Asi už bývalá.
1: Stále ještě funkční, ta pošta dosud slouží. Její jádro pochází opět z 50. let. Je to taková kostkatá budova a na toto jádro z 50. let navázali o dvě dekády později architekti z pražského spojprojektu, což byli specialisté na spojovací stavby, kteří tady vybudovali novou velkou poštu. Ta měla nadregionální význam, protože měla sloužit nejenom pro Pardubice, ale také pro zbytek Hradeckého kraje jako pošta, řekněme, transitní uzlová. Takže ta stavba měla velký funkční význam a dodnes má, jakkoliv byla při nedávné redukci poboček její veřejná služba pozastavena, tak pořád se tady poštovní zásilky třídí a distribuují dál.
0: Já musím zmínit to barevnost. Je tam nějaká návaznost té červené a těch kachliček, ač významně menších, na architekturu budovy hlavního nádraží?
1: Jednoznačně. Především musím zdůraznit, že návaznost budovy pošty na budovu nádraží se projevuje už v jejím objemu. To jest v tom, jak jsou ty kostky té pošty poskládané. Všichni Pardubáci tu stavbu dost možná dobře znají, protože kolem ní chodíváme celé roky a možná si ji ani nevšímáme. Tak já bych tohle chtěl využít jako příležitost, abychom si všimli a uvědomili si, že má vlastně velké urbanistické kvality. Je to stavba, která je koncipovaná jako několik kostek, které jsou diagonálně poskládané vedle Palackého třídy. A především jsou ty kostky výškově odstupňované, takže nejbližší

0: Stek budovy pošty je udělaná tak, aby nerušili pohled na nádraží. Takže ta stavba je významná už z tohoto urbanistického hlediska. A když jste se ptala na tu barevnost, tak ta samozřejmě také reaguje na tu místní tradici.
1: A teď půjdeme dál po Palackého třídě. Poslouchejte výlety Českého rozhlasu Pardubice i po písničce.

0: Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic, jejich socialistické éry. Popošli jsme s historikem Janem Ivanegou z Východočeského muzea v Pardubicích dál Palackého třídou a teď si budeme povídat o tom, proč je tady ta třída taková, jakou je.
1: Především bychom měli zdůraznit, že Palackého třída je dodnes nedokončená. Ona měla mít jednotnou podobu, kterou vymyslel architekt Václav Wolf v roce 1954. A ta podoba měla vypadat tak, jako ty dva bloky realizované na křižovatce s Hlaváčovou ulicí. Jsou to typové domy z 50. let. Pro specialisty dodám, že jsou to domy typu T16. Pro nespecialisty dodám, že jsou to objekty, které jsou podobné jako třeba na sídlišti Dukla. Ty dva bloky na začátku Palackého třídy se od dukelských domů liší v jednom podstatném prvku, totiž nemají valbovou střechu, mají plochou střechu. To byl úmysl, prosadil to významný architekt, urbanista z místního stavoprojektu

0: Miloš Návesník, který při jednání o tom, jak ty domy mají vypadat, prosadil myšlenku, že mají být plochostřeché, aby demonstrovali svoji modernost, aby vyjádřili to, že Palackého třída je třídou budoucnosti. Samotné domy navrhl architekt Prokop Jícha, ve stejné době budoval mikrosídliště u Kostelíčka. Tam jsou stejné domy, ovšem s valbovými střechami. My jsme ale na Palackého třídě, tu reprezentativní roli architektury vyjadřují třeba i ta fantastická domovní znamení. Jsou od sochařky Alojzie Vyškovské a jejího kolegy Dušana Křivky. Jsou to přední ukázky toho takzvaného socialistického realismu, ale neříkám to s nějakým pejorativním přídechem, těm reliefům nelze upřít výtvarnou kvalitu a samozřejmě také obsahovou zajímavost. V podstatě odpovídají tomu, jací lidé v těch domech měli žít, protože každý ten blok vždycky investovala nějaká z místních velkých pardubických firm, takže v domě určeném pro východočeské chemické závody, tak jsou průmyslové a chemické náměty a tak dále. Takže Palackého třída, kdyby vznikla podle konceptu z těch 50. let, tak by vypadala tak, jako ukazují ty domy na jejím začátku.
1: A proč tedy nevznikla?
0: Z důvodu ekonomické nestability toho režimu a kapacitních nedostatků hlavního dodavatele, kterým byly pardubické pozemní stavby.
1: Jsme kousek dál na Palackého třídě, a to na křižovatce s ulicí Macanova. Na co bychom tady upozornili?
0: Především na to, že je to přehlídka architektury 50., 60. a 70. let. Já jsem zmiňoval, že ulice byla fakticky vymyšlená v roce 1954, ale místo toho, aby byla zastavěná najednou, tak se ten její koncept toho bulváru socialistických Pardubic realizoval postupně. Vždycky jednou za několik let přibyl nějaký nový domeček podle toho, jaké byly zrovna možnosti. Takže tady vlastně u pivovaru je stavba z let 60. Jde o experimentální dům, je to takový ten objekt, který má to mozaikové podloubí, takový ten panelák. Říkám panelák schválně, protože jde skutečně o panelák. Zase pro kolegy specialisty panelákology dodám, že jde o experimentální typ T06B, který jako jednu z mála pardubických staveb navrhoval architekt z Hradce Králové Karel Rumštuk. Ta stavba je mimochodem zajímavá i tím, že byla vlastně na povel města zvýšena. On investor, kterým byly východočeské chemické závody, nepotřeboval mít tolik bytů. Ale když dostali toto staveniště, tak město řeklo, že je to staveniště tak významné, že na něm má být nějaká pohledově exponovaná stavba, takže proto je to takto vysoký deskový dům, který se docela výrazně uplatňuje v panoramatu při pohledu od železničního nádraží. Naproti tomu je potom už úplně obyčejný panelák, stejný jako známe z Karloviny, to je stavba ze 70. let. A když se podíváme potom na druhou stranu ulice, k takovému tomu vysokému domu s pavlačemi, tak ten je také ze 7. dekády, ale je to stavba opět atypická. Je zajímavá tím, že má obchodní přízemí, což bylo něco, co bylo pro Palackého třídu typické. Ta ulice neměla sloužit jenom k nějakému pohybu, ale měla fungovat i se službami obyvatelstvu.
1: Výlety Českého rozhlasu v Pardubice budou pokračovat i za malou chvíli.

0: Stále posloucháte východočeské výlety a my jsme se teď dostali ke Kremlu, a to přesto, že jsme zůstali v Pardubicích. To nám vysvětlí tedy, jak to ve skutečnosti je, historik východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega.
1: Jsme na místě proluky po TMSC, po Prokopce, což byl významný průmyslový areál, a téměř naproti tomu je takový výtvarně docela zajímavý dům. Zase má to ten obytný parter, jsou tam krásné vysazené balkony a jsou tam takové sloupy. To je stavba, které i dnes pamětníci říkají Kreml. Já jsem to dokonce slyšel od nich. Pak jsem se potom začal pídit a skutečně už v 60. letech se tomu zajímavému bytovému domu Kreml říkalo. Proč? No z jednoduchého důvodu, on byl vybudovaný pro místní stranické prominenty a veřejnost to už za socialismu věděla a s tím pojmem Kreml se docela běžně pracovalo. Já jsem byl dokonce vykulený, když jsem v zápisech z jednání pléna městského národního výboru viděl, že samotní ti papaláši o tom domě jako o Kremlu mluvili. Takže pardubický Kreml, zajímavý a typický bytový dům od architekta Gustava Havíře, opět projektanta pardubického stavoprojektu, tehdy byla projekční praxe centralizovaná, takže drtivou většinu, ne-li všechno, co vidíme, tak projektoval právě stavoprojekt.
0: A vyvrcholením palackého třídy socialistické éry mělo být tehdejší náměstí budovatelů, dnes je to Masarykovo náměstí. Ale pojďme zpátky do doby, kdy vznikla další ikonická stavba Pardubic, někdejší prior, u kterého teď stojíme.
1: Já bych možná šel ještě trošku dál, abych šel až na konec 19. století, kdy se poprvé na tomto prostoru začalo dít něco architektonicky zajímavého. Takže skutečně až na konci 19. století se rozvoj města dostal i sem, a to konkrétně v podobě kasáren. Takže jednou z důležitých podmínek, determinant vzniku toho náměstí, byla právě kasárna. No a ustoupila mimo jiné i stavbě prioru.
0: Pojďme k němu.
1: O prioru je velmi těžké mluvit, protože on už neexistuje. To, co tady zůstalo, tak je fakticky ta skořápka. Říká se tomu fasádismus, je to ukázka toho, kdy soukromník usiluje o zachování zdání, že něco zůstává, ale ono to nezůstalo. Protože klíčovou kvalitou architektury Růženy Žertové byla mimořádná jednota interiéru a exteriéru. Ta zanikla dokonce už v 90. letech a je to pochopitelné, oni se způsoby prodeje mění v čase, jako historiku mění to můžu jenom konstatovat a být z toho trochu smutný. To, co tady zůstalo, je, řekněme, minimum toho, aby si stavba zachovala něco ze svých někdejších kvalit.
0: A naproti někdejšímu prioru je další budova, která stojí za povšimnutí.
1: Ono je tady toho, co by stálo za povšimnutí, mnohem víc. Když se podíváme na úplně nejkrajnější dům na palackého třídě, který je naproti prioru, tam vidíme pozůstatky fantastické mozaiky. Ona je dneska téměř z poloviny skrytá pod novodobým nánosem vizuálního smogu. Autorkou té mozaiky je známa pardubická výtvarnice Vlasta Zahradníková. No a vzniklo to proto, že jsme tady na rohu toho náměstí. Zdůrazňuju, náměstí budovatelů bylo něco jiného než dnešní náměstí Masarykovo, sahalo od Veselky právě až sem.
0: A pak je tu budova někdejší spořitelny.
1: To je stavba mimořádně zajímavá, protože šlo o první novostavbu spořitelny v poválečném Československu. Na její vznik byla vypsaná soutěž, účastnili se jí Lubomír Dryml, Miloš Návesník, jakožto významní architekti pardubičtí, a neméně významný jejich kolega Miroslav Řepa. Ten zvítězil, dneska už bohužel je ta stavba dosti pozměněna novodobým zateplením, takže její architektonické kvality můžeme obdivovat pouze na historických fotografiích.
0: Výlety z Pardubic a jejich socialistické éry budou pokračovat i po písničce.

0: Výlety Českého rozhlasu Pardubice z Pardubic a jejich socialistické éry pokračují. My jsme stále na někdejším náměstí budovatelů, které mělo být takovým vzorovým náměstím, možná jako novým centrem Pardubic. A vidíme stavbu, která má vlastně takové jako smutné pozadí. A o tom si budeme povídat s historikem z Východočeského muzea v Pardubicích Janem Ivanegou a mluvíme o domu služeb.
1: Vy jste nepochybně narážela na synagogu a je to do jisté míry takový novodobý mýtus. Ona synagoga totiž nestála na místě domu služeb. Synagoga stála v místě té silnice. Na místo, kde dneska stojí dům služeb, tak zasahovala jen malinkatou částí.
0: Takže bylo možné ji zachovat, když se stavěl dům služeb?
1: Z hlediska tehdejších urbanistických teorií rozhodně ne, protože pro architekty a urbanisty 50. let představovala něco, čemu říkali komunikační překážka. Stála doslova v cestě. Byla koncepce výstavby velké palackého třídy, která tady byla zaústěna do toho rodícího se náměstí budovatelů a bylo žádoucí, aby byla široká, aby byla reprezentativní, aby tady byl prostor pro stromy, aby tady byly široké chodníky. Co je možná méně známé, bezprostředně domu služeb padla za oběť další budova spojená s místní židovskou obcí, totiž jejich, řekněme, zborový dům, po kterém dům služeb převzal svoje číslo popisné 239. Byl to objekt, který stál už vlastně v ulici 17. listopadu, tehdy paradoxně 7. listopadu, a byl to objekt, o který místní židovská obec velmi bojovala. Takže dům služeb skutečně má temné pozadí, ale je možná malinko jiné, než si všeobecně myslíme.
0: Co ta samotná stavba tedy?
1: Měla být výjimečná. Architekti stavoprojektu si dobře uvědomovali význam této parcely a význam palackého třídy a to bylo také zadání, které dostal architekt Wilhelm Lechner, který byl po vnitropodnikové soutěži v roce 1958 pověřen projektem toho domu. Ten měl mimochodem zajímavé, řekněme, obsahové pozadí, měl sloužit jako sídlo Krajského svazu výrobních družstev. Je to ironie, protože Krajský svaz výrobních družstev v roce 1960 se zánikem Pardubického kraje zanikl a byla tím pádem otázka, co s tím domem, který už tehdy byl rozestavěný. Ta stavba se protahovala, jak bylo za socialismu obvykle, ale nakonec byla v roce 1963 dostavěna a otevřena. Tehdy už ji vlastnil a napříště spravoval Pardubický dřevotvar, výrobní družstvo známé svým unikátním nábytkem.
0: Když jsme tady vlastně na rohu palackého třídy a třídy míru 17. listopadu a pak dnešního náměstí Masarykova, tak bychom mohli zmínit další stavbu, která už tady není.
1: Je to stavba, která stále v pardubické paměti žije, stavba někdejšího hotelu Veselka. Ten stál odedávna na klíčové křižovatce města. Bylo to fakticky místo, kde Pardubice jako město končily. Pardubice vznikají jako poddanské městečko ve středověku, které je shromážděné v hradbách kolem Prenštinského náměstí. Na počátku 20. století vzniká dnešní náměstí Republiky a postupně probíhá výstavba třídy míru. A za Veselkou toho už vlastně zas tak moc nebylo. Za socialismu se to dramaticky proměnilo a urbanisté ze stavoprojektu chápali to místo jako uzel těch nových Pardubic. Od počátku tak bylo jasné, že ten starý hotel Veselka musí odejít, protože opět představoval to, čemu říkali komunikační překážka. Ona v podstatě Veselka trčela do té třídy míru. Připomeňme, že tehdy nebyly žádné obchvaty, nebyly žádné rychlodráhy. Všechna doprava tranzitní projížděla přes tu třídu míru a Veselka tomu z tehdejšího hlediska překážela.
0: Takže zmizela, ale vznikla tam pouze silnice.
1: Je to tak, ale záměr byl jiný. Zničením Veselky zanikla nějaká hotelová místa, což prohloubilo krizi v této oblasti. Takže bylo jasné, že ta Veselka bude ničím nahrazena a příběh toho, čím měla být nahražena a proč nebyla nahražena, to je na samostatné povídání.
0: Ta stavba, která tam stojí dnes, tak ta už nespadá vlastně do té naší éry.
1: Je to tak, ten objekt Magnum vznikl až v roce 2009 a je to taková symbolická tečka za tím půlstoletí trvajícím příběhem hledání nové Veselky.

0: Před chvílí jsme ve východočeských výletech z Pardubic mluvili o tom, jak byla zbourána Veselka a jak v Pardubicích pak citelně chyběla místa pro ubytování. A jak to nakonec se vyřešilo, i když ta cesta byla poměrně dlouhá, tak o tom si budeme povídat s historikem Janem Ivanigou z Východočeského muzea, protože stojíme u další ikonické stavby okolí dnešního Masarykova náměstí, a to je hotel Labe.
1: Je to tak, cesta k jeho vzniku byla skutečně složitá a dramatická a vedla možná s trochou nadsázky téměř až do vězení, protože ten dlouholetý problém socialistických Pardubic se vyřešit takřka nedal. Pamětníci vzpomínají, že všechny záměry o stavbu hotelu zařízlo vedení kraje, které tehdy sídlilo v Hradci Králové. Zkrátka Pardubice byly okresní město a z hlediska kraje nebylo žádoucí tak trochu v tradici hezké hradecko-pardubické rivality sem investovat nějaké velké peníze. Situace se změnila až v druhé polovině 70. let, kdy tehdejší předseda Národního výboru Jaroslav Šimon sebral odvahu a tak trochu konspirativně a na hranici tehdejších pravidel začal organizovat výstavbu 200 malometrážních bytů. Byla to průhledná zástěrka, protože všichni zúčastnění dobře věděli, že půjde ve skutečnosti o hotel. Ten hotel fakticky investovali Interhotely Krkonoše, ale administrativně se to skutečně poměrně dlouho tvářilo jako výstavba malometrážních bytů. Je to vtipné, protože současně byl projektován i objekt té restaurace, takové té hnědé kostky, která je v předpolí hotelu Labe, a to se vydávalo pro změnu za občanskou vybavenost.
0: Cesta byla dlouhá, ale povedlo se, hotel tady stojí.
1: Je to tak, ale roku 1985, kdy byl na podzim otevřen, tak se na něj současníci dívali trošičku s rozpaky. Byla to daň za tu zvolenou technologii. Znova připomínám, začalo to být stavěné jako byty, budovali to pozemní stavby a z hlediska té administrativní krycí operace nebylo možné vytvářet to jako nějakou atypickou architekturu. Pozemní stavby Pardubice zkrátka stavěly panelové domy a tak je i hotel Labe fakticky panelový dům s nějakými výjimkami. Kamiony tam jsou atypické prvky, třeba v přízemí je pěkná železobetonová vstupní hala, takové velké vzdušné foaje. To samozřejmě není součást běžného paneláku. Stejně tak byly mimo katalog typových dílců ty okosené rohy, kterými se autor hotelu Labe Lubomír Driml pokoušel přiblížit alespoň opticky tomu sousednímu domu Prior.
0: A hned vedle je další stavba, je dnešní poliklinika. Tehdy to byla taky poliklinika.
1: Ano, a je to opět svědectví ekonomických problémů celého socialistického Československa, protože o potřebě nové polikliniky v Pardubicích se poprvé mluví už v druhé polovině 50. let. Jakkoliv se o tom mluvilo několik desetiletí, tak na věc došlo až v první půli 80. let, kdy začala být realizována podle návrhu skvělého architekta Pavla Maléře. Ona je opět urbanisticky skvěle postavená. Architekt je takový trošičku dítě velký, který si hraje s kostkami a co možná nejlépe se snaží ty kostky zasadit do zvoleného staveniště. No a tahle pomyslná hra s těmi kostkami, ve skutečnosti hra s objemy a s účelem těch jednotlivých částí budovy, se tady Pavlu Maléřovi podařila skvěle. Výtvarné kvality polikliniky spočívají i v tom, že ty jednotlivé kubusy jsou vystřídány poligonálními kanelovanými schodišťovými věžemi. To je zase něco, v čem se otiskuje to téma osmiúhelníku a přispívá to k určité výtvarné zajímavosti. My to dneska máme velmi stížené, protože ten urbanistický záměr nemůžeme přečíst kvůli tomu, že tady počátkem milénia spadla jako taková monumentální kovadlina budova tehdejšího AFI paláce.
0: Ale co i přes tu novou budovu obchodního centra nelze přehlédnout, tak to je stavba tady té telekomunikační věže.
1: Je to stavba, která má možná nějakou souvislost i s tou poliklinikou. Vznikalo to zhruba současně a ku podivu, jakkoliv obě ty stavby vypadají úplně odlišně, tak byly z části budované ve stejném konstrukčním systému. Tehdejší dodavatelé nebudovali stavby podle toho, jak bylo potřeba, ale vybírali si z nějakých dostupných konstrukčních systémů. A tady, jak v poliklinice, tak v určité části transitní ústředny použili montovaný systém MS-71, který je mimochodem stejný jako na řadě pardubických školek. Takže jak poliklinika, tak část transitní ústředny jsou vlastně takovými velkými školkami.

0: Nejstarší budovy dnešního Masarykova náměstí v Pardubicích jsou administrativní budovy v jeho severovýchodní části. Pojďme si je teď tedy přiblížit, protože už jsme se sem přesunuli s historikem Janem Ivanegou.
1: Tady v té části náměstí vznikl od druhé poloviny 50. let administrativní okrsek. Vyhradil ta staveniště pro administrativní účely tehdejší krajský národní výbor v Pardubicích, který věděl, že ve městě sídlí významné národní podniky, které potřebují dostatečně reprezentativní budovy. No a krásně se hodili na to rodící se náměstí, které mělo být tím srdcem nových socialistických Pardubic. Úplně nejdřív vznikla budova, která na náměstí není, je to budova v Pernerově ulici, budova Chemoprojektu, ta nás ale nezajímá, protože z ní vidíme jenom kousíček střechy. Naproti zimnímu stadionu vykukuje budova Plynostavu, nadnárodně významné společnosti, která byla dodavatelem těch velkých produktovodů, všech ropovodů a plynovodů. Přímo na náměstí je potom stavba ředitelství Průmstavu, což byla firma, jak její jméno říká, zaměřená na budování průmyslových hal. No a kolmo k ní je orientovaná dominantní budova ředitelství pozemních staveb. Ten administrativní okrsek dotváří i budova, která je dneska dosti odlišná, ale původně stylem velmi souzněla se sousední budovou ředitelství pozemních staveb, totiž budova někdejších závodů průmyslové chemie, později Unichemu. Tyto dvě posledně zmíněné administrativní budovy navrhl Karel Crkal a byly to takové pardubické manifesty takzvaného mezinárodního slohu, architektura skutečně na výši doby. Tyto dvě stavby vznikly v polovině 60. let, ovšem při pohledu na dnešní ředitelství té ČSOB bychom to úplně neřekli, protože ta někdejší Crkalova budova byla v roce 1999 výrazně přestavěna v postmoderním duchu.
0: Já bych se ještě o ní zastavila, protože řada lidí, kteří žijí v Pardubicích, ne třeba příliš dlouho, nebo jsou mladí, vlastně nevědí, že současná budova sídla ČSOB pojišťovny není úplně novou tedy, ale její podoba je dostavěná na tu původní budovu.
1: Je to tak, ono tam toho nového s trochu nadsázky není zas až tak strašně moc, protože připomenu, jak ta původní budova vypadala, byl to takový kvádr, který je orientovaný podél severojižní osy toho náměstí, mělo to 9 pater a k tomu přiléhal ještě takový obdélník nižších přízemních objektů před tou hlavní velkou budovou. No a všechny tyto části tam dodneška fyzicky jsou, jenom jsou opláštěné a obestavěné a trošičku nastavěné tou postmoderní obálkou z pera Soběslava Macase.
0: Jak byste shrnul tu současnou podobu tohoto náměstí, někdejšího náměstí budovatelů, které teď tvoří trošku jiný celek než tehdy?
1: No, došlo tady k něčemu, co nelze vnímat jinak než jako velkou chybu, když na přelomu milénia přistoupila pardubická obec k privatizaci tohoto veřejného prostoru. Bylo to svým způsobem pochopitelné rozhodnutí, které nějakým způsobem reagovalo na ty 4 dekády plánované činnosti, ale ta následující stavba AFI paláce, dneska paláce Pardubice, tak naprosto znemožnila užívání toho prostoru jako náměstí. Protože místo toho, abychom se tady scházeli za účelem nějakého setkávání, což je účel náměstí, tak ten úzký prostor vytváří jenom jakýsi transitní koridor, který je nepřívětivý. Není nám tady dobře, protože je tady stále velký provoz a trávíme tady co možná nejméně času, jenom nastoupíme na městskou a frčíme pryč.
0: A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Thank you.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrastě na Chrudimsku staví kruhový objezd. Dopravní omezení potrvají 3 měsíce. Odborná firma pořád nenainstalovala novou kopuli na Pardubickou hvězdárnu. V Přelouči je nový park u domova pro seniory, který je otevřený veřejnosti. A zítra se oteplí. Bude poměrně slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 22 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Dobrý podvečer. Stavba nového kruhového objezdu v Chrastě na Chrudimsku potrvá 3 měsíce. Dělníci pracují na úpravě křižovatky u Sokolovny. Průjezd městem je v úseku stavby úplně zavřený. Objížďky vedou přes Rosice a pro nákladní dopravu přes Hrochův, Týnec a Kočí. Omezení potrvají do 1.12. Pardubická hvězdárna barona Artura Krause je pořád bez své typické kopule. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun ji dělníci demontovali. Zatím ale vybraná firma novou nedodala. Další termín instalace je asi v polovině září. Potom ještě dostane observatoř nový moderní dalekohled, doplňuje vedoucí Petr Komárek.
2: Jednak bude mít větší průměr. Druhá věc, na tom teleskopu budou astronomické kamery, budou na tom úzkopásmové filtry, které vlastně i tady z města, z toho přesvětleného města, dokáží si vypreparovat jenom tu určitou vlnovou délku těch různých mlhovin a oblaků mezihvězdných, a to je to vlastně, o co nám jde.
0: Nový park, který je speciálně upravený pro lidi s demencí, otevřeli v Přelouči u domova u fontány. Cesty jsou navržené tak, aby se v nich nestratili ani lidé, kteří mají problémy s orientací. Park je otevřený taky veřejnosti. Je tam rybníček s molem nebo dětské hřiště. Některé prvky mají klientům připomínat jejich dětství, vysvětluje architektka Kateřina Waldhauser.
3: Snažili jsme se použít nějaké prvky, které jsou jakoby retro, protože právě tihle lidi si nejlépe pamatují věci, které jsou z jejich dětství. Lépe než třeba věci, co se staly před týdnem, takže jsou tady právě mobiliář, který připomíná židle ze školních lavic, anebo právě kuličky.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nepoletí na konferenci do Číny. Cestu plánoval příští týden. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury je potřeba, aby se účastnil závěrečných jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V úterý taky zasedá sněmovní výbor pro obranu. Podle Okamury do Číny poletí pracovník ministerstva.
4: Příští den už to musíme dořešit, že 21. se bude hlasovat už na vládě rozpočtu. Takže znamená, já jsem panu ministrovi řekl, že by bylo lepší teďka, aby jsme mohli konzultovat teďka, pracovat na tom rozpočtu. Zároveň se s tím sveze i to v pozitivním, že stejně 15. ten výbor. Ale hlavně kvůli tomu rozpočtu já potřebuju, aby teďka nebyl někdo 12 hodin v letadle.
0: Podle Okamury má taky ministr Zuna do pondělí připravit analýzy návrhu rozpočtu rezortu a najít možné úspory. Česko by přitom podle zveřejněného návrhu mělo poprvé splnit alianční závazek vydávat na obranu 2% HDP. Snížení by jen o miliardu už by znamenalo neplnění. Reakci ministra obrany zjišťujeme.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, většinou zatažená, během večera bude přechodně ubývat oblačnost na polojasno až skoro jasno, v noci bude postupně většinou oblačno, noční teploty 9 až 6 stupňů. Zítra poměrně slunečno, polojasno až oblačno, denní maxima vyšší než ta dnešní 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 16. Vítr slabý, rozptylové podmínky ráno ještě nepříznivé, přes den mírně nepříznivé, tlak se nemění a bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice. Zelená vlna, známe lepší cestu.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně. To je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne, jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je nejohebnější jazyk ze všech a každé slovo si začne ohýbat. Ale zjistili, že teď ještě předběhli dobu a skoro nikdo to nepoužívá, ale můžeme. Jinak je to v podstatě chápáno jako slovo nesklonné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je?
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestaven jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už zastopám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No. Jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: Já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Jde to ze zhora trošku, víš,
3: ano,
2: jak to
3: ano.
2: Oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já spravím, tak a myslím si, že tak ty 4-5 kila už to
3: si
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, jako? No, tak podívej, jsem břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No, co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Ne. Já jsem si to nastřádala.
3: Že jsi to vybrala jednou.
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct. Ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
1: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
1: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalová zabavovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů,

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Ta semnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže.

0: že Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně ta semnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty ta semnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
1: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
0: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teď neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá, kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty, takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
1: můžou za to léky třeba některé?
0: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
1: To jsou ty modní léky.
0: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
1: Ve slově hubit?
0: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
1: čím
0: ho
1: se chce
0: hubí.
1: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
0: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, to se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později i těm živým telefonátům do studia.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdhamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu. No. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajdemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat, tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Haló, haló.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Pak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5 až 10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říci doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá i s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicínských problémů tatáž věc může působit dobře i špatně. To znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900 jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit
1: rádio.
0: A kdo
1: má rádio, ano. Tak,
0: ptejte halo? Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická. Prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne. Prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách. Nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku, nemám, už mi to zjišťovali.
1: Mám
4: absese.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
6: posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, je to z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, takže, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlina. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ano. Ať víme k tématu. Tak ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme držet. Nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po 4 letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po 4 letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Slezky.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.
8: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kanceláře.
9: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
7: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: Raději sami.
6: Dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Herodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Herodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
10: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
11: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně. Ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
11: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
11: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
11: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: Kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
11: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo 1. Jezdilo se ale také na sever. Jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
11: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu, spíš se jezdilo jakoby na letní byt, což samozřejmě mělo velký vliv na zdraví těch lidí, protože pokud pobývali u moře dlouhou dobu, tak měli šanci si toho moře opravdu užít a také tam společensky žít.
0: Při pátrání po historii cestování v našich zemích doputujeme v čase až do roku 1465. Psal se 25. listopad. Toho dne z nádvoří Blatenského hradu vyjelo poselstvo 40 urozených a velmi udatných pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování

0: 19. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedukem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko, tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo, tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem 3. třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za 1 šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook and Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. 45. už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40-leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou, nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulanská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt. protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní, počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přehánkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o hodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která by měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostlá a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený. No zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30-40%.
0: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přehánkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až si mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá Lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jako by těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění mě na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
4: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých

Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven, ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení. Hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostý šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoli z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy. Svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku. Ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte. Kam pospícháš, náfuko. Rozmázni se, potvoro. To jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly

Dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži. Dar nepodléhající věku. Totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provence věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože jí po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve slunečním záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěžest roku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždyť to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě. Tak věř, dívej se dál, vždyť noc i den ti dává šanci.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít. Nech brouka.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně, no ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a Chyba Lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A v létě,
0: takové ty
1: se to
0: kousalky.
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojijou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my si z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano. Je, říkám. Vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný. Ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil, takový obr. Já jsem ho nemohla vyhnat, jo. Já jsem ho tady lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo. Teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo. Odělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat. No nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhodila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej.
0: A potom no jo, ale tady má... kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo létá, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: No, je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo, takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky, oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je, jo, tak mravenečci, a co ještě, a někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxány. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken, no, tak to je asi všechno, včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn, děkuju za představení co? Vaší zoologické zahrady od Olomouce a těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já vím. Tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto,
1: jo, a ještě jednou
0: moc.
1: Se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se
0: stručně.
1: Mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a v umývadle je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec, a plavalo mě to v tom umyvadle, normálně utopený.
0: Fotografii pro příště, ať to můžeme zhodnotit a případně se doptat. Iveto, děkuju a dobrou noc.
1: Jo, u lesa, takže já tady mám takovou divočinu. A ještě mě tady běhá jelinek kolem zahrádky, jak mám zahradu.
0: No, super, ale to už nepatří do tématu. To už ne.
1: No,
0: běhá,
1: to není už
0: možná
1: hmyz,
0: nějaký hmyz má v srsti,
1: no,
0: ale
1: to
0: o tom zase
1: hmyz,
0: příště.
1: No.
0: Iveto, díky moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravím všechny.
0: Dnešní téma, to je vlastně Vejde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr Naď, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer všem nespavcům. A vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy.
0: A
1: potom, jak jsem se dala a odstěhovala do Zlína, to je velké město, však víte, ne Zlína, kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně jsem měla otevřené okno v kuchyni a netopír mě vletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
0: A tak jste se pozdravili a co dál? Není.
1: Pozdravili jsem mu domluvila a vyletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárné, to je letající myš vlastně. No,
0: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
1: No,
0: co vy?
1: No, taky jsem měla doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku, hned špajdu, a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
0: Ano, že prasknou.
1: Tam mám posypat, no, je to tam mám posypat, a to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho jí nemohli zbavit.
0: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
1: No a potom ještě, jak by bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě molí, mě normálně se do nich pustili. Já jsem

0: این واسه امیرانید تبلی تک پرایانه تیم وصلیش مکومه.
1: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
0: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik připravku, já jsem zkoušel hledat. No to je hrozné.
1: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože no, spíš než nech brouka žít, jsem měl dát nech brouka zabít, že jo?
0: No, to patří k životu, brouci.
1: No to je fakt. A co ten americký brouk?
0: To nevím, jaký americký.
1: Ty mi nevíte, brouk. Na bramborech, takové ty
0: jo,
1: mandelinky.
0: Jo, to jmenuje mandel. A to jsme sbírali na záradě.
1: My taky.
0: Mimochodem. Na bramborách toho je, jak rýna se je.
1: Mimochodem, už tenkrát.
0: To mě někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásuší a má se to posypat.
1: Aha, no tím se to vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
0: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišíkovi, ne, abyste sod vyhazoval, já to beru.
1: Lidko.
0: Protože jsme měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co zmeninou, že toho mám dost.
1: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký brouk.
2: Americký brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě, místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášený v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rus domácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce. Jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tu lhávět nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídil odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení, Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani Jižní Čechy nekoušou s Honzou Macounem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co si co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podsení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a no, jinak se podělit o takový jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby opatrně, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou to mušky, ale
2: brouci. Ano, to já jsem si myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svém očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Ještě jako, posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: Asi ne. Jako nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejsky a tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotila, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekla a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červen, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přesedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:45 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají jim prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když začnu vyčet.
0: No to si ježíš, jakmile to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadl.
1: No, ano. No, tak to když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děkná.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač, Peťo, prosím, ano. Připrav se taky, tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se se švábem nesetkala zatím teda.
0: Ale... Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, tak... šváb nic, dobře. Máme tady ale i... mouchu.
1: No, moucha, tak tam jste chtěla takovou veselou historku. To mě mohly být tak 2 až 3 roky a... To jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To
0: jo, počkejte, ale to já taky, i to já taky, ale ne z toho, poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, no. VHS kazeta a rychlo dabing jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: když vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to mandelinka, nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Taky se slunce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro, všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych si chtěl zmínit, já už jsem třeba teď hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak bývaly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku nebo to kobylky.
0: Kobylky, no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou crty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zase, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi tak ho někdo svět.
1: A seku. Řekněme
0: umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když je ho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověka neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýl, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech brouka žít a doufám, že se připojíte
1: se
0: i do ostatní.
1: Děkuji.
0: Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu vysílání?
2: Ano, tady psáli posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No, dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to zvířata, ty jsou tady opodstatněný s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste někdy... Ano?
2: Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco to, podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba, jo, tak například, když do nich nebudeme píchat, tak nám, to je všechno obrana těch zvířat.
1: To je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju
1: moc.
2: Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Jeanová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No... není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště dej do toho.

0: Světlu ští láska, tady Iveta, tuším napsala, zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá, až žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvíšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý den. I pěknou noc nebo pěkné ráno, cokoliv no, budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Dalším... Masařky teda nevyhynuly ještě, jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, ještě nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle, takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře, dobře, dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo, jo, jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky? Nebo já nevím,
1: To jsem zažil jako dítě. Blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky. Taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak jsem si vzpomněla, starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: Jo, jo, já tomu rozumím. Máme sice jo, jo. Po 22. ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání, mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšení. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své místo. Jen by ideálně měla zůstat venku, daleko od řízků, tlačenky a otevřeného okna. Ale co dělat, no? Co naplat, když máte kadibudku?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A smí se vůbec... kadibudka říkat do vysílání? No, nevím, nevím. 731 800 900 volejte právě teď. A víte co? Volejte i během kapely Katapult.

0: Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenosti, nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací, zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně, když jste vzpomněl ty masařky, tak když byly povodně v 87., tak třeba takové masařky zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Ne, říkejte. Fakt?
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle, ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel. Ale že by to bylo takhle rychle? No, ne, že bych nevěděl. No, vlastně
1: opravdu,
0: co?
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste řidič?
1: Sucho.

0: je sucho a nemají se kde lehnout.
1: Vy máte auto, jste řidičem?
0: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
1: Bývávalo.
0: Cizí stavební vojska už se mě nechce.
1: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
0: To už je v rádiu najmě po druhé, za co tak mluví. Ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
1: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A
0: Jinak, jak se nadává na komáry, jestli jsi vzpomněl komáry, tak laštovky, ale co byří, mají co žrát.
1: Pravda. No, tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc a posílám mouchu.
0: Děkuju.
1: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malej klučík, ne pětkovej. Viktor Sodoma, Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trapí mě tady v bytě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Každou chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci, nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: s nimi problémy. Ale občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby
1: ne,
0: z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá si jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině usní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle a posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dněma mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady lez u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a no, do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže, jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, to teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: No aspoň. A teď, když to šlo o tom hmyzu, tak ano. My jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavučinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No. Mm.
0: To je fakt takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, nashledanou, hezký večer.
0: Nashledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: No, Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře. Ochladilo se trošku. Už nelítají takový ty
0: potvory.
1: Pomáří. Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska. A už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů už jsem od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl. No nevím, že jsem tam měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu vám teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. Ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kevkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, co ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oploděnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhej a udělá to správnou na plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřující se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršení.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy, ne, to čtu. Sršně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů sršní neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti sršně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet sršně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak sršeně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macoun, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá, a takhle ve verandě jednou večer najednou prostě mě něco jakoby štíplo, tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jakoby připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet, no a naše tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám, oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí velký vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo? No. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: had. No tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova, do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No
0: poznali
1: a
0: vás,
1: já
0: jo?
1: Jsem zlítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Oh. Brněk, nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže,
0: chápu.
1: Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem,
1: bojím,
0: a nejen to.
1: Bojím.
0: No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeji. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: Savko Fole.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macron, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz?
2: Já zdravím všechny, kdo poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu. Tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osách. Takže jedno žihadlo do mandle. Samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. No a teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový okladecký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho seškrát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty osy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě švihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No, je to fakt. Od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnohá, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
3: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
4: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci a jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím. Já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební, tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětný. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: ještě... Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, tak
3: dát. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to
3: se.
1: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano, jistě,
1: přijdu,
3: to
1: že?
3: Prosím, tak si přijďte.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: to stačí,
1: jako teda...
3: To stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková...
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako z přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Tak já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, tak my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...

0: že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu řediteli, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
0: No, to máte...
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
0: To bylo domluveno. Ano. To máte tak, soudruhu, náměstku.
1: A nejsem náměstek.
0: Ale vy byste...
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravým jménem.
0: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se mi tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
0: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
0: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
0: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
0: Včera byla teplá voda přijela.
1: Jděte teď v prosinci?
0: No jistě. Promiňte. Já bych se vás nerad dotkl. Pane, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co?
1: Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
0: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte, narozen 6. června 25.
0: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květe napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
0: Byl jsem u toho, ne? No tak. Tak viděl. Maminka byla včasně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
0: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom červnu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
1: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak, 2,5.
0: Dva a půl.
1: No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, abyste to mohli věděl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, Máte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží.

0: Dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezaté, nebo dokonce vůbec nedojde.
1: No v podstatě, sami labáli. No.
0: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
1: To je moje.
0: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
1: To je směšné, bude potles.
0: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
1: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
0: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
1: Přesvědčím.
0: A tady je to ostatní, jo? Přesvědčím. Tak si to vezmete a...
1: Prkotiny.
0: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Mm-hmm. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
1: Já teplé prádlo? Tedy...
0: Teplé prádlo.
1: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
0: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
1: Beru!
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23 úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franto.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesník od hotela.
5: Je, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup, tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurze.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chci škrtit
6: pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně svedu plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou hudbu byl iba jednu pirueta, celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si tam jídok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí, kde z demóně nadějný škrtík z Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salchov, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Kde z demóna plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla brasá holubička, je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Rabelu byl konkurs, teda, tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete si, co jste musel dělat, mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jadou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady já, tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat restrikty, kritiky.

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

nezastavíš jipelami. Co bylo před, je za námi. Aničko posedla.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
8: ale ne, dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal
8: ředitelem,
5: já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No, tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktují.
6: No, když tak. Jak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
4: Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
4: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
9: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru, no tak...
9: Ovšem,
5: tak.
9: Máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
9: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
9: Další než soudružka!
10: Dobrý den, soudruzi.
9: Dobrý den.
10: Vy jste ředitel?
9: Ne, já jsem Václav.
10: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
9: No dovolte, já vám budu...
10: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
10: Lidušku.
5: Ale
10: jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra? V 8.
4: Prosím to, kafíčko, jak...
10: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
11: Doktor Novotná.
12: Dobrý den. Dobrý den.
11: Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Dobrý den.
13: Dobrý den. Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
12: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
14: A on navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně.
15: Je nějaká provokace, ne?
13: No.
12: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je... Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
14: O čem poradit?
12: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
14: No, ne, to vám někdo přednášel?
12: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
14: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Áno, Hitler, jinej vlak.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.